Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kteréhož jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dny od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Franky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dny od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. Pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od Táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou Bednou od whisky. A že by to v těch zborech byli nezmařin?

tak všechny bedny horvisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven a chlastal bych.

Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zaspíval písničky tři. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty, Arizona, Texas.

0: Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže.
1: Když sever válčí s jihem a zem jde do války a v polích místo bavlny teď rostou bodláky a u silnice v stínu vidíš z jihu vojáky, jak fákaj se tam

zelených cyklek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak pravizly jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

A to už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švarmová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
6: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
5: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky Libuši Švarmové.
6: Tvoje.
5: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička. Jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano. Tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Než aj mi našli. Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to nevádět?
3: Prosím tě, nevěří, to je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva. No,
3: mě chceš vyprovokovat?
2: Ne,
3: moment, buchty, jsi si přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: No, já se sem vrátím, ale to nikdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
3: Kačko,
2: a žádný násilnost.
4: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i...
2: Na buchty?
0: Manželka Dáša tehdy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švarmová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělali.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, a tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul, teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali technika na scénu, bourat.
0: Tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je tu telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, Vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, Gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Švoro, a chtěl bych pokračování.
4: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
6: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
4: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
6: Uspuním.
4: Šáhnu.
7: Uspuním skočil.
4: Ještě ne, tak pojďte.
6: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
7: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
4: Dneska je Milana.
6: Ne, to já si myslím, že ale nějaký den zpátky.
7: Červenci, no.
6: Příště, a takže jako...
4: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
6: Já bych chtěl asi... Štercla, to je jedno, to je jako...
4: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
8: Tady jenom máme sebe z Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostu.
4: Ano.
7: Paní Švormovou, ano.
8: A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
4: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, Vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
9: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravečka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dal mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa, sem budeme chodit.
4: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
7: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobel dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
4: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
7: No to je právě ono, že přece to tak bylo, měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radovi.
4: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Trančkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychle. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
10: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
4: No jo.
10: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
4: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
10: Antonie z Přerova.
4: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
10: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
4: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
10: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
4: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
10: Do Berouna.
4: Libuško?
7: Ano, potvrzuju.
4: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
10: Ano, ne, nebolelo.
4: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
10: No, jestli můžu, tak na děnku.
4: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
7: Naslyšenou Toničko.
4: My taky a děkujeme a poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy, knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
2: pobavit? Když někde přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera A v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

na Bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dát.

0: jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší pinajmout dát, jo, jo, jo. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší pinajmout dát, jo, jo, jo. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
4: No, Aranka Plzeň.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
3: Dobře, děkujem. Píšeme jim bo té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
6: Dobrý
5: ano.
6: Den.
5: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
3: Píšu Ačko.
6: Dáme.
3: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
7: Dobrý den, Božina ze Žadce, zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
6: Dobrý den.
7: A byla bych to Ačko a přeju vám krásný den.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
8: Dobrý den, Brno z Martina.
3: Ano.
8: Hlasujem za Bečko a pani Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
3: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
9: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
10: V Lipníku nad Bečvou.
9: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
10: Dolar.
9: Já myslím to rčení. To rčení,

0: už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D. Co Čech, to dolar. Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no. Co Čech, to disk žokej. Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko! Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
1: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
0: Ano.
1: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
0: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
2: Oco?
0: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
2: No byl open.
0: Byl open.
2: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
0: Ano, byl vlastně open, by se
1: dalo. Zeptám se jinak.
0: Ano.
1: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
0: Takhle chce jako...
2: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
0: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
2: Kde? Tady...
0: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
2: A kde vyrábíme lodě?
1: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
0: zvládá... Ano, raději nám...
2: Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným disc jockeyem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
5: desku?
4: No,
5: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
4: Zpívala jsi i někdy?
5: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala Byla krásnější než já, štílejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
4: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskjokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
5: Může.
4: To je varianta B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Náš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděl, říkám, musím se je do v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky na paměť.
3: No to se musí učit, hlavně no, se musí učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude zubařkou nebo právničkou, nebo ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju,
2: chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Naschledanou.
1: Díky. Mám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc, ještě někdo se přidá.
5: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění, už je další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem
1: kolega.
3: Zvědavá.
6: Ahoj, Láďo, tak vy zdravé.
7: To jste tady šermovali, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dubbingu takový film, ne že by se v dubbingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono asi to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnuje, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam jak něco přijde, a namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a teď šlo 3-2-1, klap, a já říkám najednou, říkám, on pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten zájistky říkám, já můžu píchat kam chce, čím chci. Bylo to, jako obvykle tyhle šuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne a říká, celé Španělsko musí povstát, on je píchne, říká, Ježiši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane. Já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu smyčku a teď já říkám, Kriste pane, co bude? A tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jde ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní Já jsem nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jo, tam se dělá a teď to skončilo a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, Ježiši Kriste, teď, jak on tam probíte, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten Vítěz říká, teď mluvili normálně. Jak my si to pustíme znovu? A teď najednou přijde to místo a najednou se znovu ozval. Ježiši, ty jsi nepropil koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné. A ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
6: Já to slyším znovu. Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme,
1: ano,
3: doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Meteorologové vydali výstrahu před horkem, platí od dnešního dopoledne. Přírodní nádrže kontrolované ústeckými krajskými hygieniky jsou vhodné ke koupání. Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Dnes čekáme převážně jasno, na horách ojediněle přehánky a teploty mezi 32 až 35 stupni. Krásné brzké ráno, zprávy a Jana Moravcová. Pro Ústecký kraj platí od dnešního dopoledne výstraha před vysokými teplotami. Ty v kraji překročí 30 na Lounsku a Litoměřicku. To může být až 34 stupňů, říká meteoroložka z Ústeckého hydrometeorologického ústavu Jana Ehertová.
3: Očekáváme, že od jeho západu k nám bude proudit velmi teplý vzduch a je vydaná výstraha na vysoké teploty a během zítřejšího dne bude platit v Ústeckém kraji i výstraha na velmi vysoké teploty. Zejména se ta výstraha bude týkat Pohoří a taky Polabí.
1: V Ústeckém kraji jsou všechna přírodní koupaliště, která kontrolují hygienici, vhodná ke koupání. Vyplývá to z webu krajské hygienické stanice. Venkovní plavecké areály se už otevřely nebo postupně otvírají.
4: Dnes otevřelo třeba koupaliště v Pernštejně na Chomutovsku, kde opravovali bazén a okolní chodníky. Hůř průhledná byla voda začátkem června v zatopeném lomu Varvažov u Ústí nad Labem a v jezeře Chmelař poblíž Úštěku na Litoměřicku. Situaci tam mohly zlepšit srážky v minulých dnech, další měření kvality vody tam hygienici teprve chystají. Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. až 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčníci vyzvednou už 14. září. První tři dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotů od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí taky korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma. Sport. Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup ze skupiny mistrovství světa. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a po dvou zápasech mají v tabulce jeden bod. Češi vedli po brzkém gólu záložníka Michala Sadílka a v závěru srovnal soupeř z penalty. Národní tým stálo utkání hodně sil, říká záložník Vladimír Derida.
5: Snažili jsme se na to připravit, samozřejmě jsme to všichni věděli, aby jsme byli co nejlíp na ten zápas nachystaní. Dávali jsme do sebe co nejvíce Kutin, Sachary, aby jsme byli nastavení a je pravda, že ke konci jsme trošku tahali nohy.
1: Skupinu světového šampionátu zakončí čeští fotbalisté za týden Mexico City proti domácím. Mexiko hrálo s Jižní Koreou o první místo ve skupině.
2: Počasí.
1: Dnešek bude převážně jasný, nejvyšší denní teploty do 35 stupňů a čekáme přehánky ojedinělé na horách.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí čekejte nově uzavírku Bratislavské ulice v centru města. V Ústí je taky uzavřená ulice Londýnská. Dělníci tam pracují na obnově Mánesových sadů a v Žadci u nemocnice je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená ulice Husova.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, zprávy v 5 od Jany Moravcové jste slyšeli a pokud vstáváte s Českým rozhlasem Sever i při pátku, děláte určitě dobře. Už za chvilku se dozvíte, co zajímavého našel Petr Jungmann v kalendáriu. Pěší turistika, horské túry, přespávání v přírodě, to všechno je čím dál tím oblíbenější, vyplývá to ze zajímavého průzkumu. Stoupá také zájem o vybavení k outdoorovým aktivitám a o tom budeme mluvit před 17:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Karel Gott.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Teď je 5:12. Dobré páteční ráno. Pohled do kalendáře říká, že tu máme pátek 19. června. Pojďme na zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce z povory římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
2: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
1: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
3: Viszontlátásra.
1: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
4: A už se nevracej.
5: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
1: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
5: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
1: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17. Dobré ráno na Českém rozhlasu Sever. Pojďme se podívat na počasí. Teplá noc je za námi. Nejvyšší denní teploty teď ráno 17-19 stupňů, takže jen tak na vyvětrání. A předpověď mluví o tom, že nás čeká další perný a parný den. Teploty se dnes dostanou na 32 až 35. Bude převážně jasno. Kolem poledne se může tvořit nějaká oblačnost a ojedině se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Tak to byl Pokáč, který se nudil v lese. A my naopak do lesa míříme, protože letní dovolená to nemusí být jenom relax u moře, ale taky výšlapy do přírody a další turistika. A to, že o pohyb v přírodě má zájem víc Čechů, potvrzují data loňského multisport indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. A s tím je spojený taky rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho prodávají. Řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavě v pražských Letňanech.
2: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
3: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. V srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
2: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
4: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
2: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
5: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové hole či čelovky.
2: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodiesport Radek Kronika.
6: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.
2: Loňský multisport index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a výšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
7: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
2: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklové lety. Vít Andrle, Český rozhlas.

Tak to byla Věra Špinarová, já vás zvu ke zprávám. Jana Moravcová vám řekne třeba to, že Jirkov na Chomutovsku rozšířil kamerový systém. I to tu bude v 17:30 ve zprávách na Českém rozhlasu Sever. Počkejte si na ně.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pro Ústecký kraj platí od dnešního dopoledne výstraha před vysokými teplotami. Teploty překročí třicítky, po ohří a polaví se dostanou nad 34 stupňů Celsia. Jirkov na Chomutovsku rozšíří kamerový systém do podchodu pod silnicí ve Dvořákově ulici. Odsouhlasili to zastupitelé města. Podle jirkovských strážníků tam často řádí vandalové, ti poškozují vnitřní osvětlení. Bývalý prezident České republiky dnes oslaví 85. narozeniny. Václav Klaus byl hlavou státu mezi lety 2003 a 2013. Předtím zastával taky post premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá, vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0 a kromě postupu má jisté i první místo ve skupině. Právě Mexiko bude soupeřem českého týmu za týden na závěr základní skupiny. Dnešek čekáme zpočátku jasný, postupně místy i lehce oblačný, nejvyšší denní teploty až k 35 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Z části je uzavřená Bratislavská ulice v centru Ústí nad Labem. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích a částečné omezení v dopravě. Čekejte taky v Šatci v Husově ulice. To byly zprávy. Půl šesté. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě o půl šesté s Janou Moravcovou. No a za chvilku pozvánka na odpoledne, protože je pátek, tak opět přivítáme doktorku Kateřinu Cajdámlovou a Patrika Rozehnala. Co budou řešit dneska, si řekneme za chvilku. A pak před 6 hodinou se naučíme, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Budou tu babské rady. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají.

0: Marie Rotrová na Českém rozhlasu Sever. Tak a my už tu máme pozvánku na odpolední vysílání, protože po 13. hodině tu bude Kateřina Zeithamlová, Patrik Rozehnal a poradna o zdraví a zdravém životním stylu. A dneska na téma světloplachost.
1: Dobrý den.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
1: Téma zní světloplachost.
2: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
1: Mhouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
2: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
1: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
2: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: Problémům s mžouráním a pálením očí na světle se budeme věnovat živě dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu uslyšíte také dnes po 20. hodině a téma je

0: počasí.
1: Je 6:15, aktuální teploty venku jsou opravdu vysoko, okolo 19 stupňů Celsia, takže dalo by se skoro říct tropická noc, i když meteorologové by nás vytáhli asi za uši. Každopádně tropický den určitě bude, ráno, dopoledne, večer, převážně jasno, přes poledne možná trochu oblačnosti a nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů.
2: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Boty toulaví Olga Blechová a Valdemar Matuška. Pěkné ráno a teď už babské rady. Tentokrát se dneska naučíme, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Určitě, když se blíží konec školního roku, tak tuhle dovednost budete potřebovat. A pomůže cukr, správný řez i výběr místa.
1: Babské rady.
2: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak to byla Lucie Bílá, já už vás můžu pozvat ke zprávám. Jana Moravcová vám řekne třeba to, že v Lovosicích začne jezdit nový přívoz. Víc ve zprávách, které tu budou přesně v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál Vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Meteorologové varují před horkem a doporučují nepobývat na přímém slunci. V Lovosicích dnes začíná jezdit nový přívoz. Čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou remizovali. Dnešek bude převážně jasný s teplotou až k 35 stupňů Celsia. Pěkné páteční ráno, zprávy a Jana Moravcová. Pro Ústecký kraj platí od dnešního dopoledne výstraha před vysokými teplotami. Teploty překročí třicítky, v Poohří a Polabí se dostanou nad 35 stupňů Celsia. Pokračuje meteoroložka z Ústeckého hydrometeorologického ústavu Jana Ehertová.
4: Tato výstraha bude pokračovat i hlavně během sobotního dne, kdy bude nejtepleji v Ústeckém kraji, kdy se ty teploty mohou pohybovat až do 36-37 stupňů Celsia. Co doporučujeme? Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém v poledních a odpoledních hodinách.
2: Zítra se taky můžou místy vyskytnout bouřky. Mezi Lovosicemi a Píšťany dnes začíná jezdit nový přívoz. Loď jménem Agnes vyplouvá v 9 hodin a cestující bude vozit do konce června od pátku do neděle. A po tomto víkendu se podle mluvčí města Denisy Richter zájemci svezou zdarma. Od července pak bude přívoz jezdit každý den. Dospělí za jízdu zaplatí 30 a děti, seniori pak 20 korun. Záchytné parkoviště Staré splavy chce radnice v Doksech na Českolipsku zmodernizovat. Podle schválené studie má parkovací plocha nabídnout celkem 63 míst. Cílem je vyřešit neutěšený stav plochy, zvýšit bezpečnost a zlepšit odvod vody. Odhadované náklady jsou okolo 4 milionů korun. E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška. Asociace ale upozorňuje, že příslušný zákon v Česku ještě poslanci neschválili.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa první bod, v Atlantě remizovali na druhé ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup od playoff. To mrzelo jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, který mluví o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
5: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
2: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům.
3: Počasí.
2: Dnešek bude převážně jasný, odpoledne se místy vyskytne i oblačnost, ojediněle čekáme přehánky, hlavně ale na horách. Teploty vysoko, tropické až k 35 stupňům Celsia. Maxima na horách do 29.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Libochovické ulici na příjezdu do Chotěšova na Litoměřicku na silnici 247 srazilo osobní auto Srnu a mezi Janovem a Hřenskem na Děčínsku čekejte omezení na silnici kvůli sanaci svahu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. V
6: Dobré ráno, Český rozhlas Sever s vámi vstává, tak to byly zprávy v 6, Jana Moravcová, teď nás čeká další z kriminálních případů ze severu Čech. Litoměřičtí policisté znovu varují před investičními podvody, které lidi připravují o 100 000 korun. Před 6:30 si uděláme takovou malou pozvánku na sobotní procházku z Kytlice do Nového Boru. Pozveme vás v našem křížem krajem. A teď už písničky, které nestárnou, tedy Jax nebo Michal Hrůza.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: historky. Litoměřičtí policisté znovu varují před investičními podvody, které připravují lidi o 100 tisíce korun. O 650 tisíc přišel senior z Roudnicka, který uvěřil reklamě slibující výhodně zhodnocení peněz. Po kontaktu s údajným investičním poradcem nakonec předal neznámému člověku hotovost za několik set tisíc korun. Další obětí se stala žena z Úštěcka, kterou podvodník přesvědčil k instalaci programu pro vzdálený přístup do počítače. No a díky tomu získal kontrolu nad jejím bankovnictvím a začal převádět peníze na jiné účty. I když se bance podařilo část transakcí zastavit, žena přišla asi o 400 tisíc. Policisté znovu připomínají, že skuteční investiční poradci po lidech nechtějí instalaci podobných programů ani okamžité převody peněz.
1: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Býval Marek Ztracený, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Čekají nás vedra, bude to taková vlna, která, neříkám, že dneska bude vrcholit, ale už tu bude opravdu naplno. Už teď teploty většinou okolo 19, někde už i 20 stupňů Celsia. Takže na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že bude stále převážně jasno, sluníčko. Kolem poledne se možná začne tvořit kupovitá oblačnost a sem tam nějaká bouřka, ale nečekejte to na každém místě. Nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
3: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
2: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labirintu neustálého zvuku.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Blíží se víkend, to je něco pro turisty a tak tu máme pravidelnou pozvánku. Na sobotu můžete vyrazit na procházku z Kytlice do Nového Boru a zve nás Eva Hadravová z klubu českých turistů Rumburg a redaktorka Eva Bucharová.
2: Paní Hadravová, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: My se ke klubu českých turistů Rumburg připojíme vlastně už na nádraží v sobotu ráno. V kolik se bude odjíždět?
3: Odjíždíme na náš výlet v 8 hodin 05 vlakem z vlakového nádraží a v Kytlici budeme asi v 8.34. Trasa potom povede teda z Kytlice do Nového Boru.
2: Jak dlouhá trasa to je?
3: Asi tak kolem 9 kilometrů.
2: Pojďme se podívat na některé ty zajímavé body na trase.
3: Trasa vede přes lesnatou krajinu do místa, ta naše trasa, pod Malým Bukem, což bude z Kytlice asi 3,6 kilometrů. Je teda převážně lesem a mimo les jsou nádherné výhledy do krajiny. Cestou máme i střední stoupání a určitě teda tato trasa není vhodná pro kočárky. Je tak středně náročná a doporučit můžeme i pro usnadnění chůze trekkingové hole, což ale většina turistů ví.
2: A kromě těch trekkingových holí, na co nemáme ještě zapomenout si vzít sebou?
3: No určitě nějakou svačinu, protože teda na trase není žádná restaurace, pití a dobrou náladu.
2: Na sobotu 20. června na procházku z Kytlic do Nového Boru pozvala Eva Hadravová z klubu českých turistů Rumburg, která spolu s manželem taky tuhle výpravu povede. Takže my děkujeme za popsání trasy, za pozvání a těšíme se na shledanou.
3: Na shledanou.
0: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty už tu bude 6:30, to znamená další zprávy. Jana Moravcová vám řekne třeba to, že dobrovolní hasiči v Mostě mají novou automobilovou stříkačku. Víc ve zprávách o 6:30.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pro Ústecký kraj platí od dnešního dopoledne výstraha před vysokými teplotami. Ty překročí 30, v Pohoří a Polabí se dostanou nad 34 stupňů Celsia. Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Mostě má novou cisternovou automobilovou stříkačku. Je vybavena nejmodernější technikou, která umožní lépe zasahovat při požárech, dopravních nehodách, technických zásazích i mimořádných událostech. V Liberci by letos na podzim měla začít stavba dalších dvou bytových domů v lokalitě na Žižkově. Sloužit budou jako sociální bydlení a v 6 vchodech nabídnou celkem 70 nájemních bytů. Česká obec Sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a podrobnosti o programu jsou na webu České obce Sokolské. Američan Roger Steen vyhrál soutěž koulařů v rámci atletické Grand Prix v Ústí nad Labem. Výkonem 21 metrů a 83 cm stanovil nový rekord meetingu. Sedmé místo obsadil český reprezentant Tomáš Staněk, který vrhl koulí 20 metrů a 18 cm. Dnes čekáme převážně jasno, slunečno, teploty vysoko, meteorologové před nimi varují. Maxima 32 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kadani v Říční ulici počítejte nově s uzavírkou, a to kvůli pořádání kulturní akce, a na silnici v Radovesicích a Chotěšově na Litoměřicku pozor na silnici 247 na střed osobního vozu se zvěří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy v 6:30 a Jana Moravcová, dobré ráno. A co nás čeká dál? Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den, tedy pátek, 19. červen, tady u nás na severu Čech. Pak tu budeme mít další díl seriálu o našich městech a obcích v Ústeckém kraji. A tentokrát navštívíme Jílové, vydáme se na historická zastavení, no prostě poznáme toho před 19:00 poměrně hodně. Teď už ale písničky, které nestárnou, takže Věra Martinová nebo Petr Novák.

0: Bývalá Věra Martinová, 8 minut po 6:30. Přeju pěkné ráno, pojďme si říct, co přinese dnešní den. Máme tu pátek, děje se toho spousta. V Bílině se od 9 do 12 hodin koná knihovně digitální poradna pro seniory, takže se můžete poradit s ovládáním chytrých telefonů, tabletů a získat nějaké praktické tipy. V Ústecké Brně začíná od 13 hodin Potlach Karla Poláčka, což je tramský a folkový festival v areálu Loděnice. Nabídne vystoupení skupin Makovec, Průdušky a dalších účinkujících. V Litoměřicích dorazí na výstaviště Zahrada Čech kapela Činasky. Od 17 hodin je připraven doprovodný program a večer pak samotný koncert v rámci letního turné. Součástí odpoledne bude i talk show, kvíz a hudební vystoupení dalších hostů. No a v Ústí pokračuje celý den sportovní akce Grand Prix města Ústí na Vlamem Boxu, tradiční turnaj ve sportovním centru Sluneta, vlastně jedna z nejvýznamnějších boxerských akcí svého druhu v České republice, tak můžete i fandit.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 6:43 je čas na to, abychom si popovídali o počasí a že to bude dneska předpověď parná. To nám určitě potvrdí i Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k aktuální situaci. Počítám teplé ráno na severu, vidíte.
1: Teplé ráno určitě, ty teploty se pohybují mezi 19 až 16 stupni Celsia i na horách, i v nižších polohách, takže velmi teplo po ránu všude, k tomu oblačnost, která je zmenšená, máme skoro jasno nebo i jasno.
0: Co říká předpověď o pátku?
1: Předpověď bude zajímavá zejména vysokými teplotami, bude ještě tepleji než včera. Včera jsme naměřili do 32, dneska očekáváme ty maxima mezi 32 až 35 stupni Celsia a není vyloučeno, že v těch nejteplejších místech v Polabí, v Poohří můžou ty teploty dosáhnout až k 36 stupňům. Co se týká oblačnosti a vývoje počasí, tak ta zmenšená oblačnost nám zůstane ráno a dopoledne. Odpoledne se bude přece jenom vytvářet letní kupovitá oblačnost a není vyloučená přehánka nebo bouřka, hlavně na horách, popřípadě ve Šluknovském výběžku, ale ta pravděpodobnost dneska není příliš vysoká, ale vyloučeno to není.
0: Ty vysoké teploty předpokládám ještě nějakou dobu vydrží, mluví se o tom hodně. Jak tedy bude vypadat ten víkend na severu Čech?
1: Víkend bude nadále teplý, to znamená hlavně ten zítřek, ten očekáváme, že ty maxima mohou být opět do těch 36 stupňů Celsia. No a k tomu ještě zítra bude také výrazné dusno, takže očekáváme ještě vyšší vlhkost než dneska, což ten zátěž na lidský organismus bude zítra úplně nejvyšší z těch následujících dní. Ani v neděli se příliš neochladíme, protože tam ty maxima budou tak mezi 30 až 34 stupni Celsia. Ty nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 18-19 stupňů, takže dá se říct, že tam teď očekáváme vlnu veder. A jediné, co nás z těch vln veder v uvozovkách trochu ochladí, tak jsou přehánky nebo bouřky, které se budou vyskytovat jak v sobotu, tak i v neděli, zejména v odpoledních a podvečerních hodinách. A tam by ty přehánky nebo bouřky mohly být i silnější, hlavně s kroupami nebo s přívalovým deštěm. Nicméně to nic nemění na tom, že ty teploty i přesto budou vysoké celý víkend.
0: Budeme to muset nějak vydržet. Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu, já vám děkuji za předpověď. Naslyšenou.
1: Pěkný pátek, naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho.

0: V našem seriálu na Českém rozhlasu Sever procházíme města a obce na severu Čech. A hádejte, na koho dneska přišla řada. No tak, když se řekne Jilové, tak určitě znáte zámek, ale možná neznáte moc pěknou zajímavou trasu, která se jmenuje Historická zastavení. Najdete třeba kapli Panny Marie nebo Švédský hřbitov. Ale víte co, necháme to na Aleně Škrankové.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Jílové na Děčínsku je střediskem mikroregionu Labské skály. Je to vyhledávaná oblast turistických a cyklistických tras. Částí města je Sněžník, stejně jako Kamenec, Kamenná, Martiněves a Modrá. Obec v minulosti patřila majitelům děčínského panství, nejdříve pánům z Wartenberka, později pánům z Bínau a pak Thunům. V Jílovém byste si měli všimnout zámku a kostela Nejsvětější Trojice. Barokní kostel Nejsvětější Trojice nechal postavit hrabě Thun, arcibiskup salzburský, bratr majitele děčínského panství. Po velkém požáru v roce 1859 byl svatostánek přestavěn do současné podoby. Po odsunu původních obyvatel v roce 1945 chátral a rekonstrukce se dočkal až na konci 20. století. Zámek Jílové byl postaven na místě původní tvrze, kterou v roce 1370 nahradil vodní hrad. Ten byl o 2 století později přebudován na renesanční zámek. Dnešní podoba zámku je z druhé poloviny 17. století, kdy ho vlastnili Thunové Honštajnové. Při návštěvě Jílového se můžete vydat na trasu nazvanou Historická zastavení. Má asi 12 kilometrů a 10 zastavení. Cestou potkáte zámek, kostel, kapli Panny Marie nebo švédský hřbitov.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Dobré ráno, za malou chvíli už nás čekají také další aktuální zprávy, protože se blíží 7. hodina a se 7. hodinou přijde Jana Moravcová a řekne vám třeba to, že v Jirkově mají 2 nové kamery v podchodu ve Dvořákově ulici. I to uslyšíte ve zprávách v 7 hodin.

Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás 3hodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb legendárních Beatles za doprovodu více než 30členného orchestru. Jako host vystoupí také skupina Skart s Vojtěchem Bergmanem. Těšíme se na vás v zahradě České.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Jirkov na Chomutovsku pořídí 2 nové kamery do podchodu ve Dvořákově ulici. V malé pevnosti v Terezíně začala výstava s názvem Karikatury. Dnešek bude převážně jasný s tropickými teplotami až k 35 stupňům. Pěkné páteční ráno. Zprávy a Jana Moravcová. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
2: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky. Silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
0: Jirkov na Chomutovsku rozšíří kamerový systém do podchodu pod silnicí ve Dvořákově ulici. Odsouhlasili to zastupitelé města. Podle jirkovských strážníků tam často řádí vandalové, kteří poškozují vnitřní osvětlení. Radnice proto koupí 2 kamery, které umístí u obou vstupů do podchodu. Zastupitelé se taky shodli na vybudování parkovacích míst pro motocykly v ulici Na Borku. Motorky tam budou moct stát jen na nově vybudované a označené parkovací ploše na zeleni před trafostanicí. V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V celé číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné, popisuje ředitel památníku Terezín Jan Roubínek.
3: Na první pohled jsou to neslučitelné věci, o Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci, o co si ta doba skutečně bohužel říkala.
0: Návštěvníci uvidí díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bidlo, Antonín Pelc a nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá do konce srpna. Na terapie řízené soudem nebo probačním dohledem čekají lidé v Česku i několik měsíců. Organizace, které tyto programy zajišťují, letos nedostaly od Ministerstva spravedlnosti peníze pro dospělé klienty. Některé proto omezují kapacity nebo zakládají čekací listiny. Podle rezortu může soud v odůvodněných případech zohlednit, že člověk neměl možnost uložený program absolvovat. Pro mladistvé klienty ministerstvo dodatečně vypsalo dotační výzvu v dubnu. Sport. Čeští fotbalisté mají na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace od začátku vedla po gólu Sadílka, soupeř v závěru vyrovnal z penalty. Zejména ve druhém poločase měl africký tým větší držení míče, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
4: Pokud nám tam něco chybělo, tak možná, že nám trošku ubývaly síly, protože přece jenom jsme se dostali častěji do nižšího bloku a je to potom o větším běhání a tam jako vytvořit na obraz takový jakoby převahy soupeře a dojmu, že ten druhý poločas je horší, ale já zase na druhou stranu říkal, že jsme měli druhou polovinu šanci.
0: Počasí. Meteorologové varují před vysokými teplotami, ty vyšplhají až k 35 stupňům a převážně bude jasno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 247 čekejte střed osobního vozu se Srnou a na příjezdu do Chotěšova na Litoměřicku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Bylo 7 hodin a slyšeli jste další zprávy s Janou Moravcovou. Dnešní den, tedy pátek, 19. červen, projdeme v kalendáři, najdeme i zajímavá výročí. No a před 7:30 se vrátíme, no, jak to říct, k nepříliš pohlednému utkání naší fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Teď už ale písničky, které nestárnou, Petra Janů nebo Olga Lounová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: To byla Petra Janů a na Českém rozhlasu Sever. Už nahlížíme do kalendáře. Máme dnes 19. června i na dnešek. Našel zajímavá výročí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První Spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
3: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
5: Viszontlátásra.
3: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
6: A už se nevracej.
7: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusil.
3: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
7: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:17, aktuální počasí na severu Čech 15 až 19 stupňů Celsia. Máme opravdu velmi teplé ráno a ty teploty budou stoupat docela rychle, protože můžeme dnes očekávat jasno, kolem poledne sem tam nějaká oblačnost, na horách i přeháňka nebo bouřka, ale spíš ojedinělá. No a když mluvím o těch teplotách, 32 až 35 stupňů Celsia, takže dneska opravdu parno.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl David Dale na Českém rozhlasu Sever. Pěkné ráno společně s námi a teď už se vracíme ke včerejšímu fotbalovému zápasu. No, jestli jste trpěli, tak jako většina českých fanoušků víte, že jsme si zkomplikovali boj o postup, protože po porážce s Jižní Koreou ztratili fotbalisté v Atlantě vedení, remizovali 1-1 a v posledním zápase v Mexiku proti domácím může zajistit play-off jen vítězství. Jediný gol národního týmu proti Jihoafričanům dal už v 6. minutě Michal Sadílek.
1: Adam Hložek dává balón pod sebe, tam je Sadílek, který může pálit, Michal Sadílek, gól!
2: Celý zápas držíme to jednobrankové vedení a samozřejmě viděli jsme i kvalitu Africké republiky, ale z takové situace, kdy prostě všechno je dobře, akorát prostě ten výstup je ve vápně a trefí nám hráče ve vápně, teď to určitě bude hodně bolet.
3: Narážel Sadílek na vyrovnávací branku Jihoafričanů, která padla poté, co Maseko v 81. minutě trefil v pokutovém území ruku Šulce a nařízenou penaltu proměnil Mokoena. V závěru měl navíc český soupeř tlak a utkání mohl dokonce otočit. Michal Sadílek má za sebou velmi zajímavý příběh. Zatímco před 2 lety důrazný záložník kvůli smolné nehodě na Tříkolce přišel o euro v Německu, teď se po zisku titulu se Sláví trefil na mistrovství světa.
2: Když to promítám v hlavě, tak pro mě hodně emotivní tenhle půrok, co zažívám, tak žiju prostě ve snu a tomu chyběly 3 body a ten příběh by se takhle hezky uzavřel, ale pojedem prostě do Mexika s tím, že tam vyhrám.
4: Zeptám se ještě na tu gólovou oslavu, ono to vypadalo, že rozdáváte karty, tak co to mělo znamenat?
2: Je to, dá se říct, moje jméno pro neslyšící. Měl jsem to už na Slaví před derby, jsme dělali takové ukázky pro fanoušky na tabule a říkal jsem si, když dám další gól, tak to udělám a tak jsem to udělal.
3: Řekl po remíze 1-1 si Africkou republikou střelec jediného gólu Čechů Michal Sadílek. Národní tým se teď bude připravovat znovu na základně v Dallasu. V úterý odletí do Mexika, kde o den později večer tamního času nastoupí k poslednímu utkání ve skupině mistrovství světa proti výběru domácích. Z Atlanty Lukáš Michalík, Český rozhlas.

Kdo jiný než Michal Tučný v 7 hodin a 27 minut. Dobré ráno, za chvilku další zprávy. Střet mostu spojí s Čepirohami nová stezka pro pěší a pro cyklisty. I to se dozvíte od Jany Moravcové. 7:30, už za chvilku vám to prozradí.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pro Ústecký kraj platí od dnešního dopoledne výstraha před vysokými teplotami. Ty překročí 30 v Poohří a Polabí se dostanou na 34 stupňů. Zítra se můžou místy vyskytnout bouřky. Střed mostu spojí s městskou částí Čepirohy nová stezka pro pěší a cyklisty. Město začalo s výstavbou a propojením jejich současných jednotlivých částí. E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 8 hodin. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém zápase skupiny vyhrálo Mexiko nad Jižní Koreou 1-0. A kromě postupu má jisté i první místo ve skupině. A právě Mexiko bude soupeřem českého týmu za týden. Dnešek bude převážně jasný, meteorologové varují před tropickými teplotami maxima až k 35 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Říční ulice v Kadani, tam počítejte dnes s uzavírkou kvůli festivalu, který je tam pořádán, a v Novém Boru na Českolipsku je uzavírka na náměstí Míru, taktéž kvůli kulturnímu programu. Aktuálně jedete bez nehod, já vám přeji i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 7:30 a já přeju pěkné ráno. Už za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o slunci a opalování. A pak do Teplic. Tam zjišťují, kde jsou ve městě jaké překážky, třeba pro člověka na invalidním vozíku nebo s bedlemi, s komplikací a překážkami. Víc o tom uslyšíte v naší reportáži před 8 hodinou. Ale teď už další písničky, které nestárnou, Rangers nebo Činasky.

0: Vysočinou jsme se toulali společně s plavci a teď se vracíme pěkně na sever a k našemu pořadu Dáme řeč. Včera jsme probírali, horké téma doslova a do písmene, totiž slunce a opalování. A ozval se i Jirka z Jablonce, který kouzlo slunění objevil teprve nedávno.
1: Dobrý den, přeju krásné sluneční dny, ale chtěl jsem říct, že co se týká opalování, tak já jsem spíš albín, takže jakmile jsem sundal tričko, tak jsem byl okamžitě do červena, puchej ze loupání, tak jsem to přerušil, nejezdil jsem, nekoupal jsem. Až před 15 lety jsem poznal jeden nádherný rybník tady za Turnovem v Příšovicích Písečách. Tam jsem vyrážel se svou přítelkyní se krásně koupat, zaplavat. Mohu říct, že jsme vždycky úmyslně zapomněli doma plavky a bez palek, to je to nejkrásnější, co může být, stačilo nám přejít po té pláži, pozdravit rybáře, kouknout, co chytili a vyrazili jsme domů. Po sezóně jsme byli oba černí, jako bubáci a všichni se nás ptali, kde jste to byli. Když jsem řekl Příšovice Písečák, tak akorát protáhlé obličeje mě byly odpovědi. Chodíme tam pořád, teď se to na chvíličku přerušilo, ale doufám, že vše se vrátí do správných kolejí. Kamarádka, která mě doprovázela, tak jí přeju pevné zdraví, aby se nám brzy uzdravila a budeme jezdit.
0: I dneska dáme řeč, i dneska tu máme letní téma a docela zajímavý výběr. Probereme slunění zahraniční, tak co, kam byste jeli? Chorvatsko nebo Itálie? Kam jezdíte raději vy? O tom budeme mluvit po 9. se Zdeňkem Lukeslem.

0: počasí.
1: 7:45 a předpověď počasí. Tak můžeme to shrnout slovy. Vedro, vedro a zase vedro. Aktuální teploty někde už 23 stupňů Celsia, takže už pomalu můžete přestat s větráním. Přes den počítejte s tím, že bude jasno, až skoro jasno, jinak přes poledne se může vytvořit nějaká drobná oblačnost, ojediněle možnost bouřky, ale jinak přes den 32 až 35 stupňů.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut tu bude 8. hodina a na Českém rozhlasu Sever míříme do Teplic. Jakou šanci má člověk na invalidním vozítku dostat se právě v Teplicích tam, kam potřebuje? To mapuje přímo z vozíku mladý Tepličan a zapisuje to do vznikající bezbariérové mapy. Informace využije taky město, které pracuje na koncepci pěšího provozu.
1: Já vlastně prasátko je tamhle.
2: Ano.
1: A já, když jsem se chtěl dostat k ptačím schodům, tak já jsem musel tudy dolů, tudy přes bránu a tady po tom chodníku vlastně až nahoru k tomu malému rybníku, tam vjet do Zámecký a od malého rybníku se dostat k ptačím schodům. Protože u té restaurace Věžičky byly dva schody.
2: Popisuje vozíčkář Daniel Antala a na bázi, která už je minulostí.
1: Tak může krásně tudy.
2: Uh-huh.
1: A teďko je tam udělaný tady ten krásný asfaltový nájezd.
2: Právě podobné komplikace mapuje Dan při cestách Teplicemi spolu s Ivanou Millerovou z odboru dopravy Teplického magistrátu.
3: Ta bezbariérovost, ten mapový portál bude součástí koncepce pěšího provozu.
2: Dokument, který ukáže, co je potřeba udělat při opravách ulic a chodníků, bude hotový do konce června.
3: Jednotky případů, které víme, že bychom potřebovali upravit, a to jsou detaily na jednotlivých obrubnících, chodnících. Určitě je úprava v Trnovanech u Červeného kostela po Modlanskou ulici.
2: Práce na mapovém portálu ale pokračují. Daniel Antala do něj vkládá veškeré informace, které se můžou hodit zejména handicapovaným lidem. Třeba jak se vyhnout schodům u hlavních vchodů do budovy Teplické knihovny nebo na soud. Problémem jsou ale auta, která parkují na chodníku.
1: Často se mi to stává ve svojsíkoví, když jezdím pro dceru do školky, jenomže pro mě to v tu chvíli je vrátit se a obět kompletně celý blok jako zajížka i třeba 15 minut, jako minimálně, jo. A ještě teď, když třeba opravuju tu ruchcovskou, tak zajížka klidně i 20 minut. Jenom kvůli tomu, že si někdo stoupne a chodí.
2: Co už se podařilo domluvit, je uklízení popelnic na místo, kam patří. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Holka s bílou halenou a Jakub Smolík na Českém rozhlasu Sever. Pěkné ráno, za 4 minuty už tu bude 8. hodina, aby uslyšíte další aktuální zprávy. Připomeneme to, že dneska je Nocokolové, nabídne speciální program ve víc než 100 sokolních jednot po celém Česku. Samozřejmě Sever Čech nebude výjimkou. Tak si počkejte na celou.

0: V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové varují před horkem a doporučují nepobývat dnes na přímém slunci. Teplice budou mít bezbariérovou mapu, město ji připravuje spolu s vozíčkářem. Koulař Tomáš Staněk skončil na mítingu v Ústí nad Labem 7. Dnešek bude převážně jasný s teplotami až k 35 stupňům. Před nimi meteorologové varují. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Od dnešního dopoledne platí pro Ústecký kraj výstraha před vysokými teplotami. Teploty překročí 30, v Poohří a Polabí se dostanou nad 34 stupňů Celsia, říká meteoroložka z Ústeckého hydrometeorologického ústavu Jana Ehrtová.
3: Tato výstraha bude pokračovat i hlavně během sobotního dne, kdy bude nejtepleji v Ústeckém kraji, kdy se ty teploty mohou pohybovat až do 36-37 stupňů Celsia. Co doporučujeme? Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
2: Zítra se také mohou přidat místy bouřky.
4: Často se mi to stává ve svojsíkový, když jezdím pro dceru do školky, jenomže pro mě to v tu chvíli je vrátit se a obět kompletně celý blok a ještě teď, když třeba opravu tu rukcovskou, tak zajíška klidně i 20 minut. Jenom kvůli tomu, že si nikdo stoupne a chodí.
2: Říká vozíčkář Daniel Antala, který pomáhá zpracovávat mapový portál v Teplicích. Upozorňuje třeba na auta parkující na chodníku. Teplice budou mít vlastní bezbariérovou mapu. Dnešní noc Sokolové nabídne speciální program ve více než stovce sokolských jednot po celém Česku. Letošní už 12. ročník se nese ve znamení poezie. Zapojené jednoty proto připravily například soutěže, čtení anebo skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní. Podrobnosti o programu najdete na webu České obce sokolské. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém, informoval deník Jutarnyj list. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let vězení. Při incidentu nedaleko města Splice plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě cestovalo celkem 8 Čechů. Sport. Američan Roger Steen vyhrál soutěž koulařů v rámci atletické Grand Prix Ústí nad Labem. Výkonem 21 metrů a 83 cm stanovil nový rekord mítinku. 7. místo obsadil český reprezentant Tomáš Staněk, který vrhl koulí 20 metrů a 18 cm.
5: Svička, první pokus relativně dobrý, no. Pak trošku jsem bojoval s potretře, mě trhá trošku prsní sval, tak když jsem si ho loni natrhl, tak jsem byl takový jako váhavý, tak pak to i v té technice bylo docela dost znát. A že jsem to chtěl vlastně rozjet, abych co nejméně do toho musel tlačit rukou, ale v té hlavě to bylo, takže pak radši už jsem musel zatáhnout brzdu a nechat to na příště. Počasí.
2: Na severu bude dnes převažovat jasno, teploty budou tropické, meteorologové před nimi varují maxima do 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Od dnešního rána je kvůli stavebním pracím uzavřená v Dubí na Teplicku ulice Tramvajní a ode dneška až do neděle počítejte kvůli pořádání kulturní akce s uzavírkou v Kadani na Chomutovsku, přesněji v Říční ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, zprávy v 8 jste slyšeli. Za chvilku se zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje, možná to ani v učebnicích nebylo, ale prozradí nám to Martin Písařík. Pak tu budeme mít jedno zajímavé výročí. Před 80 lety poslanci zvolili prezidentem Československa Edvarda Beneše. Jiného kandidáta nikdo nenavrhnul. A my se tomuhle výročí budeme věnovat před 9:30. Teď už písničky, které nestárnou. Hana Zagorová nebo Michal David.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Hana Zagorová a Karel Wagner. No a na Českém rozhlasu Sever teď otevřeme učebnice a pokusíme se najít něco, co tam nebylo. Zaměříme se na barvu očí a co o ní rozhoduje, to nám prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8:17, jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty už rychle stoupají, někde už se dostáváme k nějakým 24, 25 stupňům Celsia, jako třeba v Kadani. Na radaru žádné srážky a vedro bude prostě i přes den, skoro jasno až jasno, během dne nějaká malá kupovitá oblačnost, ojediněle na horách přeháňka nebo bouřka a teploty 32 až 35.
2: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová na Českém rozhlasu Sever. A jedno zajímavé výročí. Je to 80 let, co zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Tehdy jako jediný kandidát získal úplně všechny hlasy, bylo jich 298, včetně hlasů komunistických poslanců. Ale byla to taky poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem v roce 1948.
1: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevna a neotřesena.
2: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
3: Beneš byl pro komunisty jaksi jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, že Beneš tomu dá v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
1: Ať žije prezident doktor Edvard Beneš.
2: Volba následovala jen několik týdnů po parlamentních volbách z května 1946. Komunisté je v Československu vyhráli a jejich předseda Klement Gottwald se stal premiérem. Edvard Beneš s komunisty spolupracoval už během války.
3: Od toho roku 43 s nimi Beneš počítal. On je původně chtěl vlastně tě získat do té své exilové vlády už předtím, což ale odmítli, to měli zakázané.
2: Podle historika Edvard Beneš po válce věřil, že Československo může fungovat jako prostředník mezi Západem a Sovětským svazem. Realita byla jiná. Sovětský vliv rychle sílil a Beneš postupně ztrácel půdu pod nohama.
3: Počítá s tím sovětským Ruskem nebo sovětským svazem, s tím bolševickým Ruskem, jako s někým, kdo je strašně důležitý pro další vývoj Evropy. U něj v podstatě to byla asi až iracionální víra, kdy taky tam říká, že bez toho bolševického Ruska, bez toho sovětského svazu vlastně nemůže být mír v Evropě.
2: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
3: Ale zároveň byl člověk, který vlastně ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
4: Kolo se to zahemžilo fotografii.
2: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

Za 2 minuty už 8:30 a to znamená také další zprávy od Jany Moravcové. Dozvíte se třeba to, že v Liborci by měla letos na podzim začít stavba dalších 2 bytových domů. Víc 8:30 ve zprávách.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pro Ústecký kraj platí od dnešního dopoledne výstraha před vysokými teplotami, ty překročí 30 a v Poohří a Polabí se dostanou nad 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Mostě má novou cisternovou automobilovou stříkačku. Je vybavená nejmodernější technikou. Podle vedení města získal Most na pořízení cisterny dotaci ve výši 4 miliony korun od ministerstva vnitra a 1 milion korun poskytl Ústecký kraj. V Liberci by letos na podzim měla začít stavba dalších 2 bytových domů v lokalitě na Žižkově. Sloužit budou jako sociální bydlení a v 6 vchodech nabídnou celkem 70 nájemních bytů. Největší odborový svaz v Česku Kovo dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. Kandidují stávající předseda Roman Jurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Prodloužení se týká tzv. Sektorových sankcí, které jsou zaměřené na celé části ruské ekonomiky. Dnešek bude převážně jasný s vysokými teplotami až k 35 stupňům, na horách do 29. Před vysokými teplotami dnes meteorologové varují.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Svébořické ulici v Memoni na Českolipsku havarovala 2 osobní auta a s uzavírkou počítejte řidiči nově v Žadci v Husově ulici. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:30 a Český rozhlas Sever. To byly zprávy s Janou Moravcovou. Za chvilku si povíme, co přinese dnešní den a pak se podíváme do Litvínovského radničního sklípku, kde vzniká nová inscenace, kterou si přiblížíme před 9. hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže nám zaspívají Petr Spálený nebo právě teď Jelen a Míša Tučná.

0: To byl Petr Spálený, máme tu pátek, je 19. červen. A co přinese dnešní den na severu Čech? Děje se toho spousta, ale nějaký malý výběr tady máme. V Bílině od 9, to ještě stihnete, se koná v knihovně digitální poradna pro seniory, takže se můžete poradit s ovládáním chytrých telefonů nebo třeba tabletu. Ústecké Brno začíná ve 13 hodin potlach Karla Poláčka, tramský a folkový festival v areálu Loděnice nabídne vystoupení skupin Makovec, Průdušky a dalších. V Litoměřicích dorazí na výstaviště Zahrada Čech kapela Činasky. Od 17 hodin už začíná doprovodný program a večer samotný koncert v rámci letního turné. No a v Ústí nad Labem, tam se boxuje po celý den Grand Prix města Ústí nad Labem boxu, tradiční turnaj ve sportovním centru Slun. Jedna z nejvýznamnějších boxerských akcí svého druhu v České republice, tak se můžete jít podívat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vedro, vedro a vedro. Takhle můžeme shrnout předpověď počasí na následující 3 dny. Aktuální teploty už někde okolo 25 stupňů. Počítejte s tím, že bude během dneška jasno, jen kolem poledne se může někde objevit kupovitá oblačnost a na horách ojediněle i přehánka nebo bouřka. Každopádně teploty 32 až 35.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 9 hodin a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. V litvínovském radničním sklípku připravuje spolek Teatrum Minimum novou inscenaci s názvem Lolita in Transit. Autorský tým navazuje na úspěch předchozího projektu Zločin a quest a znovu sází na náročnou dramaturgii i netradiční práci s prostorem. Tentokrát se inspirací staly skutečné situace z cest vlakem Krušnohor.
1: Možná jsme skutečně chtěli malinko k tomu bytovému divadlu tak nějak dojít. Od těch polštářů na zemi po deky, po úzký kontakt prostě s herci byl pro ty lidi určitě zážitek.
2: Tak hodnotí první sezónu divadla v radničním sklípku místostarostka Litvínova Květuše Helmichová z hnutí SNK Evropští demokraté. Dramaturg Martin Macháček mezitím popisuje, jak vznikla nová inscenace Lolita in Transit.
3: Původním záměrem bylo udělat Nabokovovu Lolitu. Nicméně po dlouhých seancích nad tématem jsme z toho nakonec uhnuli, takže z Lolitis byl jenom název. A název je vlastně podstou takové hříčky s tím lolitovským tématem a to je fenomenální film Sofie Coppoly Lost in Translation.
2: Děj nové inscenace se odehrává ve vlaku Krušnohor a vychází i ze skutečných situací, které tam tvůrci zažili.
3: Na stanici Bílena nastoupil muž, který o sobě hovořil v ženském rodě. A absolutně mě šokoval, kdy nahlas vyprávěl svůj příběh, který zněl takto. Já jsem byla v té Prahe, to byla samá Dilina. Já jsem ti tam plakala, jako by jsem potratila 9 dětí. Myslím si, že ten obrat je tak silný básnický obraz, který samozřejmě zazní i z úst hlavního protagonisty.
2: Tvůrci navazují na předchozí inscenaci, která v radničním sklípku silně rezonovala. Režisér Vítězslav Větrovec říká, že místní publikum je náročnější, než čekali.
4: Jsme si ani nepředstavovali, když jsme dávali dokupit Zločin a quest, že se to setká s takovýmhle jako ohlasem. A chceme tady v té naznačené lince jako pokračovat. Plány jsou velké a myslím si, že Lolita toho bude velkou součástí. Zároveň přijde jako naše ohromný plus, že jsme jako divadlo, který má vlastního autora, který píše hercům přímo na tělo.
2: Premiéra Lolita in Transit je plánovaná na druhou polovinu sezóny. Diváci tak uvidí nejen nový autorský text, ale i zcela přepracovanou scénografii prostoru radničního sklípku. Z Litvínova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin a 55 minut, za 5 minut tedy bude 9 a to znamená, že už je opět na místě Zdeněk Lukesle. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím. Jsem zvědavý na dnešní diskuzi v pořadu Dáme řeč.
0: Ano.
1: Jestli se nebudem trošičku dohadovat, protože jsem si přečetl a už několik článků vyšlo, že Češi opouští Chorvatsko.
0: No je to drahá legramanda.
1: A míří do Itálie.
0: A to je a, volba, takže... kterou já ti jako neporadím, abych se přiznal.
1: Ani Chorvatsko, ani Itálie.
0: Ani Chorvatsko, ani v Itálii jsem v létě zatím nenavštívil. Mm. Itálii znám zimně,
1: ano.
0: Tu znám velmi dobře a můžu vřele doporučit už třeba kvůli jako jídlu a vůbec jasně. Italové jsou fajn lidi, musím teda říct.
1: Ano.
0: To je s nimi jako veliká zábava. A Chorvatsko jsem taky navštívil v zimě. A...
1: V zimě v Chorvatsku?
0: No, proč ne?
1: U moře?
0: Ne, u moře. Ne, oni jsou tam i hory. Jako, jo, tak. Takže to letní srovnání nemám. Tak nevím.
1: Uvidíme. Chorvatsko nebo Itálie, jak to máte vy?
0: Po deváté dejte řeč, teď už se s vámi loučí Petr Beran, na brzy naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Senioři by kvůli vysokým teplotám měli pobývat ve stínu, upozorňují lékaři. V litvínovském radničním sklípku vzniká nová inscenace spolku Teatrum Minimum. V kapucínském klášteře v Žadci se dnes koná Den duševního zdraví. Bude převážně jasno, teploty tropické až k 35 stupňům a meteorologové před nimi varují. Krásné začínající dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
2: Tak, aby nebyly vystaveny jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněni a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
0: Těmito pravidly by se ale měly řídit i všichni ostatní. Spolek Teatrum Minimum připravuje v radničním sklípku v Litvínově novou inscenaci s názvem Lolita in Transit. Navazují tím na předchozí projekt Zločin a quest, který měl premiéru koncem února. Novinka vychází ze skutečných situací z cest vlakem Krušnohor a vzniká na míru jednotlivým hercům, říká režisér Vítězslav Větrovec.
3: Každá ta inscenace by měla vypadat úplně jinak a měla by mít nějaký jiný prostorový klíč. My jsme tady samozřejmě nějak předdefinovaný tím kupéčkem vlakovým. Myslím si, že určitě budou lidi zase sedět naprosto jinde a naprosto jinak.
0: Premiéru spolek připravuje na 20. září. Dnes se v kapucínském klášteře v Žadci koná Den duševního zdraví pro děti a rodiče. Podle informací z webu města Žatec návštěvníky čekají divadelní a hudební vystoupení dětí ze základní umělecké školy v Žadci, yoga, kreativní dílny i besedy s odborníky na témata zvládání náročných emocí nebo o podpoře rodin v krizových situacích. Akci pořádá organizace Naděje a vstupné je dobrovolné. Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti včerejšku zlevní o 1,50 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu potom řidiči natankují nejvýše za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
1: Počasí.
0: Na severu Čech bude dnes převažovat jasno, teploty budou tropické a meteorologové před nimi varují. Nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů a maxima na horách dnes do 29 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem. Hladina měla 131 cm, průtok 85 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí nad Labem dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U odbočky na staré splavy na silnici 1/38 čekejte komplikace po střetu osobního vozu s divočákem a bouralo se taky v Mimoni na Českolipsku ve své Bořické ulici. Havarovala tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Některé data ukazují, že Chorvatsko je už dražší než Itálie a tak Češi mění Itálii za Chorvatsko nebo obráceně. Jak je to u vás? Chorvatsko nebo Itálie? Jani, čemu by si dala přednost? Nevím, kam jdeš, ale Chorvatsko nebo Itálie?
0: No tak já to mám, Zdenko, úplně jinak. Já to mám nastavené podle toho, s kým kam jedu, takže... Jo. Mně je to vlastně jedno, jestli Itálie anebo Chorvatsko, a pokud bych jela třeba se svou kamarádkou Andy, tak pojedu klidně do Chlumce nad Cidlinou.
4: A kdyby si měla jít se mnou?
0: Tak to nechám klidně na tobě.
4: Dobře.
0: Když budeš platit.
4: Tak jo, tak dáme Rumunsko pro změnu. Tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Marie Rotrová, Karel Černoch, teď už Richard Miller.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Tak co, Chorvatsko nebo Itálie? Některá data opravdu ukazují a některé články hovoří o tom, že opouštíme Chorvatsko, míříme do Itálie, protože Chorvatsko je pro nás už příliš drahé. Jak to máte vy? Já teda musím říct Itálie. Ale dřív, tak před těmi 20 lety, jsem byl zásadní milovník Chorvatska. Ale teď nedám dopustit na Itálii a zkusíme si to vysvětlit během této hodiny v pořadu. Dáme řeč a doufám, že i zavoláte. My jsme se ptali v ulicích měst, jestli máte rádi Itálii a proč.
1: Máte rád Itálii?
2: No, mám tam hodně kamarádů, takže asi jo.
3: Na tom poloostrově ve tvaru boty jsem bohužel v životě nebyla, ale viděla jsem hodně filmů a mám tak bujnou fantazii, že si představuju, jak bydlím tady na Blansku, že jsem v Itálii v Toskánsku.
2: Ještě jsem neskoušel pořádně Čechy na to, že abych byl někde v Itálii, jo?
4: Byla jsem v Dolomitech a v Alpách. Na zimu lyžovat, na léto na skály.
5: Do Itálie bych se ráda podívala.
1: A proč?
5: Láká mě to tam, památky a moře. Kouknout se, prohlídnout si to tam.
1: Máte ráda Itálii?
6: Docela jo, byla jsem tam jednou na dovolený.
1: A líbilo se vám tam?
6: A šlo to.
7: Jsou tam pěkná města, historie. Itálie je pěkná.
8: Byla jsem ale jenom v Benátkách, dál ne.
1: Myslím, že super zázemí pro děti, protože my cestujeme s malýma dětma. A celkem příjemná atmosféra.
8: Byla jsem u moře, ale nahoře se mi to moc nelíbí, protože to je moc komerční. A mám to ráda okolo Verony, ale to jsou spíš jezera. A pak jsme byli dole Kalábrie.
1: Máš ráda Itálii?
9: Jo.
1: Proč?
9: Proto.
0: Proto, to je jednoduchá odpověď. Tak co vy, Chorvatsko nebo Itálie, čemu dáváte přednost, kam jezdíte raději, kterou zemi máte radši, volejte 475 212 212, dáme řeč. Napsat můžete i mail na dámereč@rozhlas.cz a budu rád, když to bude takové hezké, příjemné popovídání si a že to společně probereme a třeba dojdeme k nějakému hezkému výsledku. Tak zavolejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
10: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Tak co Chorvatsko nebo Itálie? Já byl milovníkem Chorvatska. My jsme byli asi možná jedni z prvních naše rodina, kteří do Chorvatska jezdili po válce. Ještě stáli v ulicích tanky, ale jeli jsme, užili jsme si to. Vlastně v Chorvatsku nebo tenkrát v Jugoslávii to bylo poprvé, co jsem viděl moře v Malé Luce u Omiša. Tam jsme byli se školou. Pamatuju si, že jsem si tam musel opravdu šáhnout na meduzu, jestli opravdu žáha. Do Chorvatska jsme jezdili 10 let. Nejsme ti, kteří jezdí na jedno místo, tak jsme fakt projeli celé Chorvatsko, včetně ostrovů. A co se mi líbilo na Chorvatsku nejvíc, asi Hvar nebo Pelješac. Všecko bylo perfektní. Říkal jsem si tenkrát, že nikdy nepojedeme do Itálie a dneska je to naopak. No, k tomu ještě určitě dojdeme, ale na telefonu teď už je Petr z Teplicka. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Zdravím.
1: Já jsem nechci vytahovat, protože na vás, jak vidím, nemám, ale já řeknu svoje.
0: Povídejte.
1: Chorvatsku. Samozřejmě dávám přednost Chorvatsku, když na té vodě jsem byl, byl jsem na nejvyšší hoře v Itálii. Ale v tom Chorvatsku neuvěřitelně jsme byli 26krát.
0: To já na vás to nemám.
1: Pozor, ale to jsme jezdili vždycky po dní matek a vraceli jsme se před koncem školního roku.
0: Yeah.
1: Ale byli jsme tam opravdu děti v Hořadu a byli jsme tam opravdu 5 až 6 týdnů.
0: Ano.
1: 5 až 6 týdnů, přestože jsem byl zaměstnanec, já jsem takový dítě štěstěný, takže nedám na Chorvatsko dopustit. A naposledy, takový rozlučky, když byl covid v roce 20, tak první autobus, který tam jel do Poriče, tak jsem sehnal lístek, ani nebyl plnej, a jel jsem do Chorvatska se jakoby rozloučit do té Poriče. Ještě jsem tam oslavil tatínku 100. výročí narození, takže Chorvatsko, Poreč.
0: Chorvatsko u vás vede. A v Itálii jste někdy byl? Kromě hor?
1: No, byl jsem xkrát v Itálii taky, zase s partou lidí a jak se říká, že jsme potom byli na té etně, ten rok tam zrovna to bouchlo a já jsem neměl nic, já jsem měl kus hadru a ve spacách jsem ani neměl a spali jsme venku na život. A ono tam nahoru dojet až v té etně, tam je to parkoviště dost vysoko, byl tam ještě snížek, byl to v květnu.
0: Takže Chorvatsko u vás prostě vede a do Chorvatska byste se rád vrátili ještě někdy.
1: A Benátky jsme tam byli několikrát z té Poriče, taky hodně krásný.
0: Jo, to není daleko. Dobře, tak já vám děkuji za telefonát a za první hlas pro Chorvatsko. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak zatím vede Chorvatsko, ale píše nám Jitka, já bych spíš volila Itálii. Chorvatsko je dobrý na plachtění, jet na loď a podobně, ale nejela bych tam do hotelu. To si myslím, že je zajímavější i Itálie. A třeba proto, že v Itálii jsou příznivější pláže pro děti, protože tam je hodně pláží písečných, což v Chorvatsku moc není. Tak i tohle je důvod, proč někdy zvolíte Chorvatsko proti Itálii, nebo naopak. Volejte 475 212 212, dáme řeč Chorvatsko nebo Itálie. Čemu dáváte přednost?
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Jak už jsem říkal, byl jsem milovníkem Chorvatska, jezdili jsme tam pořád i mrvére, ale pak se to nějak začalo lámat, někdy kolem roku 2008. Jezdilo se po dálnici, platilo se mýtné a jak znáte, to zaplatíte prostě peníze u té mýtné brány, pak to strčíte do kapsy a zjistíte, že vás jako už třikrát jako ukradli na té mýtné bráně, že vám nevrátili zpátky peníze správně. Pak v restauraci, jako pak se to začalo všechno zdražovat, tak jsme zkusili Itálii a od té doby alespoň jednou za rok do té Itálie jedeme. V současné době si myslím, že Itálie je levnější a nabízí i lepší služby, ale možná mě přesvědčíte opaku. Na telefonu Janka z Mostu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak co vy, Itálie nebo Chorvatsko?
1: No, v Chorvatsku jsem já osobně nikdy nebyla, ale když poslouchám ty preference, tak ani mě to tam moc neláká. A Itálii já miluju.
0: Milujete?
1: Tam jsme svýho času, když jsme byli mladší, jezdili rok co rok. Prostě Itálie je moje srdcovka tam kdykoliv.
0: No a nejoblíbenější místo v Itálii?
1: Nejoblíbenější? No to bylo, když jsme jeli dolů Cupra Maritima, se to myslím jmenovalo, tam byly bezvadný pláže, celkem klidný, nemoc lidí, nechalo se jít ještě do San Benedetta pěšky, jestli to pamatuju pěšky, tak nějak, jo, prostě tam jsme si to užili a jinak jsme jezdívali hodně let nahoru na Bibione, což byla taková jako dovolená. Asi levnějšího typu, ale já jsem to tam milovala, protože většinou jsme bydleli třeba v Borovém lese, tam byl krásný vzduch, tenkrát nám delegát říkal, tady byste měli platit nad standard. No prostě jo, já prostě miluju Itálii.
0: A letos půjdete?
1: No, vypravuju se letos no, jedině s kamarádkou, jestli nám to vyjde a jela bych zase do Itálie.
0: Dá se ta Itálie. Mimochodem, jako musíme si promluvit i o italském jídle, co milujete v Itálii za jídlo.
1: No, tam můžu jíst cokoliv. Jejich těstoviny, jejich pizzu. To já jsem nenáročná, mě toho stačí málo, ale to mám prostě ráda, ty jejich těstoviny. A vlastně, jak oni to umějí udělat, tak to mám na tom ráda.
0: Tak, já vám držím palce, aby vám ta Itálie letos vyšla. Díky za telefonát, mějte se hezky.
1: Tak, děkuji,
0: nashledanou. Tak v tuto chvíli v takovém tom souboji Chorvatsko-Itálie je, si myslím, vyrovnáno, Chorvatsko-Itálie. Píše Jirka, Chorvatsko máme moc rádi, je to naše srdeční záležitost, ale Itálii taky. Prostě střídáme to, jednou tam a jednou onam. Tak zavolíte 475 212 212, dáme řeč, jak je to u vás, Chorvatsko nebo Itálie?
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, Chorvatsko nebo Itálie, to je dnešní diskuze v pořadu Dáme řeč. Zatím je to vyrovnané, bych řekl, jako nemůžeme hanět jednu zemi nebo rozhodnout se pro jednu ze zemí. Určitě obě země mají něco do sebe, ale přece jen to vypadá, že letos se ten zájem Čechů přelívá směr Itálie. I přesto, že asi k Chorvatsku jako národ máme blíž, což dokazuje i městečko Daruvar, které je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam do regionu Slavonie Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století a zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje ji i nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
1: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
2: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
3: Národ, který nepozná vlasti, tu pověstný je národ. Je?
4: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
2: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady Svazu Čechů v Chorvatsku.
5: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
2: Daruvar má co by lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům je obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
6: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moci seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
2: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně Svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
7: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikaci se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
1: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
2: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámější českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
8: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
9: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
8: Staročeško je naše.
2: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Tak jste slyšeli o důvod víc, proč navštívit Chorvatsko, protože Chorvatsko není jenom moře. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč, jak je to u vás, čemu dáváte přednost. Je to Chorvatsko nebo Itálie? Kam vás to láká víc a kde to máte radši?
10: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Tak tohle není Chorvatsko ani Itálie, tohle je Copacabana. Naše telefonní číslo je teď volné, 475 212 212. Můžete hned teď zavolat, dostanete se do vysílání a zabojujete. Buď to za Chorvatsko nebo za Itálii, podle toho, co máte rádi. Zatím ten stav je vyrovnán, prostě je to opravdu půl na půl. Půlka z nás, kteří rádi jezdíme k moři, dáma přednost Chorvatsku, půlka Itálie, pokud tedy volíme tyto dvě destinace. My letos Itálie, zatím jsem teda nikdy nebyl na jihu Itálie, nebyl jsem ani v Římě, ale ten sever, až dá se říct po to Toskánsko, máme krásně projetý, Toskánsko nádhera, Dolomity super, Garda, drahé Como, nádherné Maggiore, nebo Maggiore u hranice Švýcarskem, takže super. Moc teda jsme nebyli na to pobřeží Jaderského moře, tam jsme byli snad jen dvakrát, třikrát. Je to pro nás moc přeplněný turistický, radši jezdíme na tu část, kde je Toskánsko. Tak pojďme na další telefonát, hezký den, kde je na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak já vás poprosím, zeslepte si rádio, aby nám tam jsme neměli ozvěnu.
1: Já jsem ho nevyšla. Tak dobrý den ještě jednou.
0: Dobrý den.
1: Tak volá tady Hana z Mostu.
0: Ano. Tak jak je to u vás, Chorvatsko nebo Itálie?
1: Já mám Chorvatsko.
0: Chorvatsko.
1: I když jsme jezdili hodně do Itálie, jezdili jsme do toho Lignano, bylo to
0: ano.
1: Nebo Bibione, taky jsem byla, taky je to krásný, ty borovice, ty píny je nádherný, krásný, nebo borovice, ale Chorvatsko prostě u mě vede, Chorvatsko je moje rodina, my jsme tam jezdili do Biogradu a do Turaně a to jezdili jsme tam leta, letoucí, hned taky po válce, jak jste říkal, jak byla ta válka,
0: ano.
1: Tak jsme ještě jezdili autobusem mezi minama, to jako doopravdy a takže pak se sjížděl tam dolů u Karlovace, nebo jak se to jmenuje, že jo, a už jsme jeli na to naše místečko. A bylo to tam nádherný a je to pro mě úplně, říkám, jedna rodina. Už jo. Tam nejezdím, protože už nemám s kým, jako už to všechno to zemřelo, nebo tak nějak, že jo, ty lidi. Ale moříčko úplně překrásný, nádherný, ty lidi taky hodný, jídlo mi tam chutnalo. Itálii jsme taky milovali, taky to bylo krásný moříčko, ale Chorvatsko prostě je pro mě Chorvatsko.
0: Jasně, a my jsme mluvili o italském jídle, chorvatské jídlo taky máte ráda, co máte nejradši?
1: Jídlo taky nám tam vyvářeli vždycky, ty domácí třeba si ho nám něco přinesli, takže taky byly výborný jídla. Oni nám tam vařili i dělali ty mušle černý, takový, jo, ty se nevařili, ty se přelili nějak vodou, nebo jak to dělali. Takže taky nás tam hostili, ale co tam taky dělali, výborný kafičko vařili doma. Oni to dělají nějak, že to kafe vařejí. Nasypou ho do vařící vody a vařejí ho dlouho, turka, a vařejí ho třeba 20 minut, ale pak je to kafičko výborný.
0: Dobře.
1: Takže já nevím, já si teďko povídám takový věci, které tam jsem, víte co?
0: Dobře.
1: Říkám, dobře z druhý.
0: Ano.
1: Ale Chorvatsko prostě je Chorvatsko. Moje rodina, rodina tam je a můj druhý domov.
0: Tak díky za telefonát, díky a užívejte, mějte se hezky, naschledanou.
1: Mějte se hezky taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Zavolala posluchačka, která nechtěla být jmenována, abychom si dávali pozor, kam jedeme, že v Itálii v loni byla její dcera. Měli naplněné auto samozřejmě věcmi, jak je to na dovolenou a šli na večeři, vrátili se auto vykradené, tak to se vám samozřejmě může stát, dá se říct, kdekoliv. Tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč, ještě jeden telefonát, stihneme. Chorvatsko nebo Itálie?
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále mlád u pobřeží moře, ať už Chorvatska nebo Itálie. Já jsem se bál poprvé, když jsme jeli do Itálie, že tam bude šílená doprava, ale naopak mnohem více bojím u nás. V Itálii opravdu pohodička, klídně, tak alespoň na severu té Itálie. I letos jedeme kousek od městečka Castagneto Carducci, tam to máme rádi, a pak jsme objevili ještě takové jezero Lago di Caldonazzo, jestli to čtu správně, tak tam jedeme poprvé. Tak pojďme na poslední telefonát. Paní Helena z Litvínova je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, pane Zdeňku.
0: Dobrý den.
1: Tak já nemám srovnání jako Chorvatsko nebo Itálie, jelikož jsem v životě v Chorvatsku nebyla. A já vůbec jako k moři moc nemusím, já jsem neplavec, jo. Ale teď je dcerka, pracuje 4 roky v Římě, tak jezdím prostě do Itálie. A teď prostě tam se mi strašně líbí, byli jsme na tom jezeru, jak jste říká, to Como a já to Garda. Já si to nemám, jsou ty názvy. A mně se tam teda moc líbí, protože tam jezdím každou chvilku, ale akorát, že tam jsou ty strašná vedra, to je jako tady, že jo.
0: To je tak, je to
1: no,
0: tak. No.
1: To se mně nelíbí.
0: Italské jídlo, co máte?
1: Italské jídlo se mně chutná.
0: Jo.
1: Mně chutná a já teda moc nemusím zeleninu, ale tady si ji dám, no já radši. Jo, honím zase jako vždycky, jak víte, cukrárny, no samozřejmě.
0: Jasně, tak taky oni mají dobrý sladkosti.
1: ale teďko dcerka se nachází, je na vejletě včera v Assisi, jak je ten František Assisi. Tam se taky moc líbí, posílá mě fotky, takže Itálie se mě velmi líbí, no.
0: Dobře, já vám děkuji za telefonát a pozdravujte dceru, mějte se, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se, on hezky, naschledanou.
0: Petr Zloun napsal, dobrý den, do Itálie jsme jezdili často, někdy i dvakrát do roka, jako zaměstnanci Českých drah jsme projeli celou Itálii, včetně Sicílie, Sardinie i Liparských ostrovů. Objevili jsme třeba městečko Silvi Marina, v roce 2002 jsme tam byli sami Češi a o 10 let později to byli Češi na každém rohu, moc se nám všude líbilo. Tak to vypadá, že opravdu zatím ten stav byl a asi dopadne vyrovnán. Chorvatsko, Itálie, no... remíza.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi za 10.10. V Chorvatsku nebo Itálii jsme dneska řešili v pořadu Dáme řeč. Hezký den, je tady i Lenka.
1: Pěkný den.
0: Tak Chorvatsko nebo Itálie?
1: Mně by to asi bylo jedno.
0: Jo, byla jsi v obou zemích?
1: Byla jsem v obou zemích. Musím říct, že Chorvatské moře se mi líbilo víc než to italské, ale zase musím říct, že jsem italské moře potkala nahoře v Bibione, takže to není jako úplně vypovídající, ano. Že to italské pobřeží je dlouhé a vypadá na různých místech různě, třeba dole kolem Bari nebo na Sicílii a tak tam Sardinie, ježišmarja, tam to musí být jako moc pěkné, tak tam jsem teda nikdy nebyla, ale možná Itálie by vítězila proto, že Italové jsou prostě báječný a přátelský a takový příjemně bezstarostný národ.
0: To si řekla krásně, to je hezká tečka. Málem jsi mě rozplakala a po 10. hodině, co nás čeká?
1: Já doufám, že nebudeme plakat. Společně si dáme další recept z pochoutkového roku. Podíváme se taky na to, jak udržet řezané květiny ve váze, co nejdéle, v co nejlepší kondici. No a s klubem českých turistů vyrazíme do nového boru.
0: Ano. A v pondělí v pořadu dáme řeč elektrokola. Tak se těším, hezký den.
2: Český rozhlas Sever.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Meteorologové varují před vedry, ohrožení jsou seniori a malé děti. Most začal s výstavbou stezky pro pěší a cyklisty do městské části Čepirohy. Uzavírka křižovatky v Liberci od dneška zkomplikuje příjezd do průmyslové zóny. Dnešek bude převážně jasný s vysokými teplotami, před kterými varují meteorologové. Vy dosáhnou až 35 stupňů Celsia. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. hodině odpoledne, říká předsedkyně sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hileová.
3: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
1: Před pobytem na přímém sluníčku by se všichni měli namazat opalovacím krémem. Před mostu spojí s městskou částí Čepirohy nová stezka pro pěší a cyklisty. Město začalo s výstavbou a propojením současných jednotlivých částí. Doplňuje mluvčí města Klára Vidrová.
4: Přinese bezpečnější a komfortnější spojení mezi mostem a Čepirohy. Součástí projektu je také instalace veřejného osvětlení a oprava povrchu přilehlé komunikace. Náklady vyjdou zhruba na 10 milionů korun bez DPH.
1: Kvůli opravě mostu na silnici 1/35 v Liberci bude od dnešního večera zavřená kruhová křižovatka u sousední ulice. Uzavírka zkomplikuje příjezd do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Aby omezení nespůsobilo ve městě kolaps, budou dělníci bourat most hlavně v noci. Podle ředitelství silnice dálnic bude kruhová křižovatka zavřená od dnešních 18 hodin do zítřejších 8 ráno. Následně pak od sobotních 18 hodin do nedělních 8 hodin ráno. Podobné to bude vždy následující 4 víkendy. V Praze v obou směrech nejezdí metro B mezi Smíchovským nádražím a Florencí. Ve stanici Anděl se přijíždějící souprava srazila s člověkem. Oznámil to mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dopravní podnik na webu uvedl, že posílil provoz tramvaje číslo 3, která jezdí odklonem a cestující můžou využít místo metra. Provoz linky B v úseku Zličín, Smíchovské nádraží a Florenc Černý most je zachovaný.
2: Počasí.
1: Jak už jste slyšeli, v platnosti je výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Ty dnes na severu vyšplhají až 35 stupňům, na horách 29 a převažovat bude jasná obloha.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Jak to vypadá na severu s dopravou? S uzavírkou počítejte od dnešního rána do nedělního odpoledne v Kadani na Chomutovsku. Kvůli pořádání kulturní akce je zavřená Říční ulice a dnes je uzavřená Rozmarínova ulice v Mostě na Křivánčím vrchu. Důvodem jsou stavební práce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný pátek s Českým rozhlasem Sever. Právě začíná dopolední Express, ve kterém vám dnes představíme jednoho špiona. Pozveme vás na vycházku z Kytlice do Nového Boru. S michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem připravíme další úspěšný recept z pochoutkového roku. A květiny ve váze se pokusíme udržet co nejdéle čerstvé a pěkné s Jarkou Vykoupilovou. Písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Zich a Pavel Bobek. Hned teď tu ale pro vás máme Pala Haberu a jeho tým.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Pavel Bobek a písnička O chlapci, co se stále bojí, bát se zřejmě nemohl muž, kterého vám dnes v rubrice o slavných severočeších představí Milan Knotek. Byl to totiž špion. Pravda, na tuhle kariéru se nevydal úplně dobrovolně, ale stejně, pokud se bál, musel umět svůj strach velmi dobře ovládat. Víc o něm teď Milan Knotek.
1: Slavní severočeši. Jedním z nejcennějších špionů československé státní bezpečnosti byl v začátcích studené války Alfred Frenzel, který se narodil v roce 1899 v Josefově dole. Vyučil se pekařem. Jako německý sociální demokrat a antifašista musel před nacisty uprchnout do Velké Británie. Pracoval tu jako kuchař u 311. bombardovací perutě. Po válce byl odsunut do Německa, kde udělal raketovou politickou kariéru. Byl zvolen do Bundestagu a stal se členem obranného výboru. Československá státní bezpečnost ho získala ke spolupráci vydíráním. Vyhrožovala, že zveřejní jeho problematickou minulost. Frenzel byl totiž před válkou vyšetřován za držení kokainu a figuroval v aféře kolem družstevního hospodaření. V roce 1956 dostal krycí jméno Anna. Našim zpravodajcům předal při tajných setkáních tisíce spisů a mikrofilmů o struktuře německé armády, obranných plánech NATO, amerických letadlech i německé ekonomice. Dostal za to peníze, automobil a údajně i vilu. Jeho informace využívala také KGB. Když byl v říjnu 1960 odhalen, soud mu vyměřil 15 let vězení a pokutu 20 000 marek. Na svobodu se dostal už v roce 1966 v rámci výměny agentů mezi Východem a Západem. Trojský kůň Alfred Frenzel zemřel v roce 1968 v Liberci. Dobový německý týdeník Die Zeit uvedl, že byl pohřben s vojenskými poctami.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Křížem krajem.
2: V dopoledním expresu 22 minut po 10. hodině čas na dnešní turistickou pozvánku. Venku je velké vedro, tak to asi nebude na žádné extra dlouhé a náročné pochody, ale taková procházka z Kytlice do Nového Boru, to by mohlo být vcelku příjemné. Právě na takovou procházku vás na sobotu zvou Eva Hadravová z klubu českých turistů Rumburg a naše kolegyně Eva Bucharová.
3: Paní Hadravová, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: My se ke klubu českých turistů Rumburg připojíme vlastně už na nádraží v sobotu ráno. V kolik se bude odjíždět?
4: Odjíždíme na náš výlet v 8 hodin 05 vlakem z vlakového nádraží a v Kytlici budeme asi v 8.34. Trasa potom povede teda z Kytlice do Nového Boru.
3: Jak dlouhá trasa to je?
4: Asi tak kolem 9 kilometrů.
3: Pojďme se podívat na některé ty zajímavé body na trase.
4: Trasa vede přes lesnatou krajinu do místa, ta naše trasa, pod Malým Bukem, což bude z Kytlice asi 3,6 kilometrů. Je teda převážně lesem a mimo les jsou nádherné výhledy do krajiny. Cestou máme i střední stoupání a určitě teda tato trasa není vhodná pro kočárky. Je tak středně náročná a doporučit můžeme i pro usnadnění chůze trekkingové hole, což ale většina turistů ví.
3: A kromě těch trekkingových holí, na co nemáme ještě zapomenout si vzít sebou?
4: No určitě nějakou svačinu, protože teda na trase není žádná restaurace, pití a dobrou náladu.
3: Na sobotu 20. června na procházku z Kytlic do Nového Boru pozvala Eva Hadravová z klubu českých turistů Rumburg, která spolu s manželem taky tuhle výpravu povede. Takže my děkujeme za popsání trasy, za pozvání a těšíme se na shledanou.
4: Na shledanou.
1: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Iveta Bartošová v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme pěkně týden co týden, ale tentokrát už je nedělají oni sami. Nýbrž všech těch 630 výherních receptů připravuje naše porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Šéfkuchař Roman Paulus bude v neděli péct mírně pozměněné miletínské modlitbičky. To jsou vlastně perníčky spojené nádivkou z mandlí a marmelády. Ten původní recept je od Lenky Hagerové z Klecan u Prahy a zvítězil u posluchačů v roce 2022. Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletínské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletínské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když.
3: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není, to velikost.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci.
0: Perníčky, kterým se říká miletínské modlitbičky, se pánům prý opravdu povedly, aby taky ne. Vždyť šéfkuchař Roman Paulus peče velmi rád. Jak se mu to povedlo, si můžete poslechnout tuhle neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Budou tam ty původní miletínské modlitbičky i ty nové, které Roman Paulus trochu pozměnil. A najdete tam i všechny výherní recepty z těch předchozích ročníků. Recepty, které letos bojují o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: A je to, jak má být v podání Karla Zicha v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, ale je to, jak má být taky venku v podání severočeského počasí. Přeji krásný opravdu letní pátek, který si možná někteří z vás zpříjemní tím, že domů přinesou řezanou květinu. My ženy je milujeme, tedy možná ne všechny, ale kdybych měla mluvit za sebe, já mám řezané květiny moc ráda. Bohužel můj muž mou vášeň pro ně nezdílí, ten tvrdí, že každá řezaná květina je vlastně mrtvá. No má pravdu, ale když ono je to v té váze tak pěkné, tedy alespoň chvíli. Jak udržet řezané květiny co nejdéle pěkné a dobře vypadající, to nám dnes poradí v Babských radách Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus dospíval 10 minut před 11 a před námi jsou dnešní tipy na zajímavé akce a protože je venku tak krásně, tak s dovolením vyberu ty, které se konají pod širým nebem. Třeba můžete vyrazit do Budyně nad Ohří, na tamní vodní hrad. Od 18 hodin se tu v rámci divadelního léta bude hrát Kytice v podání Městského divadla v Mostě. Tenhle herecký soubor má dnes napilno, protože probíhá také divadelní léto na Hněvíně. Tam je dnes na programu Sluha dvou pánů. Další záležitost, na kterou vás pozveme, je koncert kapely Divokej Bill v Litvínově na Loučkách. Divokej Bill vyráží na své velké letní turné a Litvínov je jednou z prvních zastávek. Další slavná kapela bude dnes k vidění na litoměřickém výstavišti. Tady zahrají Činasky. No a aby těch venkovních akcí nebylo málo, zastavíme se taky ve Varnsdorfu, kde dnes začínají slavnosti města. Slavit se tam bude i zítra, takže času na to se zúčastnit máte opravdu dost. V Mostě už jsme dnes jednou byli, ale vrátíme se tam tentokrát k Mosteckému jezeru, které nabízí příjemné schlazení v těch vysokých teplotách, ale večer také promítání. Letní kino na jezeře Most totiž nabízí každý pátek dva filmy, teď v červnu od 18 a od 20 hodin. Dneska to od 6 bude Princezna stokrát jinak a od 8 večer český film Říkají mi Lars. Další pozvánka míří na Ústeckou náplavku. V populárním Kolokafé od 19 hodin zahraje Black Sabáka. No a když už jsme v tom Ústí, nesmíme připomenout Grand Prix města Ústí nad Labem v boxu. Tahle boxerská soutěž je v plném proudu. Finálové zápasy jsou na programu zítra, takže dneska už to bude boj o postup do finále. Tak pokud by se vám chtělo na Ústeckou Slunetu, vyražte, uvidíte, co jste ještě neviděli. Aha.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Meteorologové varují před horkem, lidi by se měli chránit před přímým sluncem. Dobrovolní hasiči z Mostu mají novou automobilovou stříkačku. Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Dnešek bude převážně jasný, s vysokými teplotami, před kterými meteorologové varují, dosáhnou až 35 stupňů Celsia. Dobré dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Pro Ústecký kraj platí od dnešního dopoledne výstraha před vysokými teplotami. Ty překročí 30 a v Poohří a Polabí se dostanou nad 34 stupňů Celsia. Podle meteoroložky z Ústeckého hydrometeorologického ústavu Jany Ehertové budou teploty vysoko i zítra. Dosáhnout mohou i 37 stupňů Celsia a zítra se taky mohou místy vyskytnout bouřky. Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Mostě má novou cisternovou automobilovou stříkačku. Je vybavená nejmodernější technikou, která umožní lépe zasahovat při požárech, dopravních nehodách, technických zásazích i mimořádných událostech. Cena zásahového vozu je více než 12,5 milionu korun. Podle vedení města získal Most na pořízení cisterny dotaci ve výši 4 milionů korun od ministerstva vnitra a 1 milion korun poskytl Ústecký kraj. Záchytné parkoviště Staré Splavy chce radnice v Doxech na Českolipsku zmodernizovat. Podle schválené studie má parkovací plocha nabídnout celkem 63 míst. Cílem je vyřešit neutěšený stav plochy, zvýšit bezpečnost a taky zlepšit odvod vody. Odhadované náklady jsou okolo 4 milionů korun.
4: Město teď připravuje soutěž na stavební dokumentaci. Součástí plánu budou také nové veřejné toalety. V místní části Staré Splavy radnice žádné nemá, pronajímá si je na letní sezónu od správy železnic v tamní vlakové stanici. Jak popsal nezávislý starosta Václav Reinhardt, zařízení ale není v dobrém stavu a neodpovídá moderním standardům. Z Českolipska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu.
5: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
6: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk, takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
5: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovaly do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. NATO ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Meteorologové aktuálně varují před vysokými teplotami na severu Čech, a to až do odvolání. Ty dnes dosáhnou až 35 stupňů Celsia, nejtepleji bude v Polabí a Poohří, jinak bude převažovat jasno a teploty na horách vyšplhají k 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Bílině na Teplicku čekejte komplikace, v Kudeřicích po nehodě dvou osobních aut a pokud jedete po D8 ve směru na Německo, zpozorněte za exitem Petrovice, čekejte dopravní omezení kvůli pracím na silnici, levý jízdní pruh je uzavřen mezi 88. až 88. a půl tím kilometrem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Po zprávách s Janou Moravcovou pokračuje dopolední Express. Velká vedra, která panují venku, představují zvýšené zdravotní riziko, především pro chronicky nemocné, tak na to pamatujte a šetřete se. Nejlépe někde hezky ve stínu poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Sever, ve kterém vás po písničce čeká shodou okolností zdravotnické téma. O záchranářích a moderních technologiích s Prokopem Voleníkem už za chvíli.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever a začíná dnešní povídání s naším hostem. A tím hostem je záchranář a mluvčí Ústecké záchranné služby Prokop Voleník. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Moderní technika a technologie, to je něco, co nás obklopuje doslova na každém kroku. Bez chytrých telefonů a moderních spotřebičů si neumíme ten vlastní život v podstatě představit. Jak to mají záchranáři? Jak moc využívají moderní technologie ve své praxi?
2: Tak řekla jste to úplně přesně, ty moderní technologie jsou všude kolem nás a i my, záchranáři v té urgentní medicíně a všeobecně v medicíně dneska je strašně hodně moderní technologie, která nám vlastně umožňuje zlepšovat diagnostiku, umožňuje zlepšovat péči, léčbu u těch pacientů, takže opravdu ty moderní technologie jsou velkými pomocníky. Na druhou stranu v rukou laiků můžou být někdy spíš než ku prospěchu, tak k té druhé straně doktor Google a tak.
1: Jasně. Počítám, že ty nejbouřlivější změny proběhly v posledních 10-15 letech, kdy ty technologie skutečně masivně nastoupily do toho každodenního života. Jaká z nich je třeba tou nejběžnější v té záchranářské praxi?
2: Tak asi nejběžnější technologií, kterou, já bych to asi rozdělil, tak jak vůbec ten náš život začíná, ten příběh toho pacienta. Vy musíte zavolat na tísňovou linku.
1: Jasně.
2: Už to je ta technologie.
1: Jasně.
2: Už vlastně softwarové prostředí operačního střediska, to, co používáme tam za technologie. A vy, když voláte z chytrého telefonu, tak jedna z technologií je takzvaně AML systém, vlastně Advanced Mobile Location. Když máte chytrý telefon, tak vlastně dneska ty chytré telefony nám dokážou udělat, vlastně, že nám ukáží vlastně to místo, kde jste. V případě, že to ten váš chytrý telefon neumí, protože není úplně ten úplně top ten, tak dokážeme dneska využít aplikaci Záchranka, která je další úžasnou technologií, která nám v tomhle tom pomáhá. A vlastně, když voláte přes aplikaci Záchranka, tak k nám na dispečinky, na operační střediska tísňové linky 155 přichází, když to hodně zjednoduším, speciální SMS-ka, kde je vlastně ta GPS souřadnice toho chytrého telefonu, z kterého nám voláte.
1: Což chápu, že je obrovské ulehčení práce, protože pátrat po tom, kde máte toho člověka zachraňovat, když to, co chcete dělat, je ho zachraňovat a ne pátrat, muselo být složité. Když pokročíme dál od toho prvního telefonátu, tak co třeba v té sanitce samotné se v těch posledních letech zásadně změnilo?
2: Tak já bych to vzal zase. Ve chvíli, kdy vlastně kolegové na dispečinku vyhodnotí, že musíme vyjet do výjezdu, tak okamžitě v tom softwarovém prostředí se to přepisuje do těch našich výjezdových tabletů, kde mám informaci o tom, kdo volal, k jakému pacientovi jedu, co má mít za potíže, proč bylo voláno. Takže to je ta jedna z dalších technologií, která
1: takže
2: se nám
1: nejenom,
2: vlastně,
1: že vám to z dispečinku řeknou,
2: ale rovnou se nám to propisuje rovnou do té zdravotnické dokumentace, vlastně do toho tabletu, kde vypisujeme pak ten záznam o výjezdu, což je vlastně jaký chorobopis, ta lékařská zpráva pro nás. Tak to je jedna z těch dalších úžasných technologií, zároveň z toho dispečinku rovnou do té sanitky se to propisuje do těch speciálních navigací, které máme, aby nás to dovedlo k tomu pacientovi. Pak další taková, já bych řekl, asi super top technologie, kterou používáme, tak jsou naše monitory základních životních funkcí, které umí při diagnostice vlastně 12-svodového EKG, když přijde k pacientovi, který má příznaky akutního infarktu myokardu. A co myslíte? Má ho tam, tak opravdu nám stačí takzvaně, já tomu říkám, kouzelné tlačítko a vlastně z těch našich monitorů to okamžitě vlastně se vlastně odesílá v PDF formátu do všech služebních telefonů sloužících lékařů na posádkách lékařských, zároveň na operační středisko, leteckému lékaři, ale to nejdůležitější, letí to v tom PDF souboru i právě tomu lékaři do toho kardiocentra a nám pak stačí zvednout telefon, spojit se s tím lékařem v tom kardiocentru, domluvit se případně na další úpravě léčby a šup a rovnou na sál.
1: To zní naprosto úžasně. Znamená to, že i když nejde třeba zrovna o infarkt a vyvezete nějakého pacienta, kterého budete předávat a potřebuje tu akutní péči, že ta nemocnice, do kterého předáváte, má všechny informace dřív, než vy tam dojedete a nemusíte to řešit po telefonu.
2: Přesně tak, my už vlastně několik let používáme vlastně speciální softwarovou aplikaci, speciální softwarový systém, používají ho i nemocnice u nás v Ústeckém kraji, kde vlastně já rovnou z té sanitky vlastně v rámci toho pracovního tabletu odesílám takzvaný avízo, kde já vlastně vypíšu, co tomu pacientovi je. Vlastně ono se to jakoby nějakým způsobem hodně zjednodušeně překopíruje do takového strukturovaného hlášení, že vezu pacienta s tím a s tím potížemi, nejdůležitější potíže tohleto, já požaduju tohle doktora, tenhle ten typ péče intenzivní, ambulantní nebo ARO, resuscitační, traumatým, jo, iktový tým, popálení, jo, prostě to, co potřebuju, aby na mě čekali a vlastně to avízo vlastně přijde na ten emergency nebo na ten urgentní příjem a ty mi potvrdí převzetí toho pacienta.
1: Vysvětluje záchranář Prokop Voleník, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. V dopoledním expresu je dnes hostem záchranář a mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník a společně si povídáme o technologiích, které záchranáři používají v té denní praxi. Tak jsme probrali tu sanitku, to hlášení až k předání v nemocnici. A vy jste říkal, že technologie jsou důležité i na tom dispečingu, tam, kde sedí člověk, který koordinuje ten záchranářský den. Jak to vypadá? Co všechno on ví o vozech, které má v terénu?
2: Tak přesně tak, když to hodně zjednoduším pro naše posluchače, máme dvoustupňové operační řízení, takže někteří kolegové takzvaně zvedají tu tísňovou linku 155, jasně, zjistí, co se stalo, kde se to stalo, popřípadě kolik je tam zraněných nebo kolik je tam nemocných, přidělí té události vlastně typ výjezdové skupiny, jestli je to pro záchranáře, nebo jestli to i pro doktora, nebo i nás pojede víc, nebo i pro vrtulník jeden, kolik popřípadě vrtulníků další bude potřeba třeba ze sousedních krajů. A zároveň vlastně se to okamžitě propisuje v tom softwarovém prostředí do toho programu, kde vlastně pak je kolega, je takzvaně na pozici vedoucího směny a ten má na starosti takzvaně to operační řízení, kdy vysílá síly a prostředky. To znamená, prostě posílá tu sanitku, ten vrtulník, ty další kolegy právě k tomu pacientovi na tom místě, jak my říkáme, na místo té události. A v tu chvíli my vlastně vidíme, nebo kolem všichni to vidíme na tom operačním středisku, tak máme těch 52 sanitek, je vlastně jakých 52 obdélníčků. Mm-hmm. A každý ten obdélníček je ta sanitka na našich výjezdových základnách. A ve chvíli, kdy ta sanitka dostane pokyn k výjezdu, tak se změní barvička toho okýnka. Změní se barvička, když výjíždějí, když dorazí k pacientovi, když se ho potom naloží do sanitky, když s ním jedou do nemocnice, když ho pak předávají v nemocnici, když se vrací už zpátky bez pacienta do sanitky a jedou zpátky na základnu, což velmi zjednodušuje v uvozovkách, zjednodušuje to operační řízení, protože kolega ví, že určitý barvy, jo, ve chvíli, kdy je tam třeba světle zelená, světle modrá, že ví, že ti kolegové jsou po předání, že už se blíží na základnu, že může okamžitě třeba už z těch bran, těch urgentních příjmů, protože jsou bez pacienta, yes, tak zavolá a může poslat do dalšího výzdu. Zažívám to tady v Ústí téměř každou denní směnu, že nám volají kolegové, jestli už máme předáno, anebo že to vidí. A já ve chvíli, kdy se vlastně v té sanice odcvakneme, že jsme po předání, tak nám se v tu chvíli rozezní naše telefony, zase pagery a jdeme do dalšího výjezdu a vlastně kolega z operačního nám ukončuje tenhle ten výjezd a okamžitě nastává další výjezd a my vlastně odjíždíme rovnou vlastně od toho emergency, od toho urgentního příjmu do dalšího výjezdu k dalšímu pacientovi, který nás potřebuje.
1: Takže je to velmi rychlé a velmi přehledné.
2: Je to efektivní, ano, přehlednost, důslednost, efektivita, prostě to zvyšuje šanci na přežití.
1: Říká Prokop Voleník, který je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S mluvčím Ústecké záchranné služby a záchranářem Prokopem Voleníkem si dnes povídáme o moderních technologiích a o tom, jak je právě záchranáři využívají. A já, když jsem se na to naše povídání připravovala, tak mě napadlo zeptat se na to, jak dobře zafungovala technologie, která umí zachránit životy, ale vlastně ji nepoužíváte vy. Mohou ji používat laici. To jsou takové ty automatické externí defibrilátory, které se objevily na spoustě míst, ať už jsou to nákupní centra nebo informační centra, městské úřady na malých obcích, tam všude je tahle zdravotnická technika k mání. Skutečně pomáhá?
2: To si pište. A já jenom opravím, nejsou to automatické, jsou to automatizované. Protože kdyby to bylo automatické, tak vás to bude dávat výboj za nás.
1: Jasně.
2: Ale my tam potřebujeme toho človíčka, ten jeho prst, aby zmáčknul v té správné chvíli to tlačítko s tím bleskem a podal ten výboj. Co se týká vlastně přístrojů AED, těch automatizovaných externích defibrilátorů, tak vlastně vznikly někdy v 90. letech, v 95. roce ve Spojených státech. Je to vlastně, pak to mělo ten boom, příchod do té Evropy kolem roku 2000, velikánský boom 2005, pak 2010. Já si vzpomínám na první AEDčka, jak my říkáme, které mluvili anglicky, dneska to všechno mluví česky, protože je to zdravotnický prostředek, který musí podle SÚKLu mluvit česky. Takže i apeluju na posluchače, v případě, že by si chtěli pořídit AED přístroj, tak opravdu u certifikovaných prodejců. Je to to samé, jako když si koupí ten neznačkové hodinky a pak chcete reklamovat, jakože nedělají to, co dělat mají. Takže opravdu certifikované přístroje, které splní to, co splňovat mají. Zároveň ty přístroje jsou vlastně velmi, velmi jednoduché, protože právě jsou určené do rukou laikům. Úplně nikomu, kdo s tím systémem vlastně v životě nikdy nedělal. Takže ten přístroj už od samotného zapnutí má jedno tlačítko, kterým se zapíná a tím stejným se vypíná. Takže ve chvíli, kdy vlastně zapnete, tak ten přístroj na vás začne mluvit. Vyměte elektrody, přilepte elektrody na obnažený hrudník, takže musíme vyhrnout to tričko, musím se dostat na tu kůži, nalepte elektrody podle obrázku, nalepíte elektrody podle obrázku. Jo, samozřejmě to probíhá během stlačování, jeden mačká hrudník, druhý člověk vlastně lepí ty elektrody podle toho postavení, jak je to namalované na těch elektrodách. A ve chvíli vlastně, kdy pak vás vyzve to AEDčko, přerušte stlačování, zabraňte pohybu, on si udělá analýzu, během těch 5-10 vteřin si vlastně naskenuje ten srdeční rytmus a ve chvíli, kdy vyhodnotí, že se jedná o komorovou fibrilaci, prostě srdeční rytmus, který potřebuje dostat ten defibrilační výboj, tak řekne výboj doporučen, rozbliká se tlačítko s výbojem a vy zmáčknete tlačítko, důležitý je, než ho zmáčknete, tak říct, nikdo se pacienta nedotýkejte, podáte výboj, pacient dostane výboj a zase stlačujete dál.
1: To, že je to jednoduché a zvládne to i laik, je dobré vědět, jak často skutečně tenhle přístroj pomůže a udělá kus práce za vás dřív, než vy se dostanete na místo.
2: Tak já mám teď ty čerstvý čísla, protože jsme teď v květnu přebírali i ocenění vlastně společenské odpovědnosti firem. Tak jsme získali zvláštní cenu vlastně kvality z hospodářské komory Ústeckého kraje. Teď přesně, abych to neskomolil, za ten projekt AED a za naši záchrannou službu, pak i na druhém místě jsme byli. Tak vlastně my máme od počátku toho roku 2010, kdy vlastně ten projekt Časná defibrilace v Ústeckém kraji započal, tak máme přes 2400 aktivací. Což vlastně na ten přístroj vlastně zachránil přes, dá si říct, téměř 300 pacientů. Takže to je úplně pecka, to je...
1: Říká Prokop Voleník, který je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Severa, který si nevypnul telefon, jak jsme před chvílí slyšeli. Tak my to spravíme a vrátíme se po písničce.
2: Technologie.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pěkné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte povídání s dnešním hostem, kterým je mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník, a společně rozebíráme všechny technologie, které záchranářům pomáhají. My už jsme zmínili vybavení sanitek, ale nemluvili jsme o sanitkách jako takových. I ta auta udělala za poslední roky obrovský skok vpřed a zase nám zvoní ten telefon. Nedaří se to vypnout, ale daří se zavřít dveře. Tak, pojďme k autům jako takovým. Musí být sanitka supermoderní a rychlé a nadupané auto?
2: Tak ano i ne. Důležitý je, aby ten sanitní vůz splňoval všechny ty parametry, které má splňovat pro to, aby nám pomáhal zachraňovat lidské životy. Takže musí mít speciální zdravotnickou zástavbu. Jasně. Zároveň to auto musí být motorově spolehlivé. Musí být dostatečně prostorné, záleží pro jakou výjezdovou skupinu ho chceme. Takže my jsme rádi, že už mnoho let používáme pro lékařské výjezdové skupiny v tom potkávacím systému Randevu, tak používáme vozy tovární značky Škoda Kodiaq. To jsou opravdu nadupané káry, a teď se omlouvám za tu nespisovnou češtinu, protože to jsou opravdu takové lítající formule. Dokážou jezdit velmi rychle a kolegové, kteří je řídí, tak já jim říkám, to jsou piloti na silnicích. Ale zase pro nás je důležité, že my můžeme ostatní účastníky silničního provozu, my je můžeme omezit, ale nesmíme je ohrozit. Jasně. Takže tam i důležitý trénink těch řidičů na tom poligonu, a to i na těch ostatních sanitkách. Ty auta jsou opravdu nadupaná motorově, technologií, jak jsem říkal, ty navigační systémy, to propojení s tím vjezdovým tabletem, propojení s těmi přístroji, to dobíjení do těch přístrojů. Já nejsem autoelektrikář, ale bylo mi vysvětleno, když otočím klíčkem ve svém autě, tak si poslouchám rádio. Svítí mi to auto, protože ten motor vyrábí elektriku. Takže ty naše auta vlastně ve chvíli, kdy vyrazíme k tomu pacientovi, tak vlastně vyrábí elektřinu, a ta elektřina se okamžitě přenáší nějakým speciálním přepínačem, tak se přenáší do té zástavbové části, do těch našich zdravotnických přístrojů. Takže to je další úžasná technologie.
1: Když jsme u té elektřiny, tak elektromobily, to je hit posledních let. Existují i elektrosanitky?
2: Tak vím, že existují elektrosanitky. Za naší organizaci, za zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, my v tuto chvíli elektrosanitku pro zachraňování nemáme, nepoužíváme. Vzhledem k tomu, že jsme příspěvková organizace Ústeckého kraje, ten je náš zřizovatel, tak Ústecký kraj jako zřizovatel, tak vlastně ten používá elektromobily.
1: Jasně.
2: A další jiné příspěvkové organizace, které vlastně má na starosti zřizovatel Ústecký kraj, tak vím, že používají elektromobily, ale pro nás je důležité, abychom ty auta opravdu, teď to řeknu asi možná ošklivě, ale prostě benzín je benzín, nafta je nafta, a aby to auto opravdu nás dopravilo k tomu pacientovi a pak nás s tím pacientem dopravilo zpátky do nemocnice. Ono můžete mít ten elektromobil nabitý, ale může se stát cokoliv. Takže i my máme třeba nařízení, že když se na těch našich vjezdových sanitkách dostáváme vlastně ke 3/4 nádrže, tak okamžitě jezdíme dotankovat. Jo. Co je vlastně takové jako minimum, tak je, jakmile se blížíme k polovině nádrže, dotankovat. Vždycky tu vjezdovou zásobovou sanitku musíme dotankovat. Už když se blížíme k polovině nádrže.
1: Vysvětluje Prokop Voleník, který byl dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Povídat bychom si mohli ještě dlouho, ale náš čas vypršel, tak si to povídání necháme zase na jindy. Pro dnešek děkujeme.
2: Já moc krát děkuju a zvu všechny posluchače Českého rozhlasu zítra na letiště v Užině. Já tam budu také, záchranáři tam budou také, a bude tam královna ústeckého nebe Barča a její Top Gun záchranářský letecký tým Krištof 15. Tak přijďte od 10 do 5, těšíme se na vás.
1: A bude tam i Český rozhlas Sever.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: O tělesném zdraví jsme toho dnes už v dopoledním expresu Českého rozhlasu řekli mnoho. Bavili jsme se o záchranářské praxi. Teď se zaměříme na zdraví duše. Právě Den duševního zdraví pro děti a pro rodiče na dnešek totiž připravila organizace Naděje. Pořádá ho v Žatci, v prostoru kapucínského kláštera, kde je teď i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Pro veřejnost začne program ve 14:00 odpoledne. Teď dopoledne je tady čas vyhrazený pro celé třídní kolektivy. Organizace Naděje školákům jednak představila svoje lidi, sociální pracovníky i prostory, ve kterých služby nabízí. Naděje tady v klášteře totiž sídlí. Navíc pro ně ale připravila různé aktivity, které tu obvykle nenabízí. Například ve 2-2,5hodinových blocích se s dvojicí performerů Sufianem a Hankou školáci seznámili s takzvanou slam poetry. Jde o stále populárnější autorský přednes poezie, kdy v jakémsi souboji publikum vystoupení performerů boduje. Tady publikum nebylo, žáci si vlastně vyzkoušeli, jak do lyrického textu dostat emoce a prezentovat takový text před ostatními.
1: Znamená to, že pokud se naučí vyjadřovat své vlastní pocity, může jim to nějak pomoci k lepší psychické pohodě?
2: 100% to určitě není, ale rozhodně je schopnost mluvit o tom, co cítíme, velmi důležitým předpokladem, že se případný horší stav může zlepšit. Sociální pracovníci organizace Naděje tady řeší různé situace nebo potíže a podle nich je dobře, že se o různých poruchách mluví. Případů duševní nepohody řeší čím dál víc. Je to podle nich také díky většímu povědomí v problematice i lepší diagnostice. Objevují se tu klienti s potížemi ve spektru od těch takzvaně lehčích, které jsou třeba výchovného charakteru, až k těm obtížnějším, například pocitu úzkosti až panických atak, sebepoškozování. Můžou to být také poruchy příjmu potravy nebo třeba ADHD. V případě zvlášť závažných potíží pak doporučují další vysoce odbornou, třeba i zdravotnickou pomoc.
1: Ten dnešní program je určen pro děti i pro rodiče. Můžeš ještě přiblížit tu část určenou rodičům?
2: To nejdůležitější je, aby děti i rodiče věděli, že tu ta služba vůbec je, že se mají kam obrátit. Odpoledne tu ale budou i besedy, například na téma podpory rodičů dětí s duševním onemocněním nebo s psycholožkou o náročných emocích dětí. Na to, jak posílit duševní zdraví, se zaměří také například cvičení jógy pro děti od 3 let, i s rodiči, kreativní činnosti, například s prací s keramickou hlínou. Dostupné bude i centrum robotiky tady v klášteře,

0: kde mají pro děti kroužek programování a s hudebním nebo divadelním vystoupením se představí děti ze základní umělecké školy.
1: Ze žateckého dne duševního zdraví se přihlásil náš severočeský stopař Robin Rerich. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Brontosauři a jejich legendární stánky do pátečního poledne. Už nám zbývá necelých 9 minut, takže vyrážíme za Slávkou Brádlovou do kuchyně a očekáváme netrpělivě její dnešní recept. Slávka má ve zvyku v pátek vždycky upéct něco dobrého a sladkého. Dnes slibuje, že to bude nejenom sladké a dobré, ale taky na výrobu rychlé.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Pokud opravdu nemáte čas a potřebujete rychle připravit nějaký moučník, tak radím piškotový koláč s broskvemi. Využijeme na to koupený piškotový korpus a k němu budeme potřebovat asi 4 kompotované broskve, 4 nebo 5 lžic nějaké marmelády a želatinu zhruba na 1/4 litru tekutiny. Povrch korpusu potřeme marmeládou, aby se želatina nevpíjela. Broskve nakrájíme na úhledné tenké plátky a pečlivě je rozložíme na tu marmeládu. Podle návodu připravíme želatinu, rovnoměrně ji nalijeme na broskve a necháme v chladu stuhnout. Před podáváním můžeme ještě ozdobit šláčkou. Tak dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás tříhodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb legendárních Beatles za doprovodu více než 30členného orchestru. Jako host vystoupí také skupina Skart s Vojtěchem Bergmanem. Těšíme se na vás v zahradě Českého rozhlasu Sever.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Senioři by kvůli vysokým teplotám měli pobývat ve stínu, upozorňují na to lékaři. V Lovosicích začal jezdit nový přívoz. Liberec zachová projekt domovníků, jejich počet ale sníží. Odpoledne polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty dnes do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst Česka vyšší než 30 stupňů, varují předtím meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dávat pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech. Více řekl místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
4: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne použít tekutiny, nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodnění a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
2: Těmito pravidly by se měli řídit i všichni ostatní. Mezi Lovosicemi a Píšťany dnes začal jezdit nový přívoz. Loď jménem Agnes bude cestující vozit do konce června od pátku do neděle. O tomto víkendu se podle mluvčí města Denise Richter zájemci svezou zdarma. Od července pak bude přívoz jezdit každý den. Dospělí za jízdu zaplatí 30, děti a seniori 20 korun. V Liberci budou i nadále fungovat domovníci. Město je bude využívat i po skončení tříletého evropského projektu. Jejich počet ale sníží o třetinu. Aktuálně je v Liberci 6 domovníků. Od listopadu budou 4. Město je bude platit ze svého rozpočtu. Roční náklady budou přibližně 3,5 milionu korun. Domovníci se v Liberci starají o 30 bytových domů. Obstarávat je budou i nadále, říká to náměstek primátora Jan Hruška z Pirátů.
5: Máme to tak, aby stihli obět skutečně všech těch 30 objektů. Ta každodenní jejich přítomnost opravdu funguje. Oni řeší jak nějaké drobné závady, tak hlídají čistotu v okolí nebo dodržování domovního řádu.
2: Karlovy Vary se po 9 měsících otevřeli nový lázeňský most přes řeku Teplou. Původní konstrukci z 60. let minulého století město nechalo zbourat, protože do ní zatékalo a technický stav už nevyhovoval. Za stavbu radnice zaplatila přibližně 40 milionů korun. Most zároveň převádí důležité inženýrské sítě, pro které stavbaři vybudovali provizorní lávky. Českému rozhlasu to řekla dnes primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer. Ferklová z hnutí ANO.
3: Počasí.
2: Odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost, očekáváme polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 35 stupňů Celsia, na horách počítejte dnes s teplotami i do 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 mezi Liběšicemi a Úštěkem je u Zimoře zúžení. Kvůli opravám projíždíte Kyvadlově jedním pruhem. Dnes se tam od Litoměřic vytváří dlouhé kolony.
6: Dneska jsem se zdržel 20 minut, musím říct, v tomhle směru. Obráceně to je podstatně kratší. od Litoměřic to nejede prostě, no.
2: Na výpadovce 1/15 na okraji Litoměřic policisté řeší nehodu osobního auta, které narazilo do dopravního značení. Pozor na dálnici D8 za exitem Petrovice ve směru na Německo je kvůli údržbě a kanalizace uzavřený asi 700 metrů dlouhý levý jízdní pruh. Na silnici mezi Jánskou a Srbskou Kamenicí na Děčínsku také pozor, tam řeší nehodu osobní auto a autobus po srážce. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Přidejte se k nám v písničkách na přání. Právě teď začínají na Českém rozhlase Sever písničky, které vybíráte vy a které můžete někomu poslat, popřát mu k svátku, k narozeninám, nebo mu prostě jenom udělat takhle při pátku radost. Můžete nám posílat SMSky na číslo 90 011 04, můžete nám psát e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a taky můžete telefonovat na číslo 475 212 212. Telefonáty mají přednost, ale snažím se plnit i ta písemná přání, zvlášť pokud jsou spojena s nějakým výročím nebo narozeninami. A tak právě narozeninovým přáním dnes začneme. Dobrý den, dnes slaví má manželka Bětka narozeniny. Chtěl bych ji nechat zahrát písničku od Petra Nováka, Holka s bílou halenou, s přáním všeho nejlepšího, napsal manžel Pepa. Takže Bětko, nejen od Pepy, ale taky od nás, od Českého rozhlasu Sever, všechno nejlepší k dnešním narozeninám.

0: 15 minut po 12. dospíval Petr Novák, postaral se o první písničku, která dnes doufám někomu udělala radost. No a tu další vybere posluchačka, kterou právě teď zdravím. Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, tady je Libuše.
0: Já vás zdravím, Libuško.
1: Meziboří.
0: Z Meziboří máváme nahoru nad Litvínov a zajímá nás, co budeme hrát a komu.
1: No, chtěla bych písničku Blázeň žárlí.
0: Ano.
1: A bylo by to pro tři oslavence.
0: Tak je vyjmenujte.
1: V červnu 24 slaví dcera Libuše Brantnerová. 25 červen slaví vnuk Davídek Urbánek. A 28 slaví moje dcera Lada Jíchová. Chtěla bych jim popřát hodně zdraví, štěstí a ať se jim daří, co sami si přejí.
0: Máte to v tom červnu pěkně poskládané a máte mé sympatie, protože i já patřím k červnovým oslavencům. S Davídkem budeme sfoukávat svíčky na dortu ve stejný den. To sem ale nepatří, sem patří přání pro ty vaše červnové jubilanty. Tak všechno nejlepší i od nás a tady je písnička. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc a všechno nejlepší i vám.
0: Děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O tuhle nádhernou písničku se společně postarali Ozzy a Kelly Osbornovi, jmenovala se Changes a patřila tatínkovi Zdeňkovi. Zítra totiž bude Den otců a tak na svého tatínka nezapomněla Alča Špuntovka a přeje mu k tomu zítřejšímu otcovskému svátku všechno nejlepší a vzkazuje: mám tě moc ráda. Zdendovi, tak je to tu napsáno, tak se mu říká Alča Špuntovka, zajímavé označení, zajímavá přezdívka, zřejmě to bude proto, že Alča trochu špunt a příliš nenarostla, alespoň takhle bych si to vysvětlila já, ale kdo ví. No a teď už další telefonát a já zdravím Janu ke Karlovým Varům. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím pěkně, já bych si přála zahrát mým bývalým spolušákům, ročník 46, zítra mají sraz a já se nemůžu dostavit. Tak jsem volala tu hlavní, aby oznámila, že jim budu hrát písničku, že je moc pozdravuju, protože já jsem rodačka ze severu, hlavně z Oseka, a pak jsem se přestěhovala do Dubí a tam jsem chodila do základní školy. Takže pouto tam mám. Takže všechny pozdravuju a omlouvám se, že se nemůžu dostavit aspoň touhletou cestou.
0: Já myslím, že tohle jako jen omluvenka, že by to jako mohlo zafungovat. Jo. Je sice škoda, že nebudete přítomná osobně, to myslím, mohu říct za všechny vaše spolužáky, ale občas se to tak semele a člověk nemůže být tam, kde by chtěl. Tak no. Já myslím, že tahle omluvenka je dostatečná.
1: Děkuji.
0: Nemáte vůbec zač, mějte se moc pěkně.
1: A vám strašně moc děkuju.
0: Nemáte zač, věřím, že na ten příští sraz už dorazíte osobně. A teď písnička pro vaše spolužáky a taky pro vás. Jaromír Majer a Jsme děti slunce. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, děkuju moc, naslyšenou.

písnička pro spolužáky, kteří se zítra sejdou. Já tuším, že Jana říkala ročník 46, tak to už je spousta let, co spolu usedali do lavic a je skvělé, že se pořád scházejí, i když ne v kompletní sestavě. Tohle byla taková malá omluvenka od Jany, která zítra nedorazí, no a teď je před námi další narozeninové přání. Tentokrát budeme přát panu Bumbovi, který má dnes narozeniny. Jeho dcera mu vybrala písničku od Valdemara Matušky a k tomu připojila vzkaz. Tati, děkuji ti za všechno, co jsi pro mě udělal a stále děláš. Přeju ti zdraví, boží požehnání a hodně síly. Tvá dcera Marky.

0: Já tedy to, co dělám, dělám moc ráda. Teď právě plním vaše písničková přání a vypadá to, že s těmi narozeninovými se nám roztrhl pytel, protože k narozeninám chce přát i Petr ze Stehelčevse. Dobrý den.
1: Dobrý den, Leničko. Zdravíme do Ústí s Alenkou a dávám dneska oblíbenou písničku mý Alenky, která zítra má narozeniny, tak jí přeju všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu. Písničku ji necháme jako překvápko a pak to bude pro tu naší posluchačskou partu, takže Janíčku Natuzana, Haníčku Básničku z Hary, Marušku do Děčína, Marcelku s Radkem do Neštěmi, z Holky do Liberce, Jarmilku Nusle a Silvu do Prahy a celou tu Johanku Úvaly a všechny, co si dáváme hrát.
0: Je to velká rodina, velká komunita, věřím, že všichni poslouchají a že všichni mají radost, ale nejdůležitější je vaše paní a její zítřejší narozeniny. Tak všechno nejlepší i ode mě, i od Českého rozhlasu Sever a někdy zase naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkujem.

0: Tohle byla Raduza a Vaby Daněk, další narozeninová písnička. Nikdy bych neřekla, že po Dětech slunce od Jaromíra Majera bude taková poptávka a dneska je. Tuhle písničku, kterou jsme ale už před malou chvílí slyšeli, chtěla zahrát taky Eliška z Lovosic. Dobrý den.
1: No, dobrý den.
0: Vážně zazněla. Já vím, vy jste nás pustila trochu později, tak jste ji neslyšela, ale všichni ostatní ano. Nevadí, našli jsme jinou píseň a mě zajímá, komu ji pošleme.
1: No tak hlavně mě a všem posluchačům. Ona je to taková rychlá písnička, hezká podle mě. Tak...
0: No, jestli je hezká podle vás, tak já myslím, že to je ta nejdůležitější informace. Tak pro potěšení a pro dobrou náladu, pro vás i pro všechny ostatní teď, Richard Adam. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, vy taky.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Písničky, které nestárnou, najdete v našem vysílání pravidelně. Tohle byla jedna z nich. Tomáš Linka, Chci být vodou na tvůj mlýn na Českém rozhlase Sever. No a teď už zase písnička na přání. Bude to písnička Santa Maria de la Mer v podání Miriel Matie a patřit

bude Jiřímu Pražákovi z Bradlecké Lhoty. Na svého dědečka totiž myslí Míša a Martin a tuhle písničku mu posílají, aby měl pěkný den. Stejné přání od nich patří i vám všem ostatním, kteří nás poslouchají.

Francouzština je nádherná řeč, tedy do chvíle, než se jí začnete učit, poslouchá se to krásně. Tohle byla Myriel Mathieu, no a v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever jdeme do finále a tak splníme poslední tři písemná přání. To první se týká písně Moje milá od Marka Ztraceného a ta písnička bude patřit Haně a Jiřímu Kajzrům z Kostomlad pod Řípem, protože slaví 55. výročí svatby. Kdo na ně myslí, jsem se z té SMSky nedozvěděla, ale to je jedno. Důležité je, že si za 55 let společného života písničku určitě zaslouží, tak ať vám to ještě dlouho vydrží. No a uslyšíme taky takový zvláštní písničkový výměnný obchod, řekla bych. Dorazily nám totiž zprávy v následujícím znění. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Duhová víla od Hanky Zagorové pro děvčata z vyšší podatelny krajského soudu. Krásný den přejí děvčata z nižší podatelny. No a ta další zpráva zní dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro děvčata Martinku, Ivušku a Ivetku na podatelnu s přáním hezkého slunného víkendu. Tak holky z podatelny, tady jsou vaše písničky a pak ta od Marka Ztraceného manželským vytrvalcům.

0: po uši.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Čechách hrozí v sobotu i v neděli odpoledne a večer silné bouřky. V Jirkově rozšířili kamerový systém. E-shopy musí zavést přehlednější systém vracení zboží. Platí varování meteorologů před vysokými teplotami. Odpoledne polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky na horách, teploty do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a také vítr, který může v nárazech dosahovat i 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali také před vysokými teplotami. Ty na většině území už stoupají nad 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy a na severu Čech mohou přesahovat 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Jirkov rozšíří kamerový systém do podchodu pod silnicí ve Dvořákově ulici. Odsouhlasili to zastupitelé města. Podle jirkovských strážníků tam často řádí vandalové, kteří poškozují vnitřní osvětlení. Radnice proto koupí dvě kamery, které umístí u obou vstupů do podchodu. Zastupitelé se také shodli na vybudování parkovacích míst pro motocykly v ulici Na Borku. Motorky tam budou moci stát jen na nově vybudované a označené parkovací ploše na zeleni před trafostanicí. E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené. Říká to Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
4: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat v dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat, ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
2: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku poslanci ještě neschválili.
3: Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa skončil za lídrem průběžného pořadí seriálu Manuelem Gonzálesem ze Španělska. Druhý trénink kategorie Moto 2 odstartuje po 14. hodině.
3: Počasí.
2: Odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost, očekáváme polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes na severu Čech i do 35 stupňů Celsia, na horách do 30 stupňů. V platnosti už je varování před vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 dejte pozor, v Rynolticích u křižovatky od Jítravy je na vozovce odstavený vrak. Na silnici 1/15 řeší policie u Hlibčevsi v křižovatce od Mnichovského Týnce nehodu motorkáře. Na výpadovce 1/15 na okraji Litoměřic policisté dokumentují nehodu osobního auta, které narazilo do dopravního značení. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: S
0: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
5: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
0: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
5: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
0: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili, ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Trifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, odvykne. Ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, ano, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka, čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho nemrychle k doktorovi klidně do nejbližší nemocnice, protože to může být banalita, ale může to být závažná věc a u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové to, kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejdnolová, Patrik Rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tady našli, paní doktorko?
1: Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsíci jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu,
1: tohle,
0: paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám, tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lirově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici.
1: Ano.
2: Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těchhletěch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Takže
1: to já si taky myslím, to zatím, bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby jsi mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě na problémy se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady...
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Už mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu.
1: Ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: A zase dílky, se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně vidím, se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoducho

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No,
1: ale... no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel, no, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc, no.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý

0: Den, tady je Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka tři čtvrtě, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na dvě minuty do lednice. Úplně nádherná úleva, fakticky venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
1: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
0: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
1: Aha.
0: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
1: Ano.
0: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
1: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
0: ano,
1: jako to celkově?
0: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
1: nejde
0: možný.
1: To.
0: Ale ten obklad
1: Dobré.
0: Na ty oči úplně bezvadní.
1: Dobře.
0: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
1: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
2: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli bude tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená. A chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta. A já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
1: Mm-hmm.
3: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
1: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den, a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
2: A může se to ale takhle nějak změnit, zintenzivnit?
1: No může, no, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
2: Je to nepříjemné,
1: no.
2: A může se to stát tady?
1: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světel, ach jo.
2: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
4: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka a v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: O víkendu hrozí na severu Čech silné přívalové deště. V kapucínském klášteře v Žatci začal den duševního zdraví. Vietnamští podnikatelé v Česku budou lépe informovaní o nařízeních úřadů. Na spolupráci se v Brně dohodli se zástupci ministerstva financí. Platí varování meteorologů před vysokými teplotami. Do večera polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Meteorologové na severu Čech o víkendu varují před přívalovými bouřkami. Doprovázet je můžou srážky kolem 40 mm a nárazy větru o rychlosti do 75 km za hodinu. Výstraha platí pro sobotní a také nedělní odpoledne a podvečer. Podle Martina Hinčici z Českého hydrometeorologického ústavu bude po celý víkend také silné dusno a vysoké teploty, které budou mít na vznik bouřek vliv.
3: Očekáváme, že ty bouřky by měly být silné, doprovázené intenzivním deštěm, případně nárazy v větru, menší míře také kroupami. Současně očekáváme, že nejvyšší teploty přes 34 stupňů Celsia až k 36 stupňům Celsia, tak ty budou zejména v Polabí, v Poohří a na Českolipsku.
2: V žateckém kapucínském klášteře právě začal den duševního zdraví pro děti a rodiče. Podle informací z webu města návštěvníky čekají divadelní a hudební vystoupení dětí ze základní umělecké školy. Také dětská jóga, kreativní dílny a besedy s odborníky na téma zvládání náročných emocí nebo o podpoře rodin v krizových situacích. Akci pořádá organizace Naděje, vstupné je dobrovolné. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má specializované centrum dětské anestezie. Součástí péče je i příprava zaměřená na snižování stresu dětských pacientů před operací. Patří mezi ní například vonavé fixy, seznamování dětí s nemocničním prostředím anebo možnost přítomnosti rodičů při uspávání. Více řekl primář kliniky anesteziologie Petr Vojtíšek.
4: Připravujeme v té ambulanci rodinné příslušníky, můžou si vyzkoušet přístroje, ty děti, masky. Vidíme, jak se ty děti chovají, jak běhají. A pro ty větší máme vlastně na dveřích ambulance a všude možně tady po nemocnici QR kódy s přístupem na stránky naší dětské anestezie.
2: A tam najdou například informace o průběhu anestezie, přípravy na zákrok anebo kontakty na pracovišti. Ministerstvo financí pomůže lépe informovat vietnamské podnikatele o novinkách v legislativě. Memorandum o spolupráci dnes v Brně se zástupci Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a Asociace mladých vietnamských podnikatelů podepsala ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová. Cílem je umožnit podnikatelům lépe reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb nebo na nové celní předpisy. Vietnamců žije v České republice téměř 70 000. Podniká, z nich více než 1/3.
1: Počasí.
2: V platnosti je varování před vysokými teplotami. V noci skoro jasno až polojasno, teploty klesnou na 21 až 16 stupňů. Zítra tedy v sobotu ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty zítra do 36 stupňů Celsia, na horách do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 řeší policie u Lipčevsi v křižovatce od Mnichovského Týnce nehodu motorkáře. V Teplické ulici na Hrázi se mezi vlakovým nádražím a viaduktem s odbočkou k Albertu v silném provozu srazila dvě osobní auta. Tam čekejte i kratší kolony. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pohodové, i když tedy opravdu horké odpoledne, páteční s Českým rozhlasem Sever. No a pokud nás posloucháte, slyšeli jste zprávy s Františkem Janačíkem, co zajímavého se děje na severu, to uslyšíte v následujících chvílích. Ale začneme tím, co v učebnicích nebylo. Zeptáme se na barvu očí a také se zeptáme na to, co o ní rozhoduje. Pak se podíváme na Labe. Rybářům na člunech chyběly záchranné vesty. Při dnešní kontrole to zjistila poříční policie, jak uslyšíte v naší reportáži. Ovšem teď už tu máme písničky, které nestárnou, tak pohodové odpoledne se severem.
1: pohodové odpoledne s Milanem Králem.

jsem ticho.

0: Zvony zní na Českém rozhlasu Sever, 14:13, tak tedy pěkné odpoledne. A teď do učebnic a zjistíme, co všechno jsme v učebnicích nanalezli. Třeba o barvě očí. Martin Písařík nám vysvětlí, co všechno o ní rozhoduje.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: někdy hledáme signál.
1: Marka Ztraceného jste určitě poznali, tak pohodové odpoledne z Českého rozhlasu Sever. Víte co, pojďte se ochladit, vyrazíme na řeku. Záchranné vesty jsou povinnou výbavou na vodních plavidlech, platí to i pro rybáře, ale ti na to často zapomínají. Alespoň takové jsou poznatky z dnešní kontroly poříční policie na řece Labi mezi Brnou a Střekovem, poblíž Ústí nad Labem.
2: Dobrý den.
3: Tak začneme teda rybářskýma rukorama, rybářský lístek a povolenku k lovu. A kelkou jste požil?
2: Ne.
3: Pořádku, nekazím. A poslední věc, nějaký záchranný prostředek, máte nějakou listu nebo nějaký?
2: No nemám.
3: Tak byste měl si to doplnit.
2: Jo? Já mám doma. Tím.
3: Takže pro dnešek domluvou to s váma řešíme.
4: Poříční policista Milan Matějka pouští malý člun s mužem, který rybaří na Labi poblíž Střekova.
2: Já jsem dlouholetý rybář tady na Labi a i s rybářskou stráží jsem strašně spokojený, protože jako dodržování rybářského řádu je to nejdůležitější, co tady máme.
5: A zaznamenal jste třeba nějaké problémy?
2: Já osobně nemám žádnou zkušenost s nějakým neduhem.
6: Dobré.
3: Jo. Už tady máte doklady připravený, jo, tak vás o ně požádám. Povolenku k lovu a rybářský lístek. Koukám, podběrák máte tamhle jako povinnou výbavu, jo. Máte tady ještě metr, aby prošťovat háčku někde.
2: Jasně, tady je metr.
3: Ano, vidím.
2: A tady máme kachnu, hele, špenát.
5: A co nějaký ryby?
2: Ryby neberou, ale vůbec.
4: Tito rybáři tu jsou několik týdnů, občas se setkají s neosvětlenými plavidly.
2: Když jede večer, tak kolikrát není osvětlený, dosítí se třeba, když odjíždí, že jo, prostě. Když je klid, tak je ticho, je slyšet, ale když pak jede vlak a já nahodím, můžu ho trefit olovem.
4: Lidí, kteří míří k vodě podle policistů, přibývá.
7: Třeba z hlediska těch rybářů je pořád víc a víc, co na těch lodích, rozšiřuje se to. Je to takový trend.
4: Policistu Milana Matějku ještě doplňuje šéf krajského poříčního oddělení Dušan Gittner.
8: Nárůstá vlastně počet vůdců plavidel. Každým rokem tady potkáváme nová plavidla. Co se týče nějakých vážných přestupků nebo vážných provinění vůči plavebnímu provozu a bezpečnosti plavebního provozu, tak zatím nezaznamenáváme.
4: Podobné kontroly provádí 11členná poříční policie v sezóně denně. Nejen tady na Labi, ale taky třeba na jezerech Most, Milada nebo Barbora. Z Brna Jana Vitásková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Je minuta po půl třetí, pěkné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever a my teď míříme do Brna. To je na Ústecku, Ústí nad Labem, kde se zítra uskuteční indiánský den Karla Maje. Nabídne program inspirovaný světem Vinnetu a dobrodružnými příběhy, no však to všichni znáte, ale hlavně o podrobnostech si budeme teď povídat s organizátorem Zdeňkem Kymličkou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: My víme, protože často o něm vysíláme, že indiánský den Karla Maje se v Brně koná už několik let. Jak vlastně vznikl ten nápad uspořádat akci věnovanou právě Karlu Majovi a jeho příběhu?
1: Náš spolek Veselá Brna dělal k výročí obce, dělal program a do toho programu jsme zamýšleli dát něco, co má vztah k Brně. Zjistili jsme, že rodákem je například Regina Rázlová, že jo, tu jsme oslovili bohužel marně. Pak nás napadlo, že k té Brně patří ten Karel Máj, srdíčko a podobně. Takže jsme se rozhodli udělat teda indiánský den Karla Máje. Musím říct, že hodně nám pomohl Vinnetu Vladimír Hron, který u nás byl na plese a s lidmi se loučil s tím, že já v červnu přijedu a budu Vinnetu. Což my jsme se zhrozili, že jo, protože finance jsme nevěděli a říká, to neřešte, já budu Vinnetu. A v té době Vinnetu je skvělý Vinnetu a musím říct, že akce už v prvním ročníku nás trošičku dobře zaskočila, no v dobrém slova smyslu, protože přijeli hosté, například nejvzdálenější návštěvník byl z Velkého Meziříčí, což je pěkná vzdálenost. Přijelo plno lidí tady z okolních okresů a podobně. No a od té doby pravidelně každý rok přijíždí Vinnetu za doprovodu svého bílého bratra Olče Trhenda k nám do Brna.
0: Tak už jsme to vlastně trošku nakousli. Chtěl jsem se zeptat, co všechno letos návštěvníky čeká, na co se mohou těšit. Je jasné, že tedy na Vinnetu a Olče Trhenda, ale jistě to nebude to jediné. Takže co se bude zítra odehrávat v Brně?
1: Tak nejprve ve 2 hodiny půjde průvod indiánů od základní školy v Brně, půjdou na čele teda Vinnetu s Olče Trhendem, za nima pojedou zástupci kavalérie a půjdou do parku generála Klemeše. Tam se máme tam tato témy a oni u těchto témů zdají poctu svému stvořiteli, zároveň dají tuto poctu i u památníku Járy Cimrmana a Karla Máje. A teď bych asi neměl prozrazovat, ale prozradím, Vinnetu i Olče Trhend tam budou přepadeni zlým jedným, já bych ho nazval správně.
0: Padouchem, řekněme.
1: Padouchem, ano, padouchem, kterého bude hrát Honza Plouhár z Černohráku. No a v tom parku potom teda budou 2 indiánská ležení. Jedna skupina z Plzně, druhá je z Růžové. Bude tam i hlavně pro děti indiánská stezka, kterou dělá Dům dětí a mládeže. No a indiáni přivezou nejen teda svý týpí a budou tam předvádět některé své činnosti, ale budeme tam mít také možnost, že si návštěvník bude moct půjčit kostým a nechat se v něm vyfotit a budeme hlavně, to je novinka další, budeme letos rýžovat zlato. No a mimo ten park, tak v prostoru u hospody u kapličky, tam začne program o něco později, zhruba tak ve 3:45, kdy vystoupí Vinnetu. Po jeho skončení máme pro ně překvapení, protože on za pár dnů bude mít 60 let, takže náš soubor Babiny Brna pro něj připravil speciální písničku a naši sponzoři věnovali několik dárků, takže myslím si, že to bude také příjemné. Budou tam indiánské tance, vystoupí tam zpívající vydavatel Pavel Mesároš, skupina Petra Berana, to znamená vaše, skupina VTC, vystoupí Ústecký výběr a vystoupí Jaromír Adamec, který dělá písničky Valdemara Matušky. Hlavní hvězdou asi bude saxána Petra Černocká.
0: Tak já myslím, že bohatý program opravdu zítra odpoledne, tedy můžete vyrazit do Brna, nasát trochu indiánské atmosféry, ano?
1: Můžu ještě jednou, ten, kdo přijde v kostýmu indiána, ano? Bude zařazen do losování o stupenky na koncert v hodnotě 4000 korun.
0: Tak to je, myslím, soutěž, jak má být, takže se můžete všichni zítra těšit. Já ještě jednou děkuji za pozvání, to byl Zdeněk Kymlička, organizátor indiánského dne ze spolku Veselá Brna. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Na Českém rozhlasu Sever si teď představíme dalšího ze slavných Severočechů. I když někdo může být slavný trochu neslavně, jeden z nejcennějších špionů československé státní bezpečnosti se jmenoval Alfred Frenzel.
1: Slavní Severočeši. Jedním z nejcennějších špionů československé státní bezpečnosti byl v začátcích studené války Alfred Frenzel, který se narodil v roce 1899 v Josefově Dole. Vyučil se pekařem. Jako německý sociální demokrat a antifašista musel před nacisty uprchnout do Velké Británie. Pracoval tu jako kuchař u 311. bombardovací perutě. Po válce byl odsunut do Německa, kde udělal raketovou politickou kariéru. Byl zvolen do Bundestagu a stal se členem obranného výboru. Československá státní bezpečnost ho získala ke spolupráci vydíráním. Vyhrožovala, že zveřejní jeho problematickou minulost. Frenzel byl totiž před válkou vyšetřován za držení kokainu a figuroval v aféře kolem družstevního hospodaření. V roce 1956 dostal krycí jméno Anna. Našim zpravodajcům předal při tajných setkáních tisíce spisů a mikrofilmů o struktuře německé armády, obranných plánech NATO, amerických letadlech i německé ekonomice. Dostal za to peníze, automobil a údajně i vilu. Jeho informace využívala také KGB. Když byl v říjnu 1960 odhalen, soud mu vyměřil 15 let vězení a pokutu 20 000 marek. Na svobodu se dostal už v roce 1966 v rámci výměny agentů mezi Východem a Západem. Trojský kůň Alfred Frenzel zemřel v roce 1968 v Liberci. Dobový německý týdeník Die Zeit uvedl, že byl pohřben s vojenskými poctami.
2: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Melák a divoký byl, ale my se teď 9 minut před 15. hodinou budeme věnovat úplně jinému druhu hudby. Poprvé pod taktovkou nového šéfdirigenta a rovnou v jednom ze symbolů naší země, vedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu, se totiž dneska večer ujme alias Grandy. Ve svatovícké katedrále orchestr zahraje i za doprovodu nových svatovíckých varhan.
1: Jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saënse.
2: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
1: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
3: Hospodin jest můj pastýř.
2: Večer otevře premiéra Fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovícké varhany. Je z pera Iva Bartoše. Její motivy popisuje Alena Maršíková-Michálková z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava.
4: On tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou.
2: Cyklus koncertů svatový varhaní oktáv bude pokračovat až do neděle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A teď už pozvánka ke zprávám, které se blíží. Přesně v 15 hodin uslyšíte další informace od Františka Janačíka na Českém rozhlasu Sever. Vám řekneme třeba to, že Chomutov připravil program na podporu nových lékařů. Víc tedy přesně v 15 hodin.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Čechách hrozí o víkendu silné bouřky a přívalové deště. Chomutov připravil program na podporu nových lékařů. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Wolfovi, je obviněný ve fotbalové korupční kauze. V platnosti je varování meteorologů před vysokými teplotami. Do večera polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky na horách, teploty do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V Čechách se můžou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky, a to i silné. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
3: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Kvůli velké vlhkosti bude současně dusno. Meteorologové už vydali výstrahu před vysokými teplotami. Chomutov chce od srpna spustit dotační program na podporu nových lékařů. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever chybí ve městě hlavně praktičtí lékaři, pediatři, psychiatři, psychologové a kožní specialisté. Na program chce radnice vyčlenit 4 miliony korun. Návrh ještě musí schválit rada města.
4: Program počítá s několika kategoriemi podpory. Podle náměstka primátora Martina Bociana z Hnutí Nový Sever mohou psychiatři nebo psychologové získat až 900 tisíc korun. Vyšší příspěvky budou podmíněné tím, že lékaři budou v Chomutově ordinovat nejméně 5 let. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Mostě má novou cisternovou automobilovou stříkačku. Je vybavena nejmodernější technikou, která umožní lépe zasahovat při požárech, dopravních nehodách, při technických zásazích nebo při mimořádných událostech. Cena zásahového vozu je bezmála 13 milionů korun. Podle vedení města získal Most na pořízení cisterny dotaci ve výši 4 milionů od ministerstva vnitra a 1 milionu od Ústeckého kraje. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun litr. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči tak natankují maximálně za 630 korun a 61 haléřů. Zlevní také mírně benzín. Čerpací stanice ho budou moci prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot zatím platí do konce června. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi města Karviná Janu Wolfovi. Upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle policie se podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechce se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svoji funkci obhajovat. V únoru ukončil členství v sociální demokracii. Nestotožňoval se prý se směřováním strany.
2: Počasí.
1: Platnosti je varování před vysokými teplotami. V noci skoro jasno až polojasno, teploty klesnou maximálně k 16 stupňům. Zítra tedy v sobotu ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne na mnoha místech čekejte první přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty zítra nejvýš od 32 do 36 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 stojí v tunelu Panenská na Ústecku ve směru na Německo porouchaný kamion. A ještě jednou z dálnice za exitem Petrovice čekejte opět ve směru na Německo. Asi kilometrovou uzávěru v levém pruhu pokračují tam opravy povrchové kanalizace. Stále problémy v Teplicích, v ulici Na Hrázi policie řeší mezi vlakovým nádražím a viaduktem v silném provozu srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pohodové odpoledne, Český rozhlas Sever je tu s vámi i při tom horkém pátku. A co nás zajímá, od září začne v Litoměřicích jezdit nová poptávková doprava. My se za chvilku zeptáme Lucie Hejzlové, jak to bude fungovat a kam všude bude zajíždět. Máme tu i seriál o městech a obcích v Ústeckém kraji a tentokrát nás Alena Škraňková provede Jílovým. No a samozřejmě nechybí písničky, které nestárnou. Těšte se na Karla Gotta, teď zpívá Hana Zagorová.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Lady Karneval a Karel Gott. No a s Českým rozhlasem Sever vyrážíme pěkně napříč Ústeckým krajem, protože tu máme další díl z našeho seriálu Příběhy měst a obcí. A tentokrát se společně podíváme nedaleko Děčína do Jílového. Určitě tam budete znát spoustu věcí, hlavně zámek, ale máme tu zajímavou historickou trasu, kterou nás provede Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Jílové na Děčínsku je střediskem mikroregionu Labské skály. Je to vyhledávaná oblast turistických a cyklistických tras. Částí města je Sněžník, stejně jako Kamenec, Kamená, Martiněves a Modrá. Obec v minulosti patřila majitelům děčínského panství, nejdříve pánům z Wartenberka, později pánům z Bínau a pak Thunům. V Jílovém byste si měli všimnout zámku a kostela Nejsvětější Trojice. Barokní kostel Nejsvětější Trojice nechal postavit hrabě Thun, arcibiskup salzburský, bratr majitele děčínského panství. Po velkém požáru v roce 1859 byl svatostánek přestavěn do současné podoby. Po odsunu původních obyvatel v roce 1945 chátral a rekonstrukce se dočkal až na konci 20. století. Zámek Jílové byl postaven na místě původní tvrze, kterou v roce 1370 nahradil vodní hrad. Ten byl o 200 let později přebudován na renesanční zámek. Dnešní podoba zámku je z druhé poloviny 17. století, kdy ho vlastnili Thunové Honštajnové. Při návštěvě Jílového se můžete vydat na trasu nazvanou Historická zastavení. Má asi 12 kilometrů a 10 zastavení. Cestou potkáte zámek, kostel, kapli Panny Marie nebo švédský hřbitov.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut bude 15:30 a já vám přeju pěkné odpoledne. My teď míříme do Litoměřic. Tam totiž od září začne jezdit nová poptávková doprava. Schválili to zastupitelé na svém posledním jednání. 2 9-místné dodávky doplní taxislužbu a autobusy současné městské hromadné dopravy. A podrobnosti má náš redaktor Jan Beneš. Honzo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Pojď nám nejdřív trochu vysvětlit, jak bude ta poptávková doprava fungovat.
1: Ve městě budou jezdit celkem 2 dodávky a budou pokrývat části města, kam autobusy nejezdí tak často, nebo je to pěšky dál na zastávku. Podle místostarosty Jiřího Adámka z ANO bude možné dodávku přivolat hned několika způsoby. Buď si cestující nainstalují mobilní aplikaci, tam si objednají jízdu a umělá inteligence pak naplánuje řidiči nejvýhodnější trasu.
2: Pro ty lidi, kteří nemají chytrý telefon, tak by anebo nechtějí platit kartou, tak by si zaplatili například na infocentru a oni by jim vlastně ty jízdy dopředu zadali nebo si pak zavolali a objednali si vlastně zadání do tohohle systému.
1: Poptávkovou dopravu zavádějí Litoměřice jako druhé v kraji. Letos v únoru už začal ve Štětí jezdit Štěbus, který nahradil tamní městskou hromadnou dopravu.
0: A kolik to město bude stát?
1: Radnice za ruční provoz zaplatí 4 miliony korun, přičemž bude záležet i na vytíženosti poptávkové dopravy. Vedení města si od nové služby slibuje větší pružnost dopravy, popisuje místostarosta Jiří Adámek.
2: To umožní vlastně zkrátit docházkovou vzdálenost pro téměř všechny obyvatele města do 200 metrů od svého domu budou mít nějakou zastávku, která je sveze v rámci města zadarmo. Přičemž navíc jsme ještě přidali market za Terezínským kruhovým objezdem.
1: Po Litoměřicích budou mít cestující jízdy zadarmo. Radnice k tomuto perimetru navíc přidala také nejbližší obce, jako jsou Mlékojedy, Žitenice, Mirejovice, Žalhostice, Trnovany a Michalovice. Tam už lidé ale zaplatí, a to 15 korun za jízdu.
0: Dodejme, že celá tahle služba tedy bude fungovat od září. Honza Beneš, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dobré odpoledne, teď pozvánka na koncert skupiny Divokej byl, ta totiž zahajuje letošní velké turné. Je to letní turné s názvem 8 Divokejch a začínají dnes v areálu Loučky Litvínově. Jak to turné bude vypadat? O tom si Slávka Brádlová povídala s Romanem Procházkou a Václavem Bláhou.
1: Loučky bych řekl jeden z nejlepších amfíků, kam hrozně moc rádi a už leta letoucí jezdíme.
2: Ten titulek 8 divokejch 2026, jednak to bude těch 8 divokejch na stage, já jsem si vás přepočítala, opravdu skupina čítá těch 8 muzikantů. Bude to 8 koncertů nebo víc?
1: Je to 8 koncertů, to vlastně je i takový lehký jakoby propojovák toho všeho.
2: Protože nás občas poslouchají i v kraji Libereckém, tak k pozvánce na 19. června Litvínov Loučky můžeme připojit i pozvánku na 20. června v Vratislavice, je to tak?
3: Ano, tam hrajeme v krásném parku, je to nádherné místo, takže jsme rádi, že tam můžeme hrát. Ano.
1: A já bych ještě řekl, že ten areál v tom Litvínově je bezvadný, tak to vlastně propoje všechny ty koncerty, že jsou vybraný místa, protože přece jenom za 25-28 let, co hrajeme, už víme, kde to je hezký, kde se nám dobře hrálo, kde to prostě má vibe, jak se teďka říká, všichni říkají vibe, nějaký vibe. Takže všechny ty místa jsou takhle bezvadný a to je takový další jakoby benefit a děláme si to prostě hezký.
2: Dnes se říká vibe, za mých mladých let se říkalo atmoška. Každý taky si přebere, vybere.
1: Ono je to samý v podstatě.
2: Tak, přesně.
3: To na nás dýchne.
2: Vlastně všechna ta místa jsou venku, tak tam možná zvukaři se místy trošičku zapotí.
3: Mně přijde, že venku je to naopak jednodušší, že v hale máte spoustu stěn, kde se to odráží a může tam být i přirozený hal, což vlastně v těch hokejových halách a ostatních je.
2: Tak a ještě k tomu playlistu, předpokládám, bude stejný pro všechny koncerty.
1: Lidi se většinou ptají, co bude novýho, přestože bych řekl, že nic novýho moc nechtějí. Je to taková zvláštní jako situace, když chystáme něco nového, jak se snažíme prostě playlisty měnit a různě to kombinujeme a měníme, kterou písničku budeme začínat a vymýšlíme, jak by to gradovalo a tohleto a kolik tam dáme novinek a čas nás naučil a i to máme z vlastní zkušenosti, když já jdu na koncert, že člověk chce slyšet ty největší fláky od té kapely, aby si zaspíval, aby si zazpomínal, aby si prostě to tam užil, aby se do toho dostal pořádně. Takže jednu, dvě novinky dáme, ale nebudeme lidi trápit nějakýma písničkama, co neznají. Zahrajeme to nejlepší, co máme, a to je náš cíl, aby se dobře pobavili.
2: Ta jedna nebo dvě novinky, že to možná budou takové testovací vzorečky, protože třeba se rodí nové album. Bazilišek vyšel tuším před 3 roky.
1: Je to tak přesně, jak říkáte. Teďka to bude po 5 letech ke 30 letům naší skupiny a bude to naše 9. studiový album s novýma písničkama. Teďka se scházíme, přemýšlíme, přebíráme, co máme a vymýšlíme, kterým směrem se to celý jako bude ubírat a tvoříme.
4: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Možná jste poslouchali dneska ráno po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Jsme si se Zdeňkem Lukeslem povídali o tom, jestli v létě dáváte přednost Chorvatsku nebo Itálii. A do studia se dovolala taky posluchačka Hanka z Mostu.
1: V Chorvatsku jsem já osobně nikdy nebyla, ale když poslouchám ty preference, tak ani mě to tam moc neláká. A Itálii já miluju.
2: Milujete?
1: Tam jsme svýho času, když jsme byli mladší, jezdili rok co rok. Prostě Itálie je moje srdcovka tam kdykoliv. Nejoblíbenější, když jsme jeli dolů Kupra Maritima, se to myslím jmenovalo, tam byly bezvadný pláže, celkem klidný, nemoc lidí. Nechalo se jít ještě do San Benedetta pěšky, ano. Si to pamatuju pěšky. Mm. Tak nějak, jo, prostě tam jsme si to užili a jinak jsme jezdívali hodně let nahoru na Bibione, což byla taková jako
2: tak
1: dovolená, asi levnějšího typu, ale já jsem to tam milovala. Většinou jsme bydleli třeba v Borovém lese, tam byl krásný vzduch, tenkrát nám delegát říkal, tady byste měli platit nadstandard. No prostě jo, já prostě miluju Itálii.
2: A letos půjdete?
1: Jedině s kamarádkou, jestli nám to vyjde, a jela bych zase do Itálie.
2: Dá se ta Itálie, mimochodem musíme si promluvit i italském jídle. Co milujete v Itálii za jídlo?
1: No, tam můžu jíst cokoliv. Jejich těstoviny, jejich pizzu, to mám prostě ráda, ty jejich těstoviny. A vlastně, jak oni to umějí udělat, tak to mám na tom ráda. Hmm.
0: A vlastně už je tu trochu pozvánka na pondělí, budeme si povídat, pořadu Dáme řeč, o elektrokolech. Tak jestli pak už ho máte, pokud ano, jaké jsou výhody, nevýhody, je vhodné pro děti, pro seniory. To budou témata, která otevře Zdeněk Lukesle v pondělním Dáme řeč.

Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v

0: Tak to byla skupina Katapult a já vám přeju pohodové odpoledne. My teď míříme do litvínovského radničkýho sklípku, tam připravuje spolek Teatrum Minimum novou inscenaci s názvem Lolita in Transit. Autorský tým navazuje na úspěch předchozího projektu Zločin a quest a sází na náročnou dramaturgii. Inspirací se tentokrát staly skutečné situace z cest vlakem Krušnohor.
1: Možná jsme skutečně chtěli malinko k tomu bytovému divadlu tak nějak dojít. Od těch polštářů na zemi po deky, po úzký kontakt prostě s herci byl pro ty lidi určitě zážitek.
2: Tak hodnotí první sezónu divadla v radničním sklípku místostarostka Litvínova Květuše Helmichová z hnutí SNK Evropští demokraté. Dramaturg Martin Macháček mezitím popisuje, jak vznikla nová inscenace Lolita in Transit.
3: Původním záměrem bylo udělat Nabokovovu Lolitu. Nicméně po dlouhých seancích

0: Nad tématem jsme z toho nakonec uhnuli, takže Zlolitis byl jenom název. A název je vlastně podstou takové hříčky s tím lolitovským tématem a to je fenomenální film Sofie Coppoly Lost in Translation.
1: Gejnové inscenace se odehrává ve vlaku Krušnohor a vychází i ze skutečných situací, které tam tvůrci zažili.
0: Na stanici Bílena nastoupil muž, který o sobě hovořil v ženském rodě. A absolutně mě šokoval, kdy nahlas vyprávěl svůj příběh, který zněl takto. Já jsem byla v té Prahe, to byla samá Dilina. Já jsem ti tam plakala, jako by jsem potratila 9 dětí. Myslím si, že ten obrat je tak silný básnický obraz, který samozřejmě zazní i z úst hlavního protagonisty.
1: Tvůrci navazují na předchozí inscenaci, která v Radničním sklípku silně rezonovala. Režisér Vítězslav Větrovec říká, že místní publikum je náročnější, než čekali.
2: Jsme si ani nepředstavovali, když jsme dávali dokupy Zločin a Quest, že se to setká s takovýmhle jako ohlasem. A chceme tady v té naznačené lince jako pokračovat. Plány jsou velké a myslím si, že Lolita toho bude velkou součástí. Zároveň přijde jako naše ohromný plus, že jsme jako divadlo, který má vlastního autora, který píše hercům přímo na tělo.
1: Premiéra Lolita in Transit je plánovaná na druhou polovinu sezóny. Diváci tak uvidí nejen nový autorský text, ale i zcela přepracovanou scénografii prostoru radničního sklípku. Z Litvínova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Darina Rolincová a na Českém rozhlasu Sever už za malou chvíli také další aktuální zprávy od Františka Janačíka. Jablonec nad Nisou připravuje opravu ubytovny Neptun. Více dozvíte v 16 hodin už za chvíli.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Teplice budou mít bezbariérovou mapu, pracují na ní s vozíčkářem. Jablonec nad Nisou připravuje opravu bývalé ubytovny Neptun. Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Platí varování meteorologů před vysokými teplotami. Do večera polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, to na horách a teploty do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne i poslech. Město Teplice bude mít vlastní bezbariérovou mapu. Ukáže lidem na vozíčku cestu bez překážek. Mapový portál zpracovává vozíčkář Daniel Antala, který upozorňuje třeba i na auta parkující na chodníku.
3: Často se mi to stává ve svojsíkoví, když jezdím pro dceru do školky, jenomže pro mě to v tu chvíli je vrátit se a objet kompletně celý blok a ještě teď, když třeba opravu tu rukcovskou, tak zajíška klidně i 20 minut. Jenom kvůli tomu, že si nikdo stoupne.
2: Jablonec nad Nisou pokročil s přípravou rekonstrukce bývalé ubytovny Neptun, požádal o dotaci. Devítipodlažní budovu v ulici Liberecká město získalo letos v květnu a chce ji přestavět na 34 bytů různých velikostí, od 1 plus KK až po 3 plus KK. Náklady na rekonstrukci město odhaduje na 100 milionů korun. Jak řekl náměstek primátora Jakub Chuchlík za Piráty, dotací chce město pokrýt přibližně 3/4 ceny. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů v celém Česku. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky místa, kde se konají velké společenské akce, více řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
4: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silnice. Provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
2: Hormuzským průlivem propluly nejméně 4 tankery s odkazem na server Marine Traffic, to uvádí agentura Reuters. Ve čtvrtek průlivem proplulo 25 lodí, je to nejvíc od poloviny dubna, kdy hormuzský průliv zablokovaly íránské a americké vojenské síly. Dnes o tom informovala platforma AXS Marine. Prezidenti Spojených států a Iránu ve středu na dálku podepsali memorandum. To mimo jiné s obnovou plavby přes hormuzský průliv počítá.
1: Počasí.
2: Platí varování před vysokými teplotami. V noci bude také teplo, skoro jasno až polojasno, teploty klesnou na 21 nebo 16 stupňů. Zítra po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne se ale na mnoha místech vyskytnou přehánky a také první bouřky, a to i silné. Teploty zítra od 32 do 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 mezi Líběšicemi a Úštěkem u Zimoře počítejte se zúžením kvůli opravám. Dnes se tam od Litoměřic v kivadlovém provozu podle řidičů tvořily i další kolony. Na silnici 1/30 na Ústecku staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. Také tam je kivadlový provoz a v dopravních špičkách se tvoří kolony s čekáním i na 20 minut. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano,
6: a
5: osvěžíme
6: se humorem. Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1/5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
1: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho, Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj, chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať, čisto bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum povzbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, ne, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako, já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to
1: řekli? Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se asi nepotkali v Moriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: a
0: jinam.
1: Ono se to nasměrovalo takhle. A jde. Už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulmi naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojíme. Že tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šipkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to vím, ano.
5: Jasně, děkuju.
6: A šipkový čaj, céčko si vaříme celé život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem. Děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych B.
3: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme. Mějte
5: díky,
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, se jmenuje
3: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající ano. Nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje pravidelně plán.
9: O
8: 2 až 3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatuj se. Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka. Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, Tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: No dobrý, přímost, píš přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka
8: tu odměnu dostal.
9: Dostal.
8: Prosím, Hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, Hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, Hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, Hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, Hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čes. Tak, Helenko, a honem novej papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte tři princové, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký. Ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: Ano. A ten dělal toho bojovného Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i po letech nalíčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
11: Znáš mě?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
4: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, dostala bod. Bod, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky na své.
4: Díky,
1: taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
4: Děkujeme.
1: Ať se
3: tak
1: daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 centítí, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni
9: to
1: ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Paní, jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
4: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
4: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřím nás té, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
4: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
10: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné posteli.
10: Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
10: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
10: To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už není takový.
1: To jste schopný odjet i domů zpátky? Ne,
10: já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
10: Ano, ano.
1: Vepište.
10: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
10: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne, přes mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
10: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Já dávám tež hlas paní Bohdalové s panem Menčíkem. Hezký víkend, díky.
1: Hezký víkend taky.
2: Ať se vám daří. Dobrý den. No, můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Dobré odpoledne, tady zdraví Zdena ze Sadský.
2: Ano.
3: A pane Ume, já vás moc zdravím.
1: Vida,
3: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
1: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, ano. Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
1: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
2: možná lelky.
1: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: Jo,
1: že,
3: jo.
1: To je dávno, ale že? To je dlouho.
3: Jestli
1: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
2: Přemýšlel.
1: Pořád, no, přemýšlel.
2: Vymýšlel.
1: Ano.
3: Tak když vás moc zdravím.
1: Děkuju.
2: Komu dáte bod?
3: A prosím teda to Bčko.
2: Dobře,
3: děkuju.
2: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
1: Pro vás, a tak, díky.
2: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menčík.
4: Ty mě neslyšíš, Boženko?
5: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
4: Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám.
5: Jsi slyšel hulákáš?
4: Kde jsi to řekla?
5: Jsem řekla halekáš.
4: Promiň.
5: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
4: Ta zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
5: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
4: Jsi sedni, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
5: Co?
4: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou hodinku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiného, ale jdeme do opery.
5: No, a
4: když
5: to...
4: do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
5: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vás...
4: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
5: Jo.
4: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
5: No.
4: Ten genius!
5: Yeah.
4: Ten...
5: No.
4: Ital! No. Se smolil a šmurlil s tou operou 5 let a tudy to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
5: Učíne mi nikdy nic neříkal.
4: Ty jsi jenom nevzdělaná. Já ti mohu něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
5: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
4: Boženko.
5: Nepůjdu.
4: Boženo!
5: Půjdu!
4: No
5: až se podíváš na tu pračku.
4: Proč tě mohla bys nenaskavně říct? Co? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
5: No.
4: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
5: No to...
4: Babička jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
5: Prosím. Ne, nerozčul mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
4: A co
5: mám jí? Babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
4: Proba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už dneska každý dítě ví, co je to elektrický proud, no. Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
5: No,
4: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne, tvoje brní. No.
5: Tak to si někdo brněme, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
4: Proč jsem přišla, maminka?
5: No.
4: Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
5: No
4: tak nevím, proč mi brala prádlo?
5: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
4: To je pravda. Jak bychom to udělali? No,
5: no
4: to nesínu tohleto, nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu proud, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
5: No. Nebo nacpej babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
4: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázal cestou, že teď už to nestihnu.

0: soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky. Jak je pět, jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky a můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček,
1: pantolína.
0: Ano. Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Mulavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
2: mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam slyšet teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Mulavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
4: Nazvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit
5: já mám třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10
5: klíče.
4: Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeuma. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Pak si mi dal, do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš.
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejde.
5: No to taky.
4: Povídat nejby ti moje klíče.
5: Ani mě to napadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auťák dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
5: No
4: parkováč asi
5: ne. Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsi to nebyl překvapení. Ty hloupá.
5: Jseš podvodník.
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláško, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě mám přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím, ale trenér.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka,
2: dvě.
1: To je úterý, věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace. Radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju. Hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: O víkendu hrozí na severu Čech silné bouřky a přívalové deště. Město Chomutov chystá dotační program pro lékaře, kteří z města několik let neodejdou. Policie pátrá po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný ve fotbalové korupční kauze. Podle radnice je na řádné dovolené. Platí varování meteorologů před vysokými teplotami, do večera stále polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty stále i do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také odpoledne. Meteorologové na severu Čech o víkendu varují před přívalovými bouřkami. Doprovázet je můžou i srážky kolem 40 mm a nárazy větru o rychlosti do 75 km za hodinu. Výstraha platí pro sobotní a také nedělní odpoledne a podvečer. Podle Martina Hinčici z Českého hydrometeorologického ústavu bude po celý víkend silné dusno a vysoké teploty. Ty budou mít vliv na vznik bouřek.
4: Očekáváme, že ty bouřky by měly být silné, doprovázené intenzivním deštěm, případně nárazy v větru, menší míře také kroupami. Současně čekáváme, že nejvyšší teploty přes 34 stupňů Celsia až k 36 stupňům Celsia, tak ty budou zejména v Polabí, v Poohří a na Českolipsku.
2: Chomutov připravuje dotační program, ve kterém chce od 1. srpna motivovat lékaře k ordinování na území města. Jak dnes řekli primátor Milan Merc a jeho náměstek Martin Bocian, oba z hnutí Nový Sever, město do programu, který mají v příštích týdnech projednat radní, vyčlení z rozpočtu 4 miliony korun. Příspěvek by mohli získat lékaři, kteří nastoupí do nemocnice nebo do jiného zdravotnického zařízení ve městě. Město chce také spolupracovat se studenty lékařských fakult. Loních šlo z Chomutova studovat 17, zpět se ale podle primátora prakticky nikdo nevrací. Celní správa odhalila v Libereckém kraji 45 kg nelegálně uskladněné látky kratom, informovala o tom na síti X. S odhalením skladu jim pomohl speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v Česku takovou licenci na kratom 100 firem a podnikatelů. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi města Karviná Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná úplatky ovlivňovat výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu potvrdil, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
5: Jedné z trestních věcí s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Podle Wolfova advokáta Filipa Petráše je primátor na plánované dovolené a k policejnímu pátrání podle něho není důvod.
1: Počasí.
2: Platí varování před vysokými teplotami. V noci bude skoro jasno až polojasno, teploty od 21 až k 16 stupňům. Zítra čekejte ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne se už na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty zítra, tedy v sobotu od 32 do 36 stupňů, na horách i do 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: S problémy počítejte na příjezdu do Liberce od Turnova po R35. Před dopravním omezením u Hodkovic nad Mohelkou stojí kolona s čekáním i do několika desítek minut.
0: U Hodkovic je omezení stažená doprava do jednoho pruhu, kolona nějakých 10, 12 minut přibližně.
2: Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, den v kraji, takový malý souhrn toho všeho, co se dneska v kraji událo. Ten je před námi a dnes vám vaším průvodcem bude Petr Beran.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ano, co přinese dnešní den a přinesl v Ústeckém kraji, to probereme v následující hodince, ale ještě předtím stručný rychlý souhrn od Františka Janačíka.
2: Meteorologové na severu Čech o víkendu varují před bouřkami. Doprovázet je můžou přívalové deště a nárazy větru o rychlosti do 75 km za hodinu. Podle Martina Hinčici z Českého hydrometeorologického ústavu bude po celý víkend také silné dusno a vysoké teploty. Už zítra mohou vystoupat i k 630 stupňům Celsia. Policisté z říšního oddělení v Brně u Ústí nad Labem neskontrolovali malá plavidla, včetně rybářů ve člunech na řece Laby, v rámci projektu Bezpečně na vodě. Drobné prohřešky, například zapomenutí plovací vesty nebo osvětlení pro noční lov, řešili domluvou. Další podrobnosti přidáme přibližně za 20 minut. V Litoměřicích mohou lidé od září využívat poptávkovou dopravu. Provoz 2 9 místních dodávek, které budou obsluhovat okrajové části města, kam nezajíždí MHD, vyjde podle místostarosty Jiřího Adámka z ANO na 4 miliony korun.
3: Do 200 metrů od svého domu budou mít nějakou zastávku, která je sveze v rámci města zadarmo.
2: I další informace uslyšíte v této hodině. Mezi Lovosicemi a Píšťany dnes začal jako přívoz sloužit nová loď nesoucí jméno Agnes. Do konce měsíce bude pendlovat od pátku do neděle, od července pak bude přívoz v provozu každý den. O tomto víkendu se podle mluvčí města Lovosice Denisy Richter zájemci svezou zdarma. V celé číslo 41 Terezínské malé pevnosti mohou návštěvníci do konce srpna vidět novou výstavu. Kurátoři sbírek památníku Terezíny sestavili z děl předních českých karikaturistů od první republiky po poválečné období. Jak Českému rozhlasu řekl ředitel památníku Jan Roubínek, na první pohled je téma výstavy s odkazem Terezína neslučitelné.
4: Když se podíváte například na tu výstavu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci.
2: Žatecký kapucínský klášter od 14 do 17 hodin hostil Den duševního zdraví. Podle informací z webu města připravili pořadatelé z organizace Naděje program pro děti i rodiče. A další informace přidá už za několik minut severočeský stopař Robin Rerich.
1: Tak to byl krátký souhrn. Františku děkujeme, František Janačík, a jak už jsme slíbili, už za malou chvíli míříme do Žabce za organizací Naděje a taky za naším stopařem Robinem Rerichem. Dobré odpoledne.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A jak už jsme avizovali, míříme do Žadce. Organizace Naděje dnes uspořádala Den duševního zdraví pro děti a rodiče a představila služby, které nabízí, ukázala aktivity, které k duševní pohodě můžou pomáhat. Ať už je to třeba tvoření z keramické hlíny nebo cvičení jogy. A školákům taky představili kreativní styl poezie Slam Poetry.
2: Rád bych vás tady přivítal, moje jméno je Sofian Masalema a společně s mojí kolegyní Hankou tady spolu strávíme dvě hodiny, kdy budeme mít možnost se věnovat žánru, který se nazývá slam poetry. Tak já bych udělal takový stručný úvod, abyste byli jako v obraze. Chtěl bych zestárnout při sezení na verandě, na chatě u Sázavy nebo třeba v Haifě. Chtěl bych sbírat spadlé listy z olvových zahrad a snídat, když se mi zachce. Chtěl bych zestárnout tak, že mě nepozná vlastní rodina a nezbyde na mě jediná vzpomínka. Dobrovolně se vzdám toho, kým jsem i všeho, co vlastním, protože Arabové i Židé jsou mi vším a já bych chtěl být nikým. A jestli vám někdo bude tvrdit, že ví o Blízkém východu vše nejlíp, tak se ho zeptejte, blízko k čemu a na východ od čeho.
3: Je to performativní žánr autorské poezie, to v podstatě znamená, že člověk může přijít s čímkoliv, co napsal, a říct to lidem, kteří ho za to nějakým způsobem ohodnotí.
4: Říká performerka Hanka.
3: To, jakou podobu ten text má, je hodně daný vlastně slamovou kulturou té země. V každé zemi to vypadá trošku jinak, ale celkově si myslím, že ten základ je v tom, že je to autorská věc, která je bodovaná diváky. To znamená, že člověk má jako okamžitý feedback na to, jak moc se to líbilo nebo nelíbilo.
5: Slam Poetry je o mocích, o pozitivních i nějakých zpracovávání zlých emocích a je to celkově o tom, aby se člověk vlastně cítil dobře, aby zvládal každodenní náročnost a proplouval tím životem s úsměvem na tváři, pokud možno.
4: Vysvětluje Richard Brejša z organizace Naděje. Kde pramení to provázání dne duševní pohody se slam poetry?
5: My jsme s umělci zperformovali ze slam poetry scény, co začal pracovat už loni, kde nám natáčelo světová videa na téma duševní pohody, takže jsme teďka navázali na užší spolupráci, když jdeme přímo jako na práci s dětmi.
4: Sociální pracovnice z týmu duševního zdraví pro děti a mládež Denisa Kosťová. S jakými obtížemi sem klienti nebo děti, rodiče nejčastěji chodí?
6: Hodně řešíme úzkosti a panické ataky, sebepoškozování, i nějaké jako suicidální myšlenky, práci s emocema hodně řešíme, třeba se vztekem, nebo i třeba jenom to, že nemají možnost nebo prostor někoho, komu by se vypovídali a kde je nikdo nebude jako odsuzovat.
4: V případě zvlášť závažných potíží pak Naděje spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti, například v oboru psychologie nebo psychiatrie. Ze Žadce Robin Rerich, Český rozhlas. Regionální stopař.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Počasí.
2: Ano, budeme mluvit o počasí, protože na telefonu je teď Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne přeju.
3: Dobré odpoledne.
2: Ani se nebudu ptát na aktuální situaci, abych to shrnul slovem vedro, ale vy budete mít lepší čísla, že?
3: Mám rozhodně, protože ty maximální teploty, které měříme, tak jsou mezi 32 až 35 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde ty teploty vystoupaly až na 36 stupňů Celsia. A i na horách máme teplo, tam máme mezi 28 až 30 stupni, takže velmi vedro a také velmi vlhko.
2: Pojďme k tomu, co říká předpověď. Já nechci odhadovat, ale dá se očekávat, že budeme mít asi tropickou noc, je to tak?
3: Na některých místech ano, protože i během noci k nám bude proudit ten velmi teplý vzduch, takže ty minima nad ránem by měly klesnout mezi 21 až 18 stupňů Celsia, takže dá se předpokládat, že na mnohých místech ta tropická noc nastane. Co se týká počasí, tak i v noci bude převažovat málo oblačnosti. Pouze teďka večera v první polovině noci se může objevit slabá přehánka na horách nebo ve Šluknovském výběžku, ale ta intenzita by neměla být velká, ale vyloučeno to není.
2: Když už jsme u těch srážek, ta vedra provázejí také bouřky, pojďme k zítřku. Čekají nás v Ústeckém kraji, co říká předpověď?
3: Zítra nás bouřky pravděpodobně očekávají, hlavně v pozdějších odpoledních a podvečerních hodinách, kdy je vydaná i výstraha před silnými bouřkami. Začnou se vytvářet právě v později odpoledne a večer a později večer pak budou zase ustávat. No a to největší riziko, které tam hrozí, tak jsou přívalové srážky a vítr, takže zítra lokálně, rozhodně ty bouřky nebudou všude, ale lokálně se lze očekávat, že ty bouřky budou i silnějšího charakteru. I přesto ty teploty zítra budou podobné těm dnešním, takže maxima mezi 32 až 36 stupni Celsia.
2: Takže opět vedro. Tak vám děkuju za předpověď, budeme se na to připravovat a vám hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
3: Pěkný podvečer, naslyšenou.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Pojďme se trošku ochladit, vyrazíme na vodu, třeba na řeku. Záchranné vesty, to je povinná výbava na vodních plavidlech a platí to i pro rybáře, jenže ti na to často zapomínají, alespoň takové jsou poznatky z dnešní kontroly poříční policie na řece Labi mezi Brnou a Střekovem poblíž Ústí nad Labem.
1: Dobrý den. Dobrý den.
2: Začneme teda rybářskýma rukorama, rybářský lístek a povolenku k lovu. Kelkou jste požil?
1: Ne.
2: V pořádku, negativní. A poslední věc, nějaký záchranný prostředek, máte nějakou vestu nebo nějaký?
1: No nemám.
2: Tak byste si měl doplnit.
1: Jo? Já mám doma. Tý.
2: Takže pro dnešek domluvou to s váma řešíme.
3: Poříční policista Milan Matějka pouští malý člun s mužem, který rybaří na Labi poblíž Střekova.
1: Já jsem dlouholetý rybář tady na Labi a i s rybářskou stráží jsem strašně spokojený, protože jako dodržování rybářského řádu je to nejdůležitější, co tady máme.
3: Zaznamenal jste třeba nějaké problémy?
1: Já osobně nemám žádnou zkušenost s nějakým neduhem.
2: Dobré. Tak už tady máte doklady připravený, jo, tak vás hodně požádám. Povolenku k lovu a rybářský lístek. Koukám, podběrák máte tamhle jako povinnou výbavu, jo, máte tady ještě metr, aby prošťovat háčku někde.
1: Jasně, jasně. Metr.
2: Ano, vidím.
1: A tady máme kachnu, hele, špenát.
3: A co nějaký ryby?
1: Ryby neberou, ale vůbec.
3: Tito rybáři tu jsou několik týdnů, občas se setkají s neosvětlenými plavidly.
1: Když jede večer, tak kolikrát není osvětlený, dosvítí se třeba, když odjíždí, že jo, prostě. Když je klid, tak je ticho, je slyšet, ale když pak jede vlak a já na hodě můžu ho trefit olovem.
3: Lidí, kteří míří k vodě podle policistů, přibývá.
4: Třeba z hlediska těch rybářů je pořád víc a víc, co na těch lodích, rozšiřuje se to. Je to takový trend.
3: Policistu Milana Matějku ještě doplňuje šéf krajského poříčního oddělení Dušan Gittner.
5: Nárůstá vlastně počet vůdců plavidel. Každým rokem tady potkáváme nová plavidla. Co se týče nějakých vážných přestupků nebo vážných provinění vůči plavebnímu provozu a bezpečnosti plavebního provozu, tak zatím nezaznamenáváme.
3: Podobné kontroly provádí 11členná poříční policie v sezóně denně. Nejen tady na Labi, ale taky třeba na jezerech Most, Milada nebo Barbora. Z Brna Jana Vitásková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Dohráli Mandraže, přeju pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Sever a my teď míříme do Litoměřic. Tam totiž od září začíná jezdit nová poptávková doprava. Schválili to zastupitelé na posledním jednání, půjde o 2 9-místné dodávky a tak doplní taxislužbu a autobusy té současné městské hromadné dopravy. A podrobnosti zná Honza Beneš.
1: Ve městě budou jezdit celkem 2 dodávky a budou pokrývat části města, kam autobusy nejezdí tak často, nebo je to pěšky dál na zastávku. Podle místostarosty Jiřího Adámka z ANO bude možné dodávku přivolat hned několika způsoby. Buď si cestující nainstalují mobilní aplikaci, tam si objednají jízdu a umělá inteligence pak naplánuje řidiči nejvýhodnější trasu.
2: Pro ty lidi, kteří nemají chytrý telefon, tak by anebo nechtějí platit kartou, tak by si zaplatili například na infocentru a oni by jim vlastně ty jízdy dopředu zadali nebo si pak zavolali a objednali si vlastně zadání do tohohle systému.
1: Poptávkovou dopravu zavádějí Litoměřice jako druhé v kraji. Letos v únoru už začal ve Štětí jezdit Štěbus, který nahradil tamní městskou hromadnou dopravu.
0: A kolik to město bude stát?
1: Radnice za ruční provoz zaplatí 4 miliony korun, přičemž bude záležet i na vytíženosti poptávkové dopravy. Vedení města si od nové služby slibuje větší pružnost dopravy, popisuje místostarosta Jiří Adámek.
2: To umožní vlastně zkrátit docházkovou vzdálenost pro téměř všechny obyvatele města. Do 200 metrů od svého domu budou mít nějakou zastávku, která je sveze v rámci města zadarmo. Přičemž navíc jsme ještě přidali market za Terezínským kruhovým objezdem.
1: Po Litoměřicích budou mít cestující jízdy zadarmo. Radnice k tomuto perimetru navíc přidala také nejbližší obce, jako jsou Mlékojedy, Žitenice, Mirejovice, Žalhostice, Trnovany a Michalovice. Tam už lidé ale zaplatí, a to 15 korun za jízdu.
0: Dodejme, že celá tahle služba tedy bude fungovat od září. Honza Beneš, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, Rádio

0: Náš den v kraji pomalu, ale jistě chýlí se ke konci, ale rozhodně nevynecháme jednu hudební událost. Skupina Divokej byl zahájí letošní velké letní turné s názvem 8 divokejch dneska v areálu Loučky v Litvínově. A jak bude to turné vypadat, o tom si kolegyně Slávka Brádlová povídala s Romanem Procházkou a Václavem Bláhou.
1: Loučky bych řekl jeden z nejlepších amfíků, kam hrozně moc rádi a už leta letoucí jezdíme.
2: Ten titulek 8 divokejch 2026, jednak to bude těch 8 divokejch na stage, já jsem si vás přepočítala opravdu.

0: Pravdu skupina čítá těch 8 muzikantů. Bude to 8 koncertů nebo víc?
1: Je to 8 koncertů, to vlastně je i takový lehký jakoby propojovák toho všeho.
0: Protože nás občas poslouchají i v kraji Libereckém, tak k pozvánce na 19. června Litvínov Loučky můžeme připojit i pozvánku na 20. června v Vratislavice, je to tak?
2: Ano, tam hrajeme v krásném parku, je to nádherné místo, takže jsme rádi, že tam můžeme hrát. Ano.
1: A já bych ještě řekl, že ten areál v tom Litvínově je bezvadný, tak to vlastně propoje všechny ty koncerty, že jsou vybraný místa, protože přece jenom za 25-28 let, co hrajeme, už víme, kde to je hezký, kde se nám dobře hrálo, kde to prostě má vibe, jak se teďka říká, všichni říkají vibe, nějaký vibe. Takže všechny ty místa jsou takhle bezvadný a to je takový další jakoby benefit a děláme si to prostě hezký.
0: Dnes se říká vibe, za mých mladých let se říkalo atmoška. Každý si přebere, vybere.
1: Ono je to samý v podstatě.
0: Tak, přesně.
2: To na nás dýchne.
0: Vlastně všechna ta místa jsou venku, tak tam možná zvukaři se místy trošičku zapotí.
2: Mně přijde, že venku je to naopak jednodušší, že v hale máte spoustu stěn, kde se to odráží a může tam být i přirozený hal, což vlastně v těch hokejových halách a ostatních je.
0: Tak a ještě k tomu playlistu, předpokládám, bude stejný pro všechny koncerty.
1: Lidi se většinou ptají, co bude novýho, přestože bych řekl, že nic novýho moc nechtějí. Je to taková zvláštní jako situace, když chystáme něco nového, jak se snažíme prostě playlisty měnit a různě to kombinujeme a měníme, jakou písničku budeme začínat a vymýšlíme, jak by to gradovalo a tohleto a kolik tam dáme novinek. A čas nás naučil a i to máme z vlastní zkušenosti, když já jdu na koncert, že člověk chce slyšet ty největší fláky od té kapely, aby si zaspíval, aby si zaspomínal, aby si prostě to tam užil, aby se do toho dostal pořádně. Takže jednu, dvě novinky dáme, ale nebudeme lidi trápit nějakýma písničkama, co neznají. Zahrajeme to nejlepší, co máme, a to je náš cíl, aby se dobře pobavili.
0: Ta jedna nebo dvě novinky, že to možná budou takové testovací vzorečky, protože třeba se rodí nové album. Bazilišek vyšel, tuším, před 3 roky.
1: Je to tak přesně, jak říkáte. Teďka to bude po 5 letech ke 30 letům naší skupiny a bude to naše 9. studiový album s novýma písničkama. Teďka se scházíme, přemýšlíme, přebíráme, co máme a vymýšlíme, kterým směrem se to celý jako bude ubírat a tvoříme.
3: Tak se můžete jít podívat a také fandit skupině Divokej Bill. Ještě dodajíme, že začátek je už 6:30. A pozor, podobně velké turné bude až v roce 2028 jako oslava 30 let od založení skupiny. Tak tedy pozvánku na Divokého Billa jste slyšeli. To byl Den v kraji a na Českém rozhlasu Sever už pro vás chystá další aktuální zprávy František Janačík, tak si na něj počkejte.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Aktuální velmi vysoké teploty mohou způsobit zdravotní problémy nejen seniorům, ale také malým dětem. Uzavírka křižovatky v Liberci ode dneška komplikuje příjezd do průmyslové zóny. V čele nejsilnějšího českého odborového svazu KOVO zůstává dál Roman Ďurčo. Platí výstraha před vysokými teplotami, v noci bude skoro jasno až polojasno s teplotami mezi 21 až 16 stupni. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí už od dopoledne do odvolání pro celé Česko. Dnes i o víkendu by někdo mohlo být až 36 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a také malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. hodině odpoledne. Více řekla předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hylenová.
3: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
2: Před pobytem na přímém sluníčku by se měli všichni také namazat opalovacím krémem. Kvůli opravě mostu na silnici 1/35 v Liberci je od dnešního večera uzavřená kruhová křižovatka u ulice Sousední. Uzávěra komplikuje příjezd do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Aby omezení nespůsobilo ve městě kolaps, budou dělníci bourat most hlavně v noci. Podle ředitelství silnic a dálnic bude kruhová křižovatka zavřená. Právě teď od 18. hodiny do zítřejších 8 hodin ráno. Následně pak od sobotních 18 hodin do nedělní 8. ráno. Podobné to bude vždy následující 4 víkendy. Spolek Teatrum Minimum připravuje v Hradničním sklípku v Litvínově novou inscenaci s názvem Lolita in Transit. Navazují na předchozí projekt Zločin a quest, který měl premiéru koncem února. Novinka vychází ze skutečných situací z cest vlakem Krušnohor a vzniká na míru jednotlivým hercům, říká režisér Vítězslav Větrovec.
4: Každá ta inscenace by měla vypadat úplně jinak a měla by mít nějaký jiný prostorový klíč. My jsme tady samozřejmě nějak předdefinovaný tím kupéčkem. Myslím si, že určitě budou lidi zase sedět naprosto jinde a naprosto jinak.
2: Premiéru spolek připravuje na 20. září. Nejsilnější odborový svaz KOVO povede dál jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Dnes ho na sjezdu v Praze do funkce opět zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Ďurčo dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu je teď posílení členské základny. Místo předsedy odborů se stali Rudolf Procházka a Josef Polášek. Svaz KOVO je v Česku nejpočetnější. Je v něm téměř 65 tisíc odborářů.
1: Počasí.
2: V platnosti je varování před vysokými teplotami, a to až do odvolání. V noci bude skoro jasno až polojasno, teploty klesnou na hodnoty mezi 21 až 16 stupni. Zítra tedy v sobotu ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno. Odpoledne už na mnoha místech čekejte přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty zítra od 32 do 36 stupňů Celsia, na horách do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V České Lípě počítejte v centru s řadou uzavírek. Město se připravuje na víkendové městské slavnosti. V Liberci připomínáme uzavírku v pruhu na Děčín na průtahu 1/35 kvůli opravám mostu nad ulicí Sousecká. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky.

0: Písničky na přání s Evou Bucharovou.
1: Večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever právě začínají a vy si můžete už volat o tu svoji muziku, pokud tedy opravdu nejste ještě pečení, vaření. Já doufám, že ne, že jste někde v chládečku a máte nějaký dobrý chladivý nápoj. Tak pojďme ke kontaktům. Telefonní linka do písniček na přání je 475 212 212. No a e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. První e-mail už dorazil, tak si ho přečteme. Zdravím úžasný rozhlas Sever i vás do studia. My moc děkujeme a všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela z Moška, Panenku z Kouta, pro paní Janičku Nečasovou k narozeninám. Ať štěstí žehná všemu, co děláš, aby se ti splnily všechny sny. Užij si tento výjimečný den a doufám, že všechny další dny tvého života budou stejně krásné jako tento. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ.

A na telefonu v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už čeká Hanka. Hezký odpoledne, Hanko. Slyšíme se, Hani? Tak já mám pocit, že tam to telefonní číslo je, ale Hanka se nám nehlásí. To mě mrzí, protože Hanka si vybrala písničku, která se jmenuje Cesta životom a je to pro paní Alenku Dostehel-Čevse s přáním všeho nejlepšího, tak ať si to ta obdarovaná hezky užije. A vy ostatní můžete zase volat 475 212 212.

0: Tak já doufám, že se slyšíme s další volající. Halo, halo, máme tam Natálii.
1: Ano.
0: Výborně, tady je Český rozhlas Sever a písničky na přání. Já už vím, co budeme hrát dál, protože Natálie si písničku už
1: dobrý
0: vybrala.
1: Den.
0: Dobrý den. Tak komu zahrajeme, Natálie?
1: Já bych chtěla zahrát pro Leoše, mého přítele, písničku Láska moja, prosím.
0: Tak písnička už letí, hezký poslech přeju, mějte se krásně a hezký večer.
1: Na shledanou.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál na telefonní linku 475 212 212. Volá taky Libuška, hezký podvečer.
1: Já vám taky přeju hezký podvečer, hezký den.
0: Tak povídejte, co si zahrajeme, komu zahrajeme?
1: No, vám se hodná pro tom sestře a mě, pro všechny přátelé, které se hodné.
0: Dobře, tak pro takové zpívá Karel Zich.
2: Telegram s adresou svět.

Musím se taky podívat do mailů, které posíláte do písniček na přání Českého rozhlasu Sever na naší adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte písničku od Davida Dajila Akorát. Zahrajte ji pro paní Květu z Vysoký, která bude mít svátek, přeji jí všechno nejlepší. Také zahrajte pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Martu z Barandova, pro paní Jarmilku z Nuslí a pro pana Míru a jeho rodiče a pro všechny posluchače. Tak tohle nám napsala Dominika z Ústí nad Labem. A ještě tady jedno psaní přišlo. Prosím o zahrání písničky pro mého přítele Míru Fidlera se vzkazem, že si moc vážím, co pro mě všechno dělá a jak mě drží v těžších chvílích. Mám ho moc ráda a doufám, že mu písnička i vzkaz udělají velkou radost. Jana vybrala Petra Koláře. Ještě, že tě lásko mám.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Na Českém rozhlase Sever posloucháte večerní písničky na přání. Tak než se nám dovolá někdo další na naší linku 475 212 212, tak si přečteme další e-mail. Dobrý den, zdravím všechny posluchače, prosím o zahrání písničky od Miroslava Donutila Zlatí úhoři. Písničku posílám pro mého vnuka Tomáška za úspěšné ukončení 4. ročníku na Vysoké škole veterinární v Brně a gratuluji mu do dalších 2 let. Přeji mu hodně úspěchu a šťastné dokončení studia. Babička Boženka. Písničku posílám všem posluchačům a děkuji za zahrání ze Žadce.

0: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Odbylo 6:45 a do písniček na přání Českého rozhlasu Sever volá Herbert z Velkého vedra. Tak my vás taky v našem vedru vítáme v Česku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Eva, zdravím všechny posluchačky a posluchače. Všech vás v rádiu, všechny.
0: Děkujeme.
1: A už jsem dlouho nezdravil moji bývalé.
0: Tak slyšíme se. Jste nám vypadl, Herberte. Neslyšíme se. To vedro, to nám dělá takové vylomeniny i s těmi telefonními linkami. Takže Herbert nám ještě stačil říct, že zdraví bývalé, možná chtěl říct spolužáky, tak to já tak odhaduju. Ale Herberta neslyším, on mě možná slyší, ale prozradím už jen, že vybral Ella Fitzgerald a Dream a Little Dream.

0: Je, hezký večer, Marie.
1: Ano, hezký večer, taky vám přeju.
0: Děkuji, a komu zahrajeme?
1: Já bych chtěla zahrát mému manželu milujícímu,
0: ano.
1: Že už zvolňu a ať mu to hlavně utíká v práci.
0: Dobře, tak písničku nechávám jako překvapení.

du hast mich. Du hast.

Do pátečních večerních písniček na přání Českého rozhlasu Sever ještě dorazil e-mail ze Železného Brodu. Písnička Krkonoše je pro vnuka Šimona, který zítra slaví narozeniny a dneska zdárně ukončil studia na učňovském středisku. Pak ještě vnučce Anděle, která ukončila třetí ročník na medicíně v Plzni, a babičce na zahradu, kde zdravíme a trávíme volný čas. Za zahrání děkuje František.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litoměřicích mohou lidé od září využívat takzvanou poptávkovou dopravu. Na libereckém Žižkově by letos měla začít stavba dalších dvou bytových domů. Česko podle premiéra Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% na výdaje na obranu. Platí varování meteorologů před vysokými teplotami. V noci bude jich skoro jasno až polojasno, teploty klesnou k 16 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. V Litoměřicích mohou lidé od září využívat nový způsob dopravy. Ve městě totiž začne fungovat takzvaná poptávková doprava. Provoz dvou devítimístních dodávek vyjde podle místostarosty Jiřího Adámka z hnutí ANO na 4 miliony korun a město si od zavedení služby slibuje pružnější dopravu.
2: To umožní vlastně zkrátit docházkovou vzdálenost pro téměř všechny obyvatele města do 200 metrů od svého domu budou mít nějakou zastávku, která je sveze v rámci města zadarmo. Přičemž navíc jsme ještě přidali market za Terezínským kruhovým objezdem.
0: V Liberci by letos na podzim měla začít stavba dalších dvou bytových domů v lokalitě na Žižkově. Sloužit budou jako sociální bydlení a v 6 vchodech nabídnou celkem 70 nájemních bytů. Město teď hledá dodavatele stavby. Práce by měly být hotové v roce 2028. Budovy budou stát ve vnitrobloku bloku bytového domu, který město dokončilo v roce 2023. Více říká náměstkyně primátora Šárka Prachařová z hnutí ANO.
3: Kromě bytů tam vznikne 31 parkovacích stání. Na střeše těch parkovacích stání bude 10 kusů elektronabíječek a zároveň vznikne zeleň a takové malé volnočasové hřiště.
0: Cenu domů odhaduje město na necelých 365 milionů korun. Více než třetinu nákladů plánuje pokrýt z evropské dotace. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdajů na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je současně přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího projektu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani v loňském roce, stejně jako Albánie a Slovinsko. Na letišti v pražských Letňanech dnes začíná hudební festival Metronom. Třídenní akce nabízí koncerty Nicka Cavea, Stinga nebo Toma Odella. Britský zpěvák a klavírista Tom Odell na festivalu zaspívá nejen své největší hity, ale také novinky z desky Wonderful Life, kterou napsal během cest ve vlacích anebo autobusech. Po 12 letech se do Prahy vrací také poproková skupina Manic Street Preachers.
1: Počasí.
0: V platnosti je varování před vysokými teplotami, zítra se přidá varování před bouřkami. V noci jasno nebo polojasno, teploty klesnou i k 16 stupňům. Zítra po ránu skoro jasno až polojasno, odpoledne na mnoha místech přehánky anebo bouřky. Teploty zítra vystoupí i k 36 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrně na silnici u obce Písty u Budyně nad Ohří. Policie tam řeší srážku osobního auta se zvěří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Člověk by řekl, že Google ví všechno a naprosto správně a že co tam převažuje, to je správné, ale ono to tak docela nebude. No, přiznejme si, když něco nevíme, dnes už nesaháme po encyklopediích, většinou zadáme to do Google, třeba když nevíme, jak se co píše, a ono nám to ukáže, co je častější, jestli třeba lyžiny s tvrdým i nebo lyžiny s měkkým i, ale Google není všemocný.
2: Máte pravdu, že málo kdo dneska má k dispozici papírové knihy nebo tištěné publikace, který by ověřoval například pravopis. A vzhledem k tomu, že spousta lidí sedí hlavně u počítače, tak proč by ho nevyužila? Otázka je, jaký zdroj tam využít. To googlování, obecně se tak říká, používání jakýchkoliv vyhledávačů. Ten Google byl první a je vlastně nejpropracovanější. To googlování není úplně vhodná metoda pro ověřování pravopisu. Můžeme tam hledat spousty věcí, ale zjistit, jaký je český pravopis u některých slov, je taková legrační metoda, ale já jsem zjistila, že se používá, proto jsem to sem dnes přinesla jako téma, protože lidé, kteří o tom mluví na různých blozích, četech a tak dál a mluví o tom, jak zjistili správný pravopis, tak tam zároveň říkají, že používají kvantitativní metodu, neboli četnost výskytu toho daného slova s tím daným pravopisem je přesvědčí o tom, že je to správně.
1: No a právě ty lyžiny, vy jste si to tak vyzkoušela, tam zadala Dagmar Magincová s tvrdým i, pak s měkkým i a ono jí to ukázalo, že
2: lyžiny s měkkým i po L mají 19 400 výskytů, zatímco lyžiny s tvrdým i po L mají 111 000 výskytů. Takže suverénně naprosto převažují lyžiny s Y.
1: No ale to je špatně.
2: Ba, takové slovo v češtině ani není, protože pravděpodobně analogicky se slovem lyže, které se musíme učit ve vyjmenovaných slovech a tak dál, tak nám tam to Y automaticky naskočí, ale výraz lyžiny, který znamená nějaký trámec, který se užívá k posunování břemen, a nebo původně ještě to znamenalo jenom dřevo, na kterém něco leží, tak to slovo lyžiny, lyžina je odvozeno od slova líha, které dnes už pravděpodobně nikdo nezná a tam se psalo vždy měkké i, takže i lyžiny musí být s měkkým i.
1: Mimochodem stejný případ nastane, když tam zadáme shlédnout a zhlédnout, i když tam jsou možné oba tvary.
2: To je jeden z těch mála případů v praxi, tedy užívaných, kdy to ta předpona s a z je významotvorná. A shlédnout znamená se s, znamená dívat se od někud zhora.
1: A zhlédnout film.
2: A zhlédnout film, zhlédnout něco. Ale to z se velice málo používá.
1: A ještě jedna zajímavá dvojice. To možná teď mnohé překvapíme, co je správně.
2: Myslíte tady tu dvojici protěžovat, protežovat. Protěžovat, to je takové české slovo, odkazuje k čemusi jako těžký a tak dál. Protežovat je pro češtinu velmi atypické už tou výslovností.
1: Někoho upřednostňovat.
2: A ve významu někoho upřednostňovat, někoho ochraňovat, je to z francouzského protéže, takže všechny kodifikační příručky uvádějí jako jedinou možnou správnou variantu protežovat.
1: No a my zatím píšeme většinou protežovat, vidíte, nebo říkáme. No, tak jsme zase o něco chytřejší. Díky Dagmar Magincové, děkuji vám.
2: Já děkuji vám.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra, hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
1: Sport.
2: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý golman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 až 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 až 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
5: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
6: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
5: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
6: No, ale trošku jsem světloplachá, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
5: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění, fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme v oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo
0: dobré. Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční. A to slunce má 10 na 9 kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to, kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli?
1: Ano, doktorko. Paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu oči, neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsíci jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný, rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Já jim je 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce, kulatně řečeno, smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialova. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu,
1: tohle,
0: paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Vesele a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové, vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cistojení makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít, prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak já mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano,
1: jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo,
2: ale nebylo to, že by se to jako vylečilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo čím, být.
2: Že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano,
2: nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně,
2: ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozdíl,
2: kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby jsi mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Vesele a zdravě
1: Dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila, Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano,
3: ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně
1: Promiňte.
3: Vidím, se mě to rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste takto toto řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit
1: snad.
0: A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Snad jsem si zmínil.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé

0: je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel, no.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
0: Zelenej, jasně.
1: Ano,
0: no,
1: ano.
0: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
0: no, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel, no, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc.
2: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice. Úplně nádherná úleva, fakticky venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
0: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
0: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
0: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
0: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
0: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno
0: nejde
3: možný.
0: To.
3: Ale ten obklad na ty oči úplně bezvadný.
0: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
0: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
2: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli bude tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená. A chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta. A já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
0: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
0: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den, a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
2: A může se to
0: ale
2: takhle nějak změnit, zintenzivnit?
0: No může,
2: věkem,
0: no,
2: může.
0: Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
2: Je to nepříjemné,
0: no.
2: A může se to stát tady?
0: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světel, ach jo.
2: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
2: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku a počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech místy přehánky i bouřky, maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
2: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
4: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
5: Úroda bude určitě slabší, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
2: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsku. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní svaž mě Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům let mé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněžím.

Susany Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, z tu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF Band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího v pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusunové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry Máry a nahrávka V cíli.

Wasting One On You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Merit Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Petry Dostavník, Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá.

a pak sním. Já si už celý večer přál vás poznat víc, jsem jen tak poutkou z ti řekl.

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Ve tmě dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé reedice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

Klasika Krise Kristoffersona Me and Bobby McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky Na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak i kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Veď mě dál cesto má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven,

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer, a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: epickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25 leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bouzková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka, taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor, všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čert aby se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě. To ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazi. Šťastná to paní. Kam šlápla, tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mně tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrajováč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léto.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Stříc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, Strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznený. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
3: Ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No, já jsem taky jenom špásovala, ty pak Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně.
4: A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
3: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl?
4: Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan Stříc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stříc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužského, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mlada na to štědět. S tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
4: No počkejte, vy se do toho neplekte, jo.
5: Jak to mluvíte s panem notářem?
4: Tak co se
5: stane, to je naše.
4: Ale vy ho nechte, ať to povídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
5: Ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
5: Pustěte to, prosím.
4: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
5: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne, drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přivěli úroky, že?
6: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
7: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní. Ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No, ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
7: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc milovat nebudu.

Dávno musil odevzat se osudu, už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních Hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tady pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, zlata. Tenkrát, že sám byla taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesťák, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo?
4: Ano, ano.
3: A říkal nám,

0: svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem
1: to okno, to
0: je... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil cí parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: jo, tak to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, pač, jsou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovna, byla konkurence veliká Slávě, Sekurita, Sapajská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Půl, všechny pojištění se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
1: Ano.
0: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl 2 obrovské dogy.
1: Dogy,
0: ano. 2 obrovské dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
1: Dog, ano, ano.
0: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
1: ano.
0: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no, potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa asi je nadšený, anebo prostě
1: ne,
0: rozuřen.
1: Ne,
0: poznám.
1: No, já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: no tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klásný pejsek, a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... Do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, takhle. Tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
1: Ano.
0: Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesem.

0: To, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
0: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
1: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
0: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
1: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
0: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
1: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
0: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
1: Ano, tak, jako ty, jako ty.
0: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
1: Jako ty, jako ty.
0: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, dí druh, blbče, sejdi si. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
0: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Nebo teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějakýž velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylecel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
1: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně, že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní, všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy, zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy. Příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer brambůrky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene? Ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy? Jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šitím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloune nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka, Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství. Tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj blížního svého, jako sebe samého. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let, já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bibione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap. Ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně.
0: A
1: no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schodkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Rozumě. Takže čau bambíno pak.
1: Lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Děkuju,
0: podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam líce venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
1: Zdravíšný lidi, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuji. Dobrou noc, neplakat. Uměle ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou. Ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání, nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už odešli, pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a i jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižen, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tehdy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, když si nevím, kdy to bylo, a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: Díky. No vyplácí, vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší. A tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju, ano. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří.
0: Ano, děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
0: přitom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocná manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak, no, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně zdravím.
1: Děkuju. Přidáme pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš. Chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, taktéž vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím zhodně štěstěny i lidem dobré vůle, tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád, bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně, odkud nám volá a kdo dal příkaz, vypni to?
3: Ano, už jsem to udělala. Hana, tak. České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já vás taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusky, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to nebo poříkadlo za dobrotu na zebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepší úmyslu, A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka ke příběhu, no, případ by bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takovej příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání k lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, která jenom velmi líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít. A tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako, domů jsem si to možně nebrala, protože k tomu kulturu už to nešla a nemá možnosti si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat ty krmiva. A teď kočky říkají, protože za nadlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě s tím je vlastně i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: No, nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
0: Takhle, kočky jsou všech. Kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No ano, ano. Já jsem to tušila. I rodina mě varovala předtím a říkala, hrantě pámbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No, to myslíte, že se stalo. Samozřejmě, kočka mi přišla domů a přinesla mi, přivedla mi teď tam tři koťata. No? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netlech, mám tady záhonky a prostě mě tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: Podstatě... Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
3: No, jo, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky někdy i docela, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit.
0: To si šetřte, protože tohle budeme mít v srpnu jako téma.
3: Tak dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít.
0: Po zásluze potrestáno, tohle známe úplně všichni. Moc děkuju, dobrou noc a mějte se hezky, mňau.
3: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás, mile, někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí. Tak bylo to v té době vašeho mládí lepší, anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Ženičku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mně stane, že vystupuji z tramvaje a trošku je to vyšší a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou teď 15 letý ze školy. Oni už mě znají, tak se zastavil do ve čtyřech třeba a kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuju, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už jste na staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe. A bydlíme naproti sobě kousek. Náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco upeču. Ona mě je tak jako vděčná, já ji nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost mi to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Takže ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska to se mně stalo. Já tam s sebou nosím takovou lahev a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já jsem se těžko ohýbám, protože mám zrovna.

0: odcházeli na chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala. No, protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
1: No jasně, evidentně takže krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně jste ho něčem zaujali.
0: A nebo jdu k Hřezníkovi tady na Janskýho, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes trotu, otevřít mi dveře. Já to umím otevřít.
1: Jo, tak vy máte ale i sluhy takhle, ano, ano, ano, chápu.
0: A do utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přijdeme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím, že?
1: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je moc
0: jasný,
1: tam u vás.
0: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
1: jasně,
0: takové
1: jasně
0: dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byli až v Lučině, tak mě vždycky volá, jak je se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám, je ještě dobrota mezi lidmi. Není
1: ano,
0: to
1: a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
0: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat. Takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než. Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá. Vím, že musím chodit s tím vozíkem, no ale říkám, stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, jsem vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
1: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky ne vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv a ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
0: Děkuji.
1: Dobrou noc.
0: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
1: Honzo, kam na to chodíš? Ať máte kola dobře promazaná, no to je. Ale vy jste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace je samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michale, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám, těžko říct, no mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

0: Co je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A dalším způsobům hodných v prokomunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?
1: Olzár.

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde mám i improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek a teď mi to vypadlo z hlavy. Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvatější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu, to je život.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Dobrý večer, pěknou noc.
1: Pane Matou, a já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze tak bývala modelka, nechala se rozvíst, jo, a uchylila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že jo, o tu práci, měla pěknou práci a to, a věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama jim je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka, a věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
0: Jo, takhle, to je koňský
1: prostě
0: útlek.
1: Nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají, a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
0: no,
1: a zase chlap nějaký si to odveze, a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo. Takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
0: Já mám, já si to...
1: Protože bez ní už by ty koně dávno nežili.
0: Přeložím si to do prašštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
1: No, ona má teda, víte co, účet, ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo. Ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik peněz má. No, a tak já jsem, to byla klika, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama prakticky, jo. A také já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce, ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
0: Pojďme
1: to není
0: k věci.
1: Jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, jak se mu o to starají, že jo, ale ona má říkala, že musí kydat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdo by nějaký na to žrádlo, tak já jsem jí poslala na ten účet, jsem jí poslala 5 000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
0: Mm-hmm.
1: No, a víte co, no, a ona říkala, že byla klika, že akorát přišla jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u Heřmaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5 000, asi 5 500.
0: No zkrátka, je to tak, jak to bývá, to znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde a ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda, nikdo to nedělá zadarmo.
1: Kdyby ty peníze zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to. No.
0: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc a to, že ta lidskost není jenom o penězích, je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
1: Myslím si, že takových lidí, ano, Ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to nevím, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla, zřekla, že tohle je daleko užitečnější práce.
0: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
1: Já bych si, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
0: kdo co má, to dá.
1: Jinak bych si poslala víc.
0: Nejde to. Každý máme své limity.
1: No, mě zase soused tady měl slepice vedle baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl tři kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam pět koťat.
0: No gratuluju.
1: Kůže na ní, pane Macou, kůže na ní vysela.
0: Ježiš.
1: No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakousil, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
0: Paní, mají dobré paní srdce.
1: S manželem mají 7 holek, 7 dcer.
0: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní. No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
1: Tak mějte se hezky a naschle.
0: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No, tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústí na Trlici a původně jsem bydlel vlastně na Žombrecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takhle třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, či ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, či ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě, jako vyloženě v mrazech. A tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho bejt, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnil, že to si jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyvolal, to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, jestli na to vlastně zpětně vzpomeneme, tak je to zhruba asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo jako vám to v paměti.
1: Rádi, vlastně na to prostě takhle vzpomněte a ta vzpomínka prostě přišla na povrch, no.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosil jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude létat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastino, dobrý večer, pěknou noc.
1: No, dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: Dlouho jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No, dobrý skutek, něco lidského hřejivého, takového, něco, co zahřeje. Třeba úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste ty...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám skovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání takové, jestli jako to ještě nebylo.
1: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Mm-hmm. Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
1: No, já jsem už dopadla, že jsou na vozíku teď. No, ještě o Vánoc jsem byla dobrá, že? A už hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě.
1: No právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano.
0: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám další příspěvky? Třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma. Já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta. Horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili. A kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba... A Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pár mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici. Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo. že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo, protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád vlaky, já je tak miluju

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejlíp.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti měli několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, když například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také pro grázly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Hodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl, vlastně v své podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec, žádný prospěch, nic, prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat a ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju moc, bylo to sympatické, bylo to fakt milé poslouchání, ať se daří, děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval, já bych jim věřil.
1: No, není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovou neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval, no.
0: Ježiš, já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě, na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak kdo bude další?

0: zapnuto do sluchátek. Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Tríp z Žamberecka.
0: Ano, zdravím, Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberská... No, to je Bamberg, to je
0: v okouce. Jo, Bamberg, no, přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás, ještě jednou, povězte, lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stalo, když jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopař stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova a nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, že to měl přes celou republiku a co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj cestovatel a takže ta lidskost přišla vníveč a teďka už žádnému stopaři nikdy peníze nedám, i kdyby v nouzi byl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát. A nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí. A jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak... nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, to jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek a říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být. Člověk nemá jenom sobecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady?
1: Určitě.
0: Děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. Ano. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. Člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitovej tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím, s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se, proč se línej strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voli. A teď do toho potom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladý proti mně, že jo, opravdu mladý.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne, já si
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý, a najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popelář. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popelář, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
3: sám
0: proč
3: sebe.
0: To, no jasně,
3: no, sám od sebe prostě, no byl bezvadný.

0: jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou deku.
1: No, no, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne, platit bude. No, dobrou noc, jo, já vám děkuju.
0: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a moc krát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
1: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký... Asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci. Třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost. A nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám

pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi, je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i na vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív, a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macon, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macon.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta. No a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
1: Ano?
2: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě... Jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jaksi vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jaksi...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom jaksi...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: Proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
3: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýn. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub. Jako dub. Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
3: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: O, tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicu.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
5: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano,
4: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila. Tak... představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si šepíšu.
3: Ne, Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda jich potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolí, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom... to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice rád. No.
4: Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívej se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě.
4: Ano.
3: Star jsem 1962 roku.
4: 62?
3: To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka žena... manželství je 40 let. 40. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, vochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrťoch, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte
3: no.
4: Manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: to nerozumím.
3: Podívejte se, no.
4: Ano, ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství?
3: Kdybyste
4: byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu. 60
3: let jsem odešel.
4: 60 lety. Ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Prahy. Praze mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo?
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes se z forstovní rovnou do kamrlíku.
4: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocná nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, Marlenko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslel, stačí,
4: když jste překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, tedy. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy. Připadám si v manželství jako skvrna, která se časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsou úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu $50 milionů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
4: A máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle,
5: jo,
4: no
5: jo.
4: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance.
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být,
5: no, jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
5: no,
4: že jo?
5: No,
4: ale to už se nedalo vydržet.
5: Prosím, no. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažmaněj,
5: no, jo,
4: taky.
5: No,
4: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, no, já mu chci říct na takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčných, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt na něco stěžuje.
5: Děte?
4: Pořád, no.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte?
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No jeli, to taky no. Není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carboch?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze,
6: nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce, pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
5: Dívejte se, pane Sarbov, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospodách?
6: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane car.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: car, nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže.

0: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
1: No?
0: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
1: No?
0: To ne, to ani ne, to...
1: No.
0: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
1: Tak s tím já jsem počítala, víš?
0: Jo.
1: Ale Františku, já miluju.
0: Dobré,
1: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
0: Jo?
1: No.
0: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
1: ano.
0: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
1: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
0: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
1: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
0: Jo, tak takhle je.
1: Ano.
0: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
1: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
0: Prosím tě, a koho?
1: Koho? Doudu.
0: Ale to není, Doudu, to není možné. Proč tě ženatý, Douda?
1: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
0: Ano, tak dobře, má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
1: No.
0: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
1: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod. No, jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
0: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to vůbec není špatná alternativa.
1: Co jsi to řekl?
0: To není.
1: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
0: No tak to v žádným případě,
1: no.
0: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
1: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
0: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne?
1: Co?
0: Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak se naskytá možnost takového určitého řešení.
1: Jo?
0: Že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
1: No,
0: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
1: Nemá.
0: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
1: Totiž paní Kučerová nemůže.
0: A teď já taky ne, prosím.
1: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
0: tak
1: víš?
0: Proč nemůže?
1: Proč nemůže? Protože to nejde.
0: Ale no proč by to nešlo, prosím?
1: No protože já to nechci.
0: Jo tak.
1: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
0: Ale
1: je Hani, to možné?
0: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
1: Klepe, snad buší, ne?
0: No,
1: a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilej,
0: že jo? Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
1: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
0: No, proč bych zoufal?
1: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
0: Jo, tak.
1: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
0: Úplně.
1: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
0: Ale no tak těším.
1: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
2: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.